teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báje.

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrunk. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958, vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Eskerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinilových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi na pořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolányová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím, podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Ani zůstávám na Slovensku, Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla napsání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem. Možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shakin' All Over nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horké stovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brommova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Vintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Jaké je léto?
6: Krásné.
5: Jo?
6: Ano.
5: Proč?
6: Protože je vedro a miluji vedro.
5: Fakt?
6: No strašně.
5: Jak moc?
6: Moc, tak moc, že ani se tě rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona pořád stejně. Vlastně. To je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byly to fajn. Prima lidi, byla dobrá dvojka teda a paní Saskia si pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě ano. Jednou je to nejlepší. Ano. A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro. Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik, 16 generálních
3: ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si.
2: Konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit, právě. Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem, v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě no, ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se
3: musel zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé jel metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, teda nebyl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, tak to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo, a to Bčko do divadla to stavili ještě
1: no, jako poslední. No, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22. mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny, 22. Jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom Burakovole a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že je nás večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, jo, tak jezdím zdarma, ale takhle lízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já už jezdím vlastně 10 let nebo kolik zadarmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, tam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil se sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovu, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04 a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Jako

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu na nějakém festivalu.
5: V sobotu, ano, v Horském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc, přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze všech vodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jeho nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Tak, nevím.
6: Ale je to, že dala požilová vozráca, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zapomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je, ale to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutně nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím, přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No, je to všecko, co jsem si takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně.

0: no, no prostě řada jich byla, že jo, to je, no, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
1: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo prostě?
0: No, já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červené pokračování Karla Hegera, Františka Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali, já poslouchal čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
1: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
0: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlel, ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
1: Hmm. Vzpomíná Jiří Lábus, vyvoláno tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Bude to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch,

0: bývalej v televizi točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ní musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem Nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té Nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždy nějaký předali. Ale byla tam ta Nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jirka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce Pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Já to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která jsem docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byly prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a ty tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka Nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Jardo, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla Nedělní chvilka poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry, že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle byly do veškeré umění, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že To byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáziho, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, proč jsou ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína, to bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílej SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se a přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tuč hořeli.
7: Děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže, je, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles.
9: No.
10: Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat.
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: Nedovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak... Tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pivce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši na nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála, co já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televize. A za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám, já se na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá zapěnula se. Já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec. Já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěr před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně,
7: no.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne,
8: víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
8: daně,
7: já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano. Tak to musíme si dobře.
7: No, tak podívejte ano. Se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když no, to říká tak. Jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nalejte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večer.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Sucho kvůli vysokým teplotám zasáhne další části Česka. V Turnově budou strážníci zájemcům opět značit kola proti krádeži. Rusko útočí balistickými raketami na ukrajinská města. Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 36 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale také chování ve volné přírodě, pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
2: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než v pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
0: Podle Trnky bude riziko platit i začátkem příštího týdne. Lidé v Turnově si budou moct od strážníků nechat označit svá kola proti krádeži. Informovalo o tom město na svém webu. Strážníci lepí na části kola speciální čip, díky kterému je možné bicykl identifikovat. Označení bývá ve městě zájem. I tak se musí majitelé svých kol ohlásit předem. Značení bude před městskou policejní služebnou od 25. srpna.
3: Po domluvě je možné označit také elektrokola a elektrokoloběžky. Takzvané forenzní značení funguje na základě mikročipu. Každé kolo dostane svůj identifikační kód. Další výhodou je také zanesení majitele a jeho kola do centrálního mezinárodního registru. Při odcizení mají vlastníci větší šanci, že kolo policie dohledá. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé ulice Nová Pastýřská v Jablonci nad Nisou v anketě převážně hlasovali o zachování jednosměrného provozu na přilehlé silnici. Město nechalo hlasovat výhradně obyvatelé dotčené lokality. Pokud vše schválí i policie a další orgány, zůstane provoz pouze ve směru od ulice Vodní, informovala mluvčí magistrátu Jana Fričová. Při nočních ruských útocích na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřel nejméně jeden člověk. Oznámila to vojenská správa metropole. Ruské údery balistickými raketami míří taky na další ukrajinská města. Předcházelo jim varování prezidenta Volodymyra Zelenského, který obyvatele země varoval, že v noci očekává masivní ruský útok. Vyzval proto západní země, aby Kyjevu poskytly další systémy protiraketové obrany. Kvůli útoku vzlétly preventivně i polské stíhačky, aby hlídali vzdušný prostor před zbloudilými drony a raketami.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na tropických 33 až 36 stupňů. Na horách naměříme 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A v Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka platí až do září. Pěkně opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy čerstvě v druhé polovině pracovního týdne v kalendáři 30. července. Blíží se nám závěr první poloviny letních prázdnin. Uteklo to, to rozhodně ano. Teď vás tedy ale můžeme 4 minuty po 5. hodině přivítat nejen u poslechu, ale také do nového dne. A už za okamžik nás ve vysílání čeká také cesta do Lázní Bohdaneč. Tam se totiž místní mezi sebou rozhodli, že vyberou peníze, aby pomohli dobré věci. Konkrétně navrátit tlesk věžním hodinám kostelů. stala svaté Máří Magdaleny. O tom, jak to dopadlo, případně jestli celá akce vyšla, o tom se dozvíte za okamžik, kdy přidáme podrobnosti, a to v první dnešní reportáži. Od mikrofonu vás také zdraví Martin Kolín.

0: Naposledy, co jsme byli v Mexiku, tak to bylo pravděpodobně na fotbalovém mistrovství světa. Teď jsme se tam měli možnost vrátit s Michalem Tučným a také stejnojmenou písní 13 minut po 5. hodině. Dobré ráno, hlavně tedy příjemný poslech a samozřejmě i dnes přejeme vydařený den. Znamená to tedy čtvrtek 30. července. Můžeme jenom připomenout, přes 120 let spolehlivě odměřují čas, teď ale dostali nové ciferníky a také ručičky. Běžní hodiny kostela v Lázních Bohdaneč mají za sebou úspěšně zvládnutou obnovu. Původní ciferníky už byly zašlé a špatně čitelné. Město se proto rozhodlo vyměnit za speciálně vyrobené repliky. Výrazně pomohla taky veřejná sbírka, sundávání starých ciferníků a montáž nových sledoval na místě reportér Ondřej Wolf, a to přímo v kostelní věži.
1: Pracovníci specializované firmy teď ten ciferník připevňují na věž kostela, a to z vysokozdvižné plošiny.
2: Ten první je nejhorší, protože musíme zjistit, jak to vlastně tam je pod tím, co je vlastně pod tím, no, takže.
1: Ještě vás čekají další tři.
2: Ano, no, tak jako, snad než to bude líp, jako než ten první, no, takže.
1: To už mi říká pracovník Radomír Rusina.
3: Vysavač tady slouží k odsávání nepořádku z vrtání.
2: Něco vypačíte, něco odbrusíte, jako záleží, jak to tam je připevněné.
4: Naším celým úkolem bylo napodobnit ty stávající ciferníky, vlastně udělat přesnou kopii, ale novým materiálem, novými postupy, aby to bylo hezčí, aby to bylo nové, aby to déle vydrželo.
1: Říká spolumajitel dodavatelské firmy Lukáš Bachan. Jak je ten ciferník těžký?
4: Kompletní ten ciferník s zanitovanými čísly, bez ručiček, má kolem 25 kilo. Ty ručičky mají třeba 2-3 kila, protože jsou taky hliníkové, takže ten design je hliníkový, který je nanitovaný na krásném železném tělu, který je pozinkovaný, aby zase dlouho vydržel.
1: Výměnu ciferníků odsud ze Zdola v blízkosti vysokozdvižné plošiny sleduje bedlivě i tajemnice městského úřadu Jitka Vomlelová.
5: Několik měsíců trvala výroba těch ciferníků a v současné době se vlastně instalují zpět na věž kostela.
1: Očekáváte, že to firma stihne za jediný den?
5: Předpokládáme. Asi 2 hodiny trvala teďka výměna ciferníku jednoho, takže doufejme, že se to zvládne.
1: Za pořízení, instalaci a zprovoznění nových ciferníků a hodinových ručiček zaplatí město 370 tisíc korun. Většinu nákladů ale zaplatí z veřejné sbírky.
5: Veškeré prostředky na opravu se podařilo získat díky této sbírce a příspěvku kraje.
1: Radnice dárcům poděkovala, na oplátku nechá jejich jména zvětšnit v místním bohdanečském zpravodaji. Z Lázní Bohdaneč Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a také dopoledne čekáme převážně jasnou oblohu, léto tedy pokračuje, odpoledne pak hlavně na horách, tady očekáváme tedy kupovitou oblačnost, která se bude večer opět rozpouštět a případně další oblačnost, ta bude přicházet od západu až v noci na pátek. Nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů Celsia, na horách dnes 29 až 32 stupňů Celsia a biometeorologická předpověď dnes v celé České republice na trojce. Nejvyšší stupeň zátěže, tak venku opatrně.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Na okamžik jsme se společně vydali také do Plzně. Připomněli jsme v tomto momentě tedy chlapeckou skupinu Mandraže, s nimi také Brouky v 5 hodin a téměř 24 minut. Ale teď nás bude zajímat také 13. hodina, kdy opět nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Helena Vondráčková. Dozvíme se například i to, jak vzpomíná na pohádku Šíleně smutná princezna. Dívá se na ní někdy?
1: To je fenomén, že jo?
2: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
2: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Vy si můžete celý rozhovor s Helenou Vondráčkovou poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině. Co tě znám?

0: Proč by měli být návštěvníci Krkonoš obezřetní a opatrní? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hotel a vysílač na Ještěru slaví výročí. Před 60 lety, 30. července 1966, byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou. Obyvatelé Jablonce nad Nisou se budou moct v nadcházejících horkých dnech ochladit pomocí vodních mlžítek. Vedení města se je rozhodlo umístit na 3 frekventovaných místech v centru. Lidé se díky nim budou moct ochladit nejméně do konce letních prázdnin. Návštěvníci Krkonoš by měli neprodleně hlásit jakýkoliv zárodek možného ohně. Vyzvala k tomu zpráva Krkonošského národního parku, která upozorňuje na rostoucí riziko ničivých požárů. Požáry přitom hrozí nejen v lesích, ale i na loukách nebo na trávnících krkonošské tundry. Rada bezpečnosti OSN v New Yorku dnes začne jednat o výběru příštího generálního tajemníka OSN. Ten nahradí dosavadního šéfa mezinárodní organizace Portugalce Antonia Guterreše. Jeho funkční období skončí v prosinci. Kandidátů se přihlásilo 7. Fotbalisté Jablonce mají před sebou odvetu druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu. Úvodní duel jablonečtí prohráli 2-3. Utkání Jablonec Varaždin začne na severu Čech v 18 hodin. Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty 33 až 36, na Českolipsku naměříme až 37 a na horách 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a za námi další zprávy Ivety Bláhové. Pokud jste se postupně tedy v tomto momentě probudili do nového dne, připomínáme datum, a to 30. července, k tomu také čtvrtek, to znamená druhou polovinu pracovního týdne. A my se společně ve vysílání už za okamžik budeme věnovat jedné vzácné genetické poruše, a to albinismu. Většina z nás si ho spojí hlavně s velmi světlými vlasy a kůží, jen to je tedy o něco komplikovanější. Albinismus totiž může stát i za problémy se zrakem. Tak podrobnosti k tomuto tématu doplníme tedy za okamžik a k tomu nás samozřejmě před 6 hodinou čeká cesta i do našich rozhlasových archivů. Společně se dneska budeme mít možnost vrátit za, myslím si, jmény, které známe velmi dobře, jako takový Karel Hejnek. Zítra.

0: Petr Kotwald a také Stanislav Hložek. Právě toto duo nám zpříjemnilo ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to s písní Bílá královna. Jestli v tomto momentě bílá byla myšlena jako sněhová, to si asi budeme muset ještě počkat. Dnes budeme mít přesně opačné problémy. K tomu jsme ale před okamžikem nastínili, kterým směrem se ve vysílání vydáme, a můžeme jen doplnit, že půjde v tomto momentě například o výrazně světlou kůži, světlé vlasy, ale i vážné oční vady. Tak se totiž projevuje genetická porucha zvaná albinismus. Lékaři upozorňují na to, že někteří pacienti se správné diagnózy dočkají až po několika letech. Podle pacientské organizace Albína v Česku žije asi 600 lidí s albinismem. Skutečný počet ale může být i kvůli neodhaleným případům vyšší. Léto pak pro lidi s albinismem znamená větší riziko. Kvůli chybějícímu pigmentu se musí chránit před sluncem ještě důsledněji než ve zbytku roku. Kvůli problémům se zrakem se zase někdy potřebují nechat i asistovat od okolí.
1: Já jsem si všimla, že Nikolka jakoby nekouká na hračky, neregistruje, co jí ukazujeme.
2: Vzpomíná Ester z Prahy. U její dcery Nikoly se objevilo kmitání očí, které je pro albinismus typické. Rodiče se diagnózu dozvěděli, když bylo Nikolce 5 měsíců. Teď jí jsou 2 roky.
1: Nikolka teď vidí tak zhruba 30-40% toho, co zdravý člověk. Je to vlastně rozmazané vidění, šance na zlepšení není žádná.
2: Albinismus je vzácná genetická porucha, při které buď částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin, vysvětluje primář oční kliniky pro děti a dospělé ve fakultní nemocnici Motol v Praze Milan Odehnal.
3: Ten pigment, když chybí hlavně na té slitnici, tak jsou tam takové různé úseky, kde se špatně ty zrakové signály přenáší dál do mozku.
2: I když oční vadu u lidí s albinismem nelze úplně vyléčit, existují speciální brýle nebo kontaktní čočky, které můžou problémy alespoň částečně zmírnit. S ochranou kůže zase může pomoci speciální oblečení, které pohlcuje UV záření. Pokračuje přednosta dermatovenerologické kliniky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze Spiridon Galpakiotis.
4: Poslední 2-3 roky už se objevily znovu na trhu i ty krémy s ochranným faktorem 100, které jsou i registrovány jako zdravotnické prostředky, proto doporučujeme na ty místa, které jsou trvále exponovány ultrafialovým zářením, aby používali jakoby ten nejvyšší faktor.
2: Náklady na speciální pomůcky jsou ale pro lidi trpící albinismem často vysoké. Jen za sluneční krémy dají 1000 korun ročně a zdravotní pojišťovny na krémy nepřispívají, upozorňuje spoluzakladatelka pacientské organizace Albína Soňa Daňková.
5: My jsme vlastně spočítali, že roční spotřeba pro dospělého člověka s albinismem je průměrně kolem 27 tisíc korun za ten opalovací krém.
2: Ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčí Nadi Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené ze zdravotního pojištění. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji skutečně vysoké, 33 až místy 37 stupňů Celsia, na horách 29 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne očekáváme převážně jasnou oblohu, odpoledne pak hlavně tedy na horách a okolo hor i tvorbu kupovité oblačnosti, která se ale bude večer opět rozpouštět. Biometeorologická předpověď dnes vysoká, na trojce a hlášený máme slabý vítr, převážně jižních směrů.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Každý den máme tu čest pracovat u mikrofonu s něčím tak úžasným, rozmanitým a bohatým, jako je český jazyk. A jsme si moc dobře vědomi toho, že ne ve všech oborech lidé to štěstí mají. V určitých oblastech se ke slovu čím dál víc dostává angličtina. Čechovi ale nezůstávají oči pro pláč, když má smysl pro humor. Jako třeba Karel Hynek, který na dané téma mluvil před mnoha lety v našem zábavném pořadu.
1: Třeba nedávno žena, šel jsem do krámu a žena, jestli bych jí koupil noční krém. No a teďkon jsem prošel tu drogerii odpředu dozadu a nenašel jsem noční krém. Tak jsem šel za tou paní, jak se vždycky přehrabuje v těch regálech, aby jsme se tam zdrželi co nejdéle. A zeptal jsem si, jestli bych si mohl koupit noční krém, že ho nemůžu najít. Tak chvilku na mě koukala tak divně a pak velice ochotně říkám, tady ne. On se koukl, kam ukazovala, teď jsem vzal tu krabičku a na té krabičce bylo napsáno The Night Emotion Milk with Aloe Vera and Coconut for your perfect and beautiful skin. Říkám, co to je? A ona noční krém. Říkám, jak to mám poznat? To tam máte napsaný? Říkám, co tam mám napsaný? Prostě nás to byla takováhle krabička s takhle ohromným nápisem. Vevnitř byl takovýhle krém maličký a stálo to 1500 korun. Tak si jako říkám, čeho se bojí ty výrobci, že když to pojmenujou noční krém s kokosem, že si to nikdo nekoupí, nebo že to bude moct stát jenom 150 korun. Nehledě na to, že aloe vera mě připomíná manželku Kolomba, to se pořád o tom mluví její, ale v životě to nikdo neviděl. Já nevím, jestli vy víte vůbec, jak vypadá aloe vera. Já ne, ale zjistil jsem, že co dneska neobsahuje aloe vera, tak je neprodejný. Se děsím dne, kdy přijde žena domů a řekne, nos tyhle ponožky, obsahuje to aloe vera, že jo? Šílený, takže, nebo vente si třeba bytovou výstavbu, dneska se staví byty, baráky, celý čtvrtě. A máme třeba v Praze, máme krásné české čtvrtě, Hřeporje, Kobylisy, Podolí. A dneska to jedete po dálnici, tam ohromný billboard a na tom napsáno New Black Diamond City, etapa 1. Já jsem vzhledem ke své angličtině jsem třeba hledal práci v ryze české společnosti. A opravdu jsem našel inzerát, ryze česká společnost schání člověka do prodejního týmu. Říkám, to je super. Poslal jsem tam životopis pro ty z vás, co se hlásili CV. Zavolali si mě na 10. hodinu, ve 10:45 pořád nic nedělo. Najednou přišla slečna v téhle ryze české společnosti, tady měla cedulku, na které bylo napsáno assistant of reception, nebo reception of assistant. A říká, omlouvám se, pane Hynek, ale naše HR manažerka má stále one-to-one weekly meeting se svým nadřízením. Říkám, prosím vás, mě je úplně jedno, kdo s kým co tady má. Přišel říct pár slov o sobě, nic víc. A tak v podstatě si říkám lidi, co blbneme s tou angličtinou. Čeština je krásný jazyk, přiznávám, je těžký. Dneska jsem schopen napsat Karlovy Vary s někým i. Myšleno poro, protože povo vím, že se píše měkké, protože to je Karlovy jako mě. A to je schoda podmětu s přísudkem, že jo? To si pamatuju ještě ze školy. Takže jestli mohu poprosit lidi, pokud to aspoň trošku jde, mluvte česky. Děkuju.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stavbaři v Turnově položili základové desky k nové hasičské zbrojnici. Členové volebních komisí dostanou vyšší odměnu. V Česku chybí lék na rakovinu prsu, některé pacientky se bez něj neobejdou. Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Dneska ráno. V Turnově pokračuje stavba nové hasičské zbrojnice v části Vesecko. Stavbaři dokončili základovou desku a inženýrské sítě. Budují také první nosné sloupy a napojení na silnici. Dvoupatrová zbrojnice pro turnovské dobrovolné hasiče má být hotová na jaře příštího roku. Vyjde zhruba na 48 milionů korun.
2: Nová budova na Vesecku nahradí dobrovolným hasičům nevyhovující prostory, které má v současnosti v Daliměřicích. Výhodou nového umístění je snazší dostupnost k požárům a také blízkost integrovaného výjezdového centra pro záchranku, policii a profesionální hasiče, které zrovna dokončuje Liberecký kraj. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Radnice v České Lípě a postupně i další města hledají členy volebních komisí pro nadcházející volby. Lidé dohlížející na správný postup voleb si od letoška finančně přilepší. Základní odměna pro řadového člena se zvedla z 1800 na 2500 korun.
3: Za pozici předsedy nebo zapisovatele jsou příplatky. Víc peněz dostanou také členové komisí v senátních okrscích, kde se bude volit. V Libereckém kraji je to Českolipsko. Jak uvedla mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňáka-Lbrožová, v případě, že bude druhé kolo voleb, dostane předseda komise 5800 korun. Odměny ministerstvo vnitra plošně navyšuje průměrně jednou za 8 až 10 let. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Motoristy čeká v noci z pátku na sobotu omezení na rychlostní silnici číslo 35. Ředitelství silnic a dálnic uzavře jízdní pruh z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou usazovat nosníky, jak informovala mluvčí ředitelství Petra Drkulová. Doprava povede po objížďce přes exit 39, Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. V Česku chybí lék pro ženy pro operaci rakoviny prsu s účinnou látkou tamoxifen. Používá se na odstranění možných zbytků nádorových buněk. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil náhradní dodávku asi tisícovky balení. Ročně se u nás ale spotřebuje asi 40 000 krabiček tohoto léku. Pro zhruba 10% pacientek je přitom podle onkologů nenahraditelný. Ženy, které ho nemůžou sehnat, by se měly co nejdříve poradit se svým onkologem.
1: Sport.
0: Jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin odvetu druhého předkola konferenční ligy s Varaždinem. Úvodní duel chorvatský tým vyhrál 3-2. Jablonecký trenér Luboš Kozel moc dobře ví, co se ve hře jeho svěřenců musí změnit.
4: Oni nás vlastně ze všeho potrestali. Vlastně kromě těch tří gólů nebo těch tří situací, kdy jsme dostali ten gól, kdy to oni vždycky skvěle vyřešili, tak nějaká další vyložená šance si myslím, že v tom zápase nebyla. Takže prostě ukazuje to na to, že v momentě, kdy nějakou tu šanci dáme, tak je velká pravděpodobnost, že oni s tou kvalitou prostě jsou schopní nás potrestat. Takže tohle toho se musíme určitě vyvarovat.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 33 až 36, na Českolipsku až 37 a na horách naměříme 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtvrteční Dobré ráno pokračuje a my jsme rádi, že i dnes jste si v ranních hodinách naladili Český rozhlas Liberec. Přejeme tak příjemný poslech, vítáme vás tedy do zatím čtvrtečního rána s datem 30. července. Pokračujeme a po 6. hodině se budeme moci také v polovině letních prázdnin vydat na tábory. A to z toho důvodu, že mají letos větší spotřebu pitné vody. Je to tedy z toho důvodu, že musí nově dodržovat přísnější pravidla na mytí nádobí. A otázka, jak si s tím táborníci poradili, na to odpovíme za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: Helena Vondráčková v úvodu další hodiny našeho dobrého rána s písní Když zabloudíš, tak zavolej, já hlavně tady popři, v případě, že kamkoliv vyrážíte, abyste nezabloudili, a to nejen během ranních hodin, ale v podstatě i s tím, jak se nám postupně blíží víkend. My jsme také mluvili ale o letních táborech, myslím si během poloviny prázdnin, více než tematická věc, přece jen oplachování nádobí pod tekoucí vodou musí nově zajistit všichni provozovatelé dětských letních táborů. Od letoška to nařizuje novela hygieny. Vyhlášky. Některé tábory kvůli tomu mají větší spotřebu pitné vody.
1: Je přesně 13 hodin a děti na pionýrském táboře u spáleného mlýna u řeky Berounky si berou ešusy a jdou na výdej oběda. Po jídle jde každý táborník k vaničkám s vodou, kde si umyje svůj ešus. Vedoucí tábora Vlasta Vasková ale popisuje letošní novinku.
2: Ještě navíc máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou, kde je voda čistá a je v tom přidán ocet, a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
1: Právě u barelu si děti opláchnou nádobí tekoucí vodou. Postup při mytí mi popisuje 11letá Nikol.
3: Tady je asi voda s jarem, si myslím.
1: Bereš do ruky takový velký kartáč, tím ten ešus vydrhneš.
3: Jo. A když to mám, no tak půjdu ještě k jedné vaničce.
1: Vypláchnout, aby tam nezůstal žádný jar.
3: Jo.
1: Posunuli jsme se tedy k barelu.
3: A tady jste už umyli.
1: Pustíš si vodu a pod tekoucí vodou oplachuješ.
3: Ano.
1: Pionýři v táboře vedle Berounky nemají přístup k pitné vodě. Pravidelně ji tak musí dovážet cisternou. Stejně to řeší skauti z pražské Bubenče, kteří táboří nedaleko obce Krty na Rakovnicku. Podle vedoucí tábora Mimi Ireny Goldflamové mají kvůli oplachu nádobí pod tekoucí vodou větší spotřebu vody.
4: V důsledku plnění této vyhlášky máme zvýšenou spotřebu a tím pádem vyšší náklady na provoz. Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
1: Podle mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové ale oplach pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření nemocí.
5: Protože když máte například 100 lidí na táboře, dáte nádobí do té hromadné nádoby s pitnou vodou, tak stejně může jedno nádobí kontaminovat druhé.
1: Středočeští hygienici zatím nezaznamenali na žádném táboře v kraji rozšíření infekční nemoci. Petr Kastner, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a také dopoledne očekáváme převážně jasnou oblohu, odpoledne pak hlavně tedy v okolí hor i tvorbu koupovité oblačnosti. To se ale večer bude opět rozpouštět, nejvyšší denní teploty 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách dnes 29 až 32 stupňů Celsia, takže skutečně letní den se vším všudy, k tomu tedy slabý vítr převážně jižních směrů nebo jen proměnlivý a biometeorologická předpověď pro dnešek vysoká na trojce. Tak i s tím tedy bude lepší během čtvrtka 30. července v Libereckém kraji počítat.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky.

0: poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil a bylo to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
1: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
2: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
1: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a po druhé vybojoval olympijské zlato.
2: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
1: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.

0: Co se stalo na Hotelu a vysílači ještě to teď v posledních dnech? To se dozvíte od Ivety Bláhové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kriminalisté, psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Hráči domácího fotbalového týmu se střetnou s chorvatským Varaždinem. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové, informovala mluvčí Dagmar Sochorová. Radnice v Novém Boru rozšiřuje zázemí pro cyklisty. Na 5 důležitých místech ve městě je 10 nových cyklostojanů. Podnět k jejich umístění podali sami obyvatelé města. Bezpečně si odložit kolo lidé mohou na náměstí Míru, u knihovny nebo u městského kina. Na vyhlídkovém ochozu hotelu a vysílači ještě poničil vandal přes 30 oken. Uprostřed tabulí vedl ostrým předmětem kříže. Krátce po činu ho zadrželi liberčtí strážníci, kteří muže následně předali policii. Je podezřelý z poškození cizí věci. Výše škody zatím stanovena nebyla. Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolou ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už pátým dnem. Hašení komplikuje silný vítr. Tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Wangovi z Hongkongu český favorit podlehl po setech 6-1, 3-6, 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Dardarim. Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty 33 až 36, na Českolipsku až 37 a na horách 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za námi další zprávy Ivety Bláhové, to během čtvrtečního dobrého rána, dnes tedy s datem 30. července. A my se společně ve vysílání už za okamžik budeme mít možnost podívat a připomenout další aktuality libereckého kraje. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Václav Neckář a s ním písnička, která nám nezestárla. To byl Potulný hráč v 6 hodin a 40 minut v našem dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Společně se můžeme podívat na další události Libereckého kraje. Ku příkladu tento pátek, to znamená zítra 31. bude pro veřejnost uzavřen městský úřad v Rádku nad Nisou. Jako každý poslední pátek v měsíci tam bude sanitární den. Požadavky občanů bude vyřizovat pouze podatelna, a to do 14. hodiny. Město tak prosí návštěvníky úřadu, aby si termín své návštěvy ideálně přesunuli na jiný den. A my se můžeme společně přesunout, a to k sobotě 1. srpna, kdy od 10 hodin bude na parkovišti u Národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově probíhat už 15. ročník Světového dne strážců přírody. V průběhu celého programu vás dokonce bude i svými písničkami provázet Hana Lounová, tak kdybyste se chtěli v tomto momentě, tedy v sobotu, bavit i hudbou a i přírodou, myslím si, budeme moci v tomto směru tedy nasměrovat. Jen doplňme, že více informací najdete na webu města Kamenický Šenov, odkud my jsme tuto informaci čerpali.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V případě, že nejste fanoušci takového toho typického letního počasí, pravděpodobně asi radost neudělám. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 29 až 32 stupni. Ráno a dopoledne čekáme převážně jasnou oblohu, odpoledne pak hlavně tady okolo hor, tedy tvorbu kupovité oblačnosti, která se bude ale večer opět rozpouštět. Hlášený k tomu máme slabý vítr, a to převážně jižních směrů.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se.

trzeba zaciemkni. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Už jsme to ve vysílání zmiňovali, červenec, ten je téměř u svého konce. Možná jste už třeba po dovolené, nebo vás ještě něco v srpnu čeká. Každopádně užívejte si léta, které zatím nekončí, a odpočiňte si, jak se říká, od práce všeho druhu. Je vám tenhle výrok povědomý? Já si myslím, že ano, určitě tady ve spojitosti s Ferdou Mravencem. Tak si představte, že za rok bude kreslené postavičce Ferdy, tak jak ji stvořil ilustrátor Ondřej Sekora, už 100 let. Do říše hmyzu se teď s dětmi vydá také Tereza Brázdová.
2: Kdo je Ferda Mravenec?
3: Mravenec.
4: Mravenec.
2: A jak vypadá?
4: Vypadá, je černý, co takový má, už nevím.
3: Je černý, má takový kuličky, ve prostřed malou a zádu velkou.
2: A má něco na sobě, ten Ferda, nosil něco?
3: Šátek. Byl červený a měl bílý čopky.
2: A odkud toho Ferdu znáte, děti?
5: Od pohádce.
2: A máte někdo knížku doma Ferdovi, Mravenci?
3: Děda spal Dubic jíma.
2: Co tam ten Ferda vyvádí všechno?
3: Je hodné a nějaký jsou zlý i šnek nějaký. Tej má dům a má dveře.
2: A znáte, děti, Brouka Pytlíka?
4: My máme o něm i knížku. Je to Brouk s takovýma pytlema na zádech a má a je šedý.
2: A není trochu popleta?
4: Jo, je.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. Chovatelé v zoo v Liberci připravují slonici Balu na převoz do Velké Británie. Zemětřesení v Japonsku má nejméně 28 obětí. Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba tisícovka balení by už měla být k dispozici v lékárnách. Pokračuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
3: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělovány. Tato tisícovka balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
2: Aktuálně je možná předepsat jedno balení tamoxifenu jednou za 3 týdny. V Česku se ročně spotřebuje kolem 40 tisíc balení tohoto přípravku. Zhruba u desetiny pacientek se lék podle onkologů nedá nahradit jiným. Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci si mohli všimnout lodního kontejneru ve sloním výběhu. Slonici Balu čekají poslední týdny v liberecké zahradě. Na konci léta jich chovatelé převezou do nového domova ve Velké Británii. Pečovatelé se proto rozhodli ji na cestu připravit, vysvětluje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
4: Sloni jsou citlivá zvířata a jakákoliv změna pro ně může být stresující, proto jsme s předstihem několika týdnů umístili do výběhu lodní kontejner, aby si Bala na tento nový prostor zvykla, nebála se ho a naučila se do něj postupně sama vstupovat.
2: V Prachovských skalách je v polovině letních prázdnin turistů přibližně stejně jako v předchozích letech. Návštěvnost v letní sezóně výrazně ovlivňují termíny polských státních svátků. Stejně jako do Adržpašských skal, tak i do Prachovských skal musí mít turisté zakoupenou vstupenku. Není ale nutná rezervace a počet turistů se nereguluje. Počet obětí úterního zemětřesení v Japonsku vzrostl na 28 lidí, uvedl to mluvčí vlády Minoru Kihara. Otřesy o síle 7,1 stupně zasáhly ostrov Kjušu. Stovky záchranářů dál prohledávají trosky zříceného nákupního centra ve městě Kašima. V budově po zemětřesení podle vyšetřovatelů zřejmě vybuchl unikající plyn. Silné zemětřesení na jihozápadě Japonska poškodilo množství budov a silnic.
1: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. A nejvyšší denní teploty je 33 až 36, na Českolipsku naměříme až 37 a na horách 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je v ulici Jungmannova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7 hodině, to znamená jediné čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje a my společně trochu přeskočíme a vydáme se k podvečernímu, potažmo večernímu programu v Libereckém kraji. Pravda, Jablonec po letech opět ožije evropským fotbalem, konkrétně tedy konferenční ligou, neboť fotbalisté Jablonce se vydají do odvetného utkání druhého předkola konferenční ligy, a to proti chorvatskému Varaždinu. My tedy za okamžik připomeneme nejen to první utkání, ale nastíníme, co fotbalisty Jablonce čeká právě v podvečerním utkání na Jablonecké Střelnici. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Golín.

0: Teď už tady 12 minut po 7 hodině, čas, kdy pokračuje čtvrteční ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. My jsme ale také mluvili o tom, že na okamžik přeskočíme většinu dne a vydáme se k podvečerním hodinám. Jablonečtí fotbalisté totiž rozehrají v 18 hodin odvetu druhého předkola Evropské konferenční ligy s chorvatským Varaždimem. Úvodní duel chorvatský tým vyhrál 3-2. Jablonecký trenér Luboš Kozel moc dobře ví, co se ve hře mužstva musí změnit.
1: Oni nás vlastně ze všeho potrestali. Vlastně kromě těch tří gólů nebo těch tří situací, kdy jsme dostali ten gól, kdy to oni vždycky skvěle vyřešili, tak nějaká další vyložená šance si myslím, že v tom zápase nebyla. Takže prostě ukazuje to na to, že v momentě, kdy nějakou tu šanci dáme, tak je velká pravděpodobnost, že oni s tou kvalitou prostě jsou schopní nás potrestat. Takže tohle toho se musíme určitě vyvarovat.
2: Vrátil se k úvodnímu duelu na hřišti chorvatského soupeře Luboš Kozel. Inspirací pro mužstvo může být vstup do nového ročníku šance ligy a otočení výsledku na 2-1 v souboji za náky.
1: Doma je potřeba prostě opravdu hrát 90 minut, tak jak jsme hráli třeba s tou Olomoucí, a i když se nám něco nepovedlo, tak jsme během toho zápasu byli schopni na to reagovat a otočit to, takže to ukazuje na nějakou tu sílu toho týmu, protože prohrávali jsme i tam poměrně brzo a vlastně taky jsme se dostali do vedení a z tohoto pohledu víme, že to v našich silách určitě je, ale musíme prostě podat výkon na té hranici nějakých svých možností a být efektivní vepředu a být stejně tak jakoby daleko důslednější třeba vzadu.
2: Záložník Filip Zorman potvrdil před odvetou trenérova slova. Jablonečtí mají na co navazovat.
3: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
2: Severočeši si věří. Tuší, co jim může přinést výhru a také postup.
3: Víme, že ztrácíme ten jeden gol, takže musíme být víc aktivní, jak s míčem, tak bez míče a od začátku do toho šlápnout, protože si myslím, že na ten postup máme a musí to být vidět hnedka od toho začátku, udělat si doma respekt a ukázat, že vlastně to chceme víc než oni.
4: Všichni si to uvědomujeme i ohledně koeficientu, ohledně výsledku, ohledně hry. Hráči jsou nastavení tak, že chceme samozřejmě jít za postupem a udělá mančast všechno pro to, abychom vyhráli. Máme to složitý, ale musíme za vítězstvím jít za postupem.
2: Navázal na Filipa Zorvana sportovní ředitel klubu Zdeněk Koukal. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ve čtvrtek 30. července očekáváme v ranních a dopoledních hodinách převážně jasnou oblohu. Sluníčko si tedy budeme moci užívat po celý den. Odpoledne pak hlavně tedy v okolí hor očekáváme i tvorbu kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Následně tedy oblačnost bude přicházet od západu a bude přibývat až v noci na pátek. Nejvyšší denní teploty 33 až místy 37 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 29 až 32 stupně Celsia. K tomu hlášený slabý vítr převážně jižních směrů nebo jen proměnlivý a biometeorologická předpověď vysoká, a to platí pro celou Českou republiku, dnes tedy na 3. stupni zatížení.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak to vypadá s volnými místy na vysokých školách v nadcházejícím školním roce? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety, 30. července 1966, byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou. Obyvatelé ulice Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou v anketě převážně hlasovali o zachování jednosměrného provozu na přilehlé silnici. Město nechalo hlasovat výhradně obyvatelé dotčené lokality. Pokud vše schválí i policie a další orgány, zůstane provoz pouze ve směru od ulice Vodní. V Česku místy kvůli nadcházejícím vysokým teplotám hrozí vznik požárů. Upozorňují na to i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak podle nich v Krkonoších neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům. Některé české vysoké školy ještě nabízejí volná místa pro studenty od letošního podzimu. Hlásit se je možné na bakalářské i magisterské obory. Volná místa jsou stále i na Karlově nebo Masarykově univerzitě, ČVUT i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Česká golfistka Sára Kousková dnes poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do druhého turnaje kategorie Major v této sezóně. První odpal Kouskové ve Women Open je na programu po 11:30. Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty 33 až 36, na Českolipsku až 37 a na horách 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 7:30 a za námi další zprávy Ivety Bláhové. Během dobrého rána se za okamžik, v tomto případě tady už za pár minut, vydáme za dalšími aktualitami Libereckého kraje a před 8:00 nebude chybět cesta do Prahy. V tomto momentě se podíváme na stavební zákon, služební zákon nebo třeba financování veřejnoprávních médií. To jsou všechno změny, které sněmovna projednávala v posledních měsících jako poslanecké návrhy, a to přesto, že pocházely od koaličních politiků. Dělala to předchozí vláda méně. Tématu se tedy budeme věnovat právě před 8:00 v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Přejeme úspěšný a pokud možno poklidný čtvrtek.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuzná.

0: Píseň ze života, bez pochyby, Valdemar Matuška a s ním, když jdou na mužskýho léta, 9 minut po půl osmé, a to s datem 30. července v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Hlavně tedy dobré ráno přejeme i vám a tom našim posluchačům. Myslím si, v tomto případě a při dnešním dni je celkem značná šance, že i když má člověk volnější den, tak ho kolikrát probudí právě vycházející slunce. V tomto případě tedy můžeme nastínit, že nás čeká letní den, ale o tom až za chvíli a společně s meteorology. Společně se budeme moci vydat i k víkendu. Sobota 1. srpna totiž bude v Železném Brodě patřit železnobrodské Neckyádě. Závod tradičních i netradičních plavidel doplní od 10 hodin také program pro děti a po skončení závodu čeká účastníky i návštěvníky afterparty. Závod se jede od 14. hodiny a jako tradičně bude rozdělen do dvou disciplín, slalom a sprint. Samostatnou kategorií je soutěž krásy zúčastněných lodí. Tak myslím si, netradiční zpestření programu právě během víkendu. Na druhé straně to proběhne i ve Smržovce, právě i v sobotu a také v neděli 1. a 2. srpna totiž v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce proběhne tradiční akce, kterou budou tankové dny. Opět tedy budou připraveny jízdy pro veřejnost, bude připravena také dynamická ukázka techniky a následně nebude chybět také bitevní ukázka. V tomto případě zaměřená na rok 1945. Tak takový by mohl klidně být víkend, v tomto případě věříme, že pokud ještě přemýšlíte nad programem, že si třeba jednu ze dvou zmiňovaných akcí vyberete.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen asi půl minuty nás dělí od 7:45 a my ten čas rozhodně využijeme k tomu, abychom se podívali na počasí, a to společně s meteorologem. Pro dnešek vítám tedy ve vysílání Českého rozhlasu Liberec z Českého hydrometeorologického ústavu pana Jana Hrubého. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, myslím si, bez povšimnutí nemůže zůstat to, jak se nám zvedly teploty. Vy jste to v podstatě už od minulého týdne avizovali, upozorňovali, možná trochu varovali, tak prozraďte, jak moc nám ty teploty dnes porostou.
2: Dneska budou opravdu vysoké, vlastně ty denní maxima očekáváme v rozmezí od 33 až do 36 stupňů Celsia, ale na Českolipsku tam může být ještě o stupeň více, a to do 37 stupňů Celsia, a na obloze vlastně budeme mít ještě teď ráno a dopoledne většinou jasno nebo skoro jasno, ale odpoledne se může v okolí hor a vyskytovat kupovitá oblačnost, ale ta by se měla večer opět rozpouštět, ale později večer očekáváme, že by měla oblačnost od západu přibývat.
1: Většinou, když nastanou takovéto skutečně letní teplé dny, tak to potom nabourá nějaká bouřka, přeháňka, zkrátka nějaký zlom v tom počasí. Očekáváme něco takového právě během čtvrtka?
2: Dneska spíše ne, ale ještě bych chtěl asi upozornit, že máme vydané i výstrahy, a to na vysoké teploty a na silnou až velmi silnou zátěž teplem. A co se týče těch srážek, tak to vypadá, že zítra večer by se mohly vyskytnout přeháňky nebo i bouřky.
1: Tak o tom určitě ještě budeme informovat. Dnes tedy pro nás klíčová informace, že bude potřeba vedro přežít. Informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Jan Hrubý. Díky za to, přejeme krásný den. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: Jak jsme avizovali už po zprávách po půl osmé, v tomto momentě se budeme moci vydat také k těm nejvyšším politickým patrům naší republiky. Vládní koalice našla styl, jakým upravuje zákony a prosazuje nové. Místo toho, aby je chystala ministerstva a předkládala vláda, je navrhují sami nebo ve skupině poslanci z ANO, SPD a motoristů. Za zhruba půl roku se to stalo u 26 návrhů, tedy u každého pátého zákona ve sněmovně. Pro srovnání, za celé 4 roky předchozí vlády podali poslanci spolu s hnutím STAN a Piráty 38 takových návrhů, tedy každý 14. Podle opozice i některých právníků se tím současná vláda vyhýbá zdlouhavému připomínkovému řízení a námitkám odborníků.
1: Organizace a úřady mají většinou 20 dní na podání svých připomínek. Těch můžou být dohromady i tisíce. Čím víc se jich sejde, tím déle pak trvá příslušnému ministerstvu jejich vyřízení. Poslanecké návrhy jsou tak oproti tomuto zdlouhavému procesu výrazně rychlejší, říká ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
2: To připomínkové řízení samozřejmě prodlužuje tu dobu od toho samotného nápadu něco upravit až do té doby, než je schválen.
1: Své připomínky totiž můžou připojit nejenom další ministerstva a úřady, ale taky třeba kraje, odbory, neziskové organizace nebo profesní komory, kterých se zákon týká. Jednou z nich je Česká advokátní komora, pokračuje její místopředseda Lukáš Trojan.
3: Musíme přemýšlet nad vzájemnými souvislostmi, nad provázání jednotlivých ustanovení, paragrafů, nad dopady.
1: Trojan vidí problém hlavně v tom, že se legislativa nedostane k odborníkům. To odmítá předsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Renata Vesecká za motoristy, kteří jsou také součástí vládní koalice.
4: Poslanci, kteří podávají tyto legislativní návrhy, jsou vesměs odborníci, kteří se již tou problematikou dříve zabývali.
1: O obsahu zákonů lze podle ní diskutovat i tak, že je postup v souladu s ústavou, přiznává i místopředseda výboru Karel Dvořák z opozičního hnutí STAN. Hromadné využívání poslaneckých návrhů podle něj má ale dopad na kvalitu zákonu.
5: Prostě je vidět na tom, že tomu nebyla věnována taková.
1: Touto cestou sice podávali návrhy poslanci i předchozích koalic, ne ale u těch zákonů, které podle právničky Zámečníkové vláda považuje za své. Přiznává ale, že připomínkové řízení je do jisté míry pomalé a nefunkční. Změnit ho ale nikdo moc zatím nechce.
2: O to víc ty tendence ten legislativní proces obcházet tady jsou. A myslím, že jsou docela nebezpečné.
1: Nastavená pravidla se totiž podle ní můžou lehce začít hroutit. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Jablonec reklamuje opravu kamenné ulice. Kolem Dolního náměstí bude znovu omezení. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Na východě Polska v noci zněl letecký poplach. Rusko zaútočilo nedaleko jako jeho hranic. Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
4: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele Jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Ve Frýdlantu na Liberecku začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a ty už jim nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
5: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že, jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
2: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Lidem v Turnově se už brzy vrátí do vodovodu jejich voda, na kterou jsou zvyklí. Vodohospodáři dokončují historická prameniště zvané Šlejferna. Přes 100 let staré štoly bylo nutné kompletně zrekonstruovat. Šlejferna zásobuje vodou Dolní centrum Turnova a jde o nejkvalitnější vodu v regionu. Tak jsou lidé napojení z jiných zdrojů a voda je víc tvrdá. Stavba má téměř rok zpoždění, doprovázely ji problémy, informoval ředitel svazku vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Belgoraj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zabilo nejméně 8 lidí, včetně dvou dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly polské stíhačky.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne bude převážně oblačno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, na Českolipsku až na 37 a na horách naměříme 29 až 32 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 na trase Hrádek nad Nisou Turnov na průtahu Liberce se srazila dvě osobní vozidla. Na místo jede policie, je tam silný provoz. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A Nacházíme se v druhé polovině pracovního týdne v kalendáři 30. července. 4 minuty po 8. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec do nového dne zdraví Martin Kolín. Ať už dnes máte v plánu cokoliv, hlavně tedy popřejeme vydařený čtvrtek a k tomu se budeme moci už za okamžik vydat na, myslím si, velmi příjemné místo, a to farmářské trhy. Mimochodem, ty v Liberci lákají i během léta. Teď tedy otázky, na které odpovíme, jaká je jejich návštěvnost a co si lidé nejčastěji odnášejí domů. To se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho čtvrtečního Dobrého rána.

0: Myslím si, více než tematická píseň i vzhledem k počasí, i vzhledem k tématu, které za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu otevřeme. Léto, jak má být, jak zpíval Karel Gott po 8. hodině. A i dnes můžete v ulici 5. května v Liberci nakoupit na farmářských trzích. Letos je podle pořadatelů návštěvnost o něco nižší než v minulých letech. Pokles je ale jen mírný a zájem o lokální produkty podle nich stále přetrvává. Co lidé nejčastěji nakupují a jaká je nabídka farmářů, to zjišťoval redaktor Jan Rozum.
1: Pan Josef během našeho povídání rovnou obsluhuje zákazníky. Tady na libereckých farmářských trzích prodává ovoce a zeleninu už 10 let. Za tu dobu je prý počet zákazníků u jeho stánku poměrně stabilní. Mírně klesnul letos.
2: Nejvíc je ta stálá klientela lidí, kteří si zvykli, jako že to je naše česká zelenina u nás Polabí vypěstovaná a který sem chodí jako pravidelně. Takže to si myslím, že je takový základ. Myslím si, že se to drží na takový určitý hladině. Malinký pokles tam teď trošku je jako vzhledem k tomu, jaká je ekonomická situace, že spousta lidí jako když v těch marketech udělají akce a takový, takže my se na ty ceny nemůžeme dostat, ale jinak myslím, že se to drží na takový úrovni pořád stejný. A je to rovných 50 korun.
1: A jak často sem chodíte na farmářské trhy?
3: Já ve čtvrtek, každý čtvrtek si jdu vlastně pro pečivo, tak tady mají výborný chleba, korásány. Mám to ověřené, že mi to chutná, že jsme s tím takhle spokojení.
4: Kupuju tady kytičky, pečivo občas, no jakdy.
1: Říkají zákaznice. Počet stánkařů se na trzích proměňuje sezóně, vysvětluje to jejich organizátor Ondřej Červinka.
5: Někteří se objeví noví a někteří prostě zmizí. A hodně se to pohybuje prostě podle toho, jak se třeba ta sezóna vyvíjí a podobně, ale jako ten průměr a ten základ tam jako plus minus zůstává stejný. No.
1: Prodejci nabízejí široký sortiment přes přírodní kosmetiku, maso nebo sýry. Pro organizátory je důležité, aby výrobky byly z regionu.
5: Primárně se orientujeme na nějakou vlastní regionální výrobu, nechceme tam příliš mnoho nějakého přeprodávaného sortimentu a podobně, byť například u ovoce, zeleniny a především tady na Liberecku těch producentů příliš mnoho není, takže tam vtaháme spíš třeba do Středočeského kraje, máme vlastně dva zelenáře, kteří k nám jezdí.
1: Doplňuje Ondřej Červinka. Zájemci sem na farmářské liberecké trhy můžou zajít každou středu nebo čtvrtek. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes už tedy oficiálně léto zpátky, minimálně tedy po stránce meteorologické, nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 29 až 32 stupni. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek vysoká. Na trojce hlášený máme slabý vítr, převážně jižních směrů nebo jen proměnlivý. Ráno a dopoledne očekáváme převážně jasnou oblohu. Takové počasí tedy dnes v Libereckém kraji.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulici. Do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. V Dublinu ani nikde jinde už ale lidé Glena Hansarda bohužel hrát neuslyší. Frontman kapely The Frames zemřel, a to při dopravní nehodě.
1: Takto před několika lety zachytila Glena Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
2: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písni absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
1: Do hraní na ulici nadchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donova z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
2: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
1: Do srdcí českých fanoušků se Glen Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

0: Jaké možnosti prevence před krádeží kola mají cyklisté a lidé v Turnově? To se za okamžik dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou dohlednou kriminalisté, psovodi nebo členové antikonfliktního týmu. Hráči domácího fotbalového týmu se střetnou s chorvatským Varažděnem. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové, informovala mluvčí Dagmar Sochorová. Lidé v Turnově si budou moct od strážníků nechat označit svá kola proti krádeži, informovalo o tom město na svém webu. Strážníci lepí na části kola speciální čipy, kterým je možné bicykl identifikovat. Označení bývá ve městě zájem, i tak se musí majitelé svých kol ohlásit předem. Na vyhlídkovém ochozu hotelu a vysílače ještě poničil vandal přes 30 oken. Uprostřed tabulí vyryl ostrým předmětem kříže. Krátce po činu ho zadrželi liberečtí strážníci, kteří muže následně předali policii. Je podezřelý z poškození cizí věci. Výše škody zatím stanovená nebyla. Spojené státy v noci opět podnikly sérii náletů na Irán. Podle oblastního velitelství sil CENTCOM šlo o odvetu za středeční iránské útoky na americké základny v Jordánsku. Jejím cílem byly desítky objektů iránských revolučních gard, včetně velitelských center nebo základen na odpalování raket a dronů. Tenista Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. V něm narazí na Kanaďana Šapovalova. Svrčina postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči italského favorita Luciana Dardediho. Dnes ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty 33 až 36, na Českolipsku až 37 a na horách 29 až 32 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 35 na trase Hrádek na Nisou Turnov na průtahu Liberce se srazila dvě osobní vozidla. Na místo jede policie, je tam silný provoz, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 za námi další zprávy Ivety Bláhové a to během čtvrtečního dobrého rána, datum v kalendáři 30. července. V tomto čase a nejen v tomto čase přejeme hlavně tedy šťastnou cestu během hraní špičky, kolikrát tedy i v nějaké koloně, tak radši s předstihem přejeme i pevné nervy a za okamžik už se budeme mít možnost dozvědět také něco od Miroslava Holubce a to v dnešním krimi příběhu. Jen doplníme, policie hledá svědky dvou trestných činů, tak v případě, že bude možnost, abyste přidali ruku k dílu, tak za okamžik v tomto směru tedy nasměrujeme, kam a kde případně hledat a jak tedy pomoci.

0: Závěrečnou část čtvrtečního Dobrého rána jsme měli možnost odstartovat s Petrem Spáleným a jeho písničkou, která nám nezestárla, a to Mistr zkratky. Mimochodem to byl příjemný návrat do roku 1984. Teď už ale zpět do současnosti. Tak jak jsme před okamžikem avizovali, také dnes pro nás má Miroslav Hlubec fotografie, které byste si měli prohlédnout. Jsou na nich lidé, kteří by mohli policii pomoci s vyřešením dvou případů. Jsou tu další krimi příběhy Českého rozhlasu Liberec.
1: Krimi příběhy.
2: Ať už máte názor na čím dál větší pokrytí veřejného prostoru nejrůznějšími kamerami jakýkoliv, musíte uznat, že přispívají k vyřešení velkého počtu trestných činů. A nejedná se jen o městský kamerový systém, který kontroluje městská policie. Kamery mají obchody, nejrůznější instituce, soukromníci a v neposlední řadě i automobilisté. Já sám jsem si takovou palubní kameru nedávno pořídil. Nevždy ale policii takový záznam stačí k přímému vyřešení případu. Někdy musí požádat o spolupráci veřejnost, třeba i prostřednictvím našich krimi příběhů. My tu dnes máme hned dva případy. Ten první se vztahuje ke krádeži kola za bezmála 100 000 korun, ke které došlo 3. července v Příchovicích na Jablonecku. Kamera zachytila muže, který se v tu dobu pohyboval nedaleko místa krádeže. Jeho fotografie najdete na policejních stránkách v článku s datem 27. Těžko říct, jestli by se někdo vydal krást takové kolo v pantoflích, takže se zřejmě jedná o svědka, který by mohl policii pomoci s nějakým postřehem. Druhý případ je o něco staršího data. Vztahuje se k požáru, který v únoru vypukl v jedné firmě v Mánesově ulici v České Lípě. I tady by si policie ráda promluvila s lidmi, kteří se pohybovali nedaleko místa, kde hořelo. Jde o muže a ženu. Připomnělo mi to Oscarový snímek z minulého roku Jedna bitva za druhou, kde ústřední duo revolucionářů tvořila partnerská dvojice. Nicméně pár, který zachytilo hned několik bezpečnostních kamer, opravdu nevypadá jako revolucionáři ani jako teroristé. I přesto by s nimi vyšetřovatelé rádi mluvili, takže pokud je na videu poznáte, dejte o tom policii vědět.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Když už vám chybí jaro, případně třeba podzim, co se teplot týče, dnes asi radost mít nebudete. Nejvyšší denní teploty nám totiž meteorologové predikují mezi 33 až 37 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 29 až 32 stupni Celsia, takže ani na horách se dnes úplně neschladíme. Ráno a dopoledne čekáme převážně jasnou oblohu, odpoledne pak hlavně tedy v okolí hor tvorbu kupovité oblačnosti, která se bude večer postupně rozpouštět a další oblačnosti. Ta bude přicházet a přibývat od západu až v noci na pátek. Nespočítáme se slabým větrem převážně jižních směrů, nebo vítr bude jen proměnlivý a biometeorologická předpověď dnes na trojce, tedy na nejvyšším stupni zátěže. Tak venku, hlavně tedy na sluníčku a v tom vedru skutečně opatrně.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Poklidu a po písni Dalibora Jandy padá hvězda v 8 hodina 51 minut. Míříme k závěru dnešního ranního vysílání. I čtvrtek, minimálně tedy ráno, jsme společně zvládli úspěšně, to je dobrá zpráva a myslím si, že dobré zprávy budeme moci přidat i v zápětí po 9. hodině. V dopoledni pod ještědem se na vás totiž těší kolegyně Iveta Kalátová. 9 hodin a 45 minut. To bude čas, kdy si budete mít možnost společně s Pavlem Kudrnou opět užívat zámecké léto a nejen se dozvědět něco o zámcích právě v České republice, ale taky i dnes si zasoutěžit. A k tomu připomenutí myslím si velmi důležité, když se společně zítra uslyšíme, už to bude pátek, závěr pracovního týdne. Od mikrofonu se tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín. Hezký den!

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stavbaři v Turnově položili základové desky k nové hasičské zbrojnici. Před 60 lety byl položen základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu. Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Dnes dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. V Turnově pokračuje stavba nové hasičské zbrojnice v části Vesecko. Stavbaři dokončili základovou desku a inženýrské sítě. Budují také první nosné sloupy a napojení na silnici. Dvoupatrová zbrojnice pro turnovské dobrovolné hasiče má být hotová na jaře příštího roku. Vyjde zhruba na 48 milionů korun.
2: Nová budova na Vesecku nahradí dobrovolným hasičům nevyhovující prostory, které má v současnosti v Daliměřicích. Výhodou nového umístění je snazší dostupnost k požárům a také blízkost integrovaného výjezdového centra pro záchranku, policii a profesionální hasiče, které zrovna dokončuje Liberecký kraj. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety, 30. července 1966, byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou.
3: Ten Ještěd se stal opravdu jako mimořádnou ukázkou té spolupráce umělců a techniků.
4: Říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Zároveň kvituje, že budovu koupil Liberecký kraj. Jak by měla vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
5: Ještěd by měl zůstat Ještědem samozřejmě, ale ty vstupy uvažujeme tak, aby bylo jasně čitelné, že toto je dílo původních autorů, které prostě respektujeme, obnovujeme a toto je vlastně vklad dnešní doby.
4: Změnit se má například zasklení vyhlídkového ochozu nebo vstupy do budovy. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Starou ekologickou zátěž likvidují některé firmy v Libereckém kraji. Jde o místa znečištěná v minulosti průmyslovou výrobou. Téměř 3000 tun toxických látek likviduje například papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou. Toxický kal prosakuje do podzemních vod, proto je součástí likvidace také vybudování kontaminační stanice. Práce by měly trvat 2 roky. Environmentální zátěž likvidují také ve Frýdštejně na Jablonecku. Teploty se dnes a zítra přiblíží 40 stupňům. Meteorologové proto i zdravým lidem doporučují zůstávat ve stínu, hlídat si pitný režim a vyhýbat se náročným fyzickým i psychickým aktivitám. Na většině území Česka navíc už teď panuje sucho. Podle projektu Intersucho je nejhorší situace na jihu republiky. Hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji platí už teď výstraha před požáry. V příštích dnech se ale může rozšiřovat.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty vystoupí na 33 až 36, na Českolipsku až na 37 a na horách na 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 9 v České Lípě se střetlo osobní vozidlo s nákladním. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Liberec je tady s vámi dopoledne pod Ještědem. Máme tady čtvrtek s datem 30. července a zdraví vás od mikrofonu Iveta Kalátová. Tak jsme to slyšeli ze zpráv Ivety Bláhové. Poslední červencové dny nám tady pořádně zatopí. Tak doufám, že jste někde, kde je vám dobře, dodržujete pitný režim. No a jste hlavně s námi. Jsem tomu moc ráda, protože pro vás máme řadu aktuálních informací a zajímavostí. Čemu se budeme věnovat už za chvíli? Nové moderní zázemí pro aktivní službu i odpočinek získají zdravotničtí záchranáři ve Frýdlantu. Liberecký kraj tam zahájil totiž stavbu nové základny. Více si o tom povíme už za pár minut. No a mluvení s plnou pusou a mobil na stole v průběhu oběda. To jsou nešvary, se kterými se setkáváme často, nejenom při dobrém a chutném obědu. A tomu se budeme věnovat v etiketě Daniela Šmída krátce před 9:30. No a těšit se můžete na zámecké léto, které začíná v pravidelném čase ve 9:45. Hezký poslech.

0: Je tady s vámi čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Liberec dopoledne pod Ještědem a teď už zavítáme do Frýdlantu, protože zdravotničtí záchranáři ve Frýdlantu budou mít novou moderní výjezdovou základnu. Vznikne na konci Fignerovy ulice vedle nemocnice. Dvoupodlažní budova za 108 milionů korun nabídne záchranářům kvalitní pracovní prostředí i prostor na regeneraci. Záchranáře ve Frýdlantu aktuálně nejvíce trápí vozový park.
1: Ty garáže jsou venku na dvoře, takže vlastně musíme přejít dvůr, parkoviště a přejít do sanitního vozu.
2: Popisuje zdravotnický záchranář a mluvčí Michal Georgiev.
1: Samozřejmě ty garáže nejsou tak velké, kde by se dalo v té garáži právě celou sanitu otevřít, udělat veškerý ten harmonogram a teď harmonogramem například myslím to, že celou sanitu musíme umít jak sanitní prostory, vytáhnout nosítka ven, vytáhnout veškerý materiál, udělat tu dezinfekci a samozřejmě zase to vrátit zase zpět. Na to opravdu potřebujeme ten prostor a potřebujeme to zázemí, ve kterém to můžeme dělat.
2: V těsném sousedství nemocnice ve Fignerově ulici pro ně vznikne nová dvoupodlažní budova. Budou tam lékařské pokoje, šatny, sociální zařízení, denní místnosti s kuchyňkou, školící místnost a garáže. Pokračuje ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Velkou výhodou vlastně té nové budovy bude, že vlastně všecko bude v jednom unikátním objektu. To znamená, že suchou nohou vlastně z denní místnosti vstoupíme rovnou do vozidla, což v současné době musíme jít venkem. Počítáme s tím, že to výrazně zkrátí naši akční dobu na výjezd.
2: I z toho důvodu potřebují záchranáři kvalitní a moderní pracovní prostředí, ale také místo na odpočinek. V Libereckém kraji je před dokončením integrované výjezdové centrum v Turnově. Další stavby základen se plánují, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My chceme ještě v letošním roce zahájit stavbu v Semilech, tam se teď dokončují potřebné přípravné projektové práce. Máme memorandum s Novým Borem. A co se týká Liberce, předpokládáme, že administrativní prostory, ředitelství, vlastně obslužní personál by využíval v budoucnosti právě prostory ve škole sportu.
2: Asi nejhorší podmínky v kraji mají záchranáři na základně v Liberci v Husově ulici. Kraj teď pro novou libereckou základnu hledá prostory. Frýdlantská základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Z Frýdlantu Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu.

0: německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Mívají takové věty, nekoukej se příle pořád do toho mobilu a nemluv s plnou pusou. Tak odborník na společenské chování Daniel Šmíd a Lada Klokočníková se v dnešním díle o etiketě budou zabývat stolováním a zaměří se také i na jedno užší téma.
1: O stolování jsme také v našem seriálu o etiketě s Danielem Šmídlem už mluvili. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ale dnes se zastavíme spíš u těch nešvarů, kterých se někdy dopouštějí možná starší vůči mladším, nebo my všichni vůči mladším, vůči dětem, vůči teenagerům. Pojďme nejprve ale začít u toho stolování. Takové ty největší nešvary z vašeho pohledu.
2: Každopádně nejčastější, co vnímám, je mluvení se soustem v ústech. Hned zatím v závěsu jsme v době mobilní etikety, to je mobil na stole, ať už aktivně používaný celou rodinou nebo vzorem jsou pochopitelně zase ti rodiče, kteří to nedokáží regulovat. Relativně častým přešlapem je nesprávné uchopení příboru, kdy vidlička v té takzvaně levé ruce nebo nedominantní ruce směřuje hroty nahoru, ne hroty dolů, takže správně je hroty dolů směřování. A tak dále, mohli bychom asi pokračovat hodinu u nešvaru, u etikety, ale máme téma, kdy nám vlastně starší takzvaně hází vidle do toho stolu.
1: Co tím máte na mysli?
2: Mám tím na mysli to, že se ta přirozená hierarchie, která a respekt vůči starším, začíná projevovat nerespektem vůči mladším. Přirozeně cítíme, že ti starší lidé by měli dostat jako první to jídlo, že hostitel, přestože je mladší nebo starší, to není důležité, nebo žena nebo muž, tak by měl těm starším lidem dát. A relativně často se stává to, že se na mladší lidi zapomene třeba s přidáváním nebo s takovou zdvořilostní pobídkou a hodně se u stolu věnujeme právě těm starším a přehlížíme ty mladší. No však oni už si nějak poradí. Hlavně, aby ti starší dostali. To je sice na první pohled správně, ano, ti starší mají mít vždy jakousi přednost, ale nikdy ne na úkor toho, že jiného člověka, byť je mladší, upozadíme viditelně. Že si někdo nabídne dvakrát, je v pořádku, ale pokud se ten starší nenabídne to poslední sousto nebo tu poslední porci všem ostatním, nejenom těm starším, tak už je to špatně. Snad se v této relativně komplikovaném tématu dnes vyjadřuji srozumitelně a posluchači budou rozumět té myšlence, kterou mám.
1: Já si myslím, že také podle toho, jak se chováme k těm mladším, ty mladší vychováváme u toho stolu, takže pokud se těch chyb dopouštíme, tak je tady bohužel ta naděje, že až budou velcí, tak se budou chovat podobně.
2: Vždy vedeme příkladem. Můžeme mluvit o čem chceme, ale vždy vedeme naše děti nebo teenagery příkladem.
1: Já si myslím, že na stolování se ještě někdy v našem seriálu dostaneme, protože to je nevyčerpatelná studnice různých rad, které bychom mohli dát, ale tentokrát jsme si tedy vzali téma starší vůči mladším a ten zásadní problém, který jsme s Danielem Šmídem probrali. Takže děkujeme a mějte se hezky.
2: Děkuji za tu příležitost.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: green. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Vítězstvím týmu Anglie nad Spolkovou republikou Německo skončilo před 60 lety v roce 1966 v Anglii mistrovství světa ve fotbale. Anglie získala jedinou výhru na velkém turnaji díky možná nejspornějšímu gólu všech dob. Vítěznou ránu Geoffa Hursta na 3-2 nedokázala za brankovou čarou najít ani nejmodernější technika. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Ve stejný den roku 1971 se nad japonskou Moriokou srazil civilní Boeing 727 s vojenskou stíhačkou. Nepřežilo 162 lidí na palubě dopravního letadla. Viník nehody, pilot bojového letadla, se stačil katapultovat. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Jeho jízda byla impozantní.
5: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A bylo to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
3: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
3: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
1: Zámecké léto.
0: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě. Máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disků, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili, a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko, ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Dělám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období.
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No, já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a Černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, hladomorna, vodníci,
1: jasně,
0: divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Ale zkusím Cčko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu Cčko, muzeum vodníku a Černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat 3 víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie se připravuje na dnešní fotbalové utkání Jablonce s chorvatským Varaždínem. Vyhodnotila ho jako rizikové. Správa Krkonošského národního parku varuje před rizikem požáru. Stavební úřady loni řešily přes 5000 černých staveb. Většinu z nich nakonec dodatečně povolili. Dnes dopoledne bude převážně jasno, odpoledne oblačno a teploty až 37 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Kriminalisté, psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Hráči domácího fotbalového týmu se střetnou s chorvatským Varaždínem. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové, říká mluvčí Dagmar Suchorová.
2: Příznivce fotbalu, kteří se chystají jako diváci zúčastnit uvedené sportovní akce, také žádáme, aby do místa jejího konání přišli s dostatečným časovým předstihem. A to vzhledem k tomu, že u všech vstupů na stadion budou probíhat velmi důkladné bezpečnostní prohlídky.
0: Utkání na jablonském stadionu Střelnice začne v 18 hodin. První zápas končil minulý týden vítězstvím chorvatského celku 3-2. Návštěvníci Krkonoš by měli neprodleně hlásit jakýkoliv zárodek možného ohně, vyzvala k tomu správa Krkonošského národního parku, která upozorňuje na rostoucí riziko ničivých požárů.
3: Správci parku varovali před zapalováním svíček u pomníků nebo božích muk, ale i před používáním přenosných vařičů v přírodě. Od čtvrtka se teploty na některých místech Česka mohou blížit i 40 stupňům. A i když je na horách chladněji, pršet podle předpovědi nemá ani tam. Požáry přitom hrozí nejen v lesích, ale i na loukách nebo trávnicích krkonošské tundry. Zatím naposledy v Krkonoších hořelo před 8 lety na zhruba 30 hektarech u Labské louky. Zvrchlabí Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: Radnice v České Lípě a postupně i další města hledají členy volebních komisí pro nadcházející volby. Lidé dohlížející na správný postup voleb si od letoška finančně přilepší. Základní odměna pro řadového člena se zvedla z 1800 na 2500 korun. Za pozici předsedy a zapisovatele jsou příplatky. Víc peněz dostanou členové komisí v senátních okrscích, kde se bude volit. V Libereckém kraji je to Českolipsko. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak hlavně v okolí hor tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Teploty 33 až 36, na Českolipsku naměříme až 37 stupňů a na horách 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 9 v České Lípě se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak vás pěkně vítáme v další hodině čtvrtečního dopoledne. Pod ještědem teď už máme 4 minuty po 10. Zdraví vás i nadále Iveta Kalátová. No, ty vysoké letní teploty přímo vybízejí ke koupání v přírodě nebo ba spíše v takové té příjemné studené vodě. Ale pozor, může to skončit svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci teď přicházejí s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. Už za chvíli na toto téma si povíme mnohem více. No a s Patrikem Fischerem vyrážíme také k vodě. Navštěvujeme v seriálu Týdne kempy a koupaliště. Dnes to bude rekreační areál Kristýna u Hrádku nad Nisou. Pěkný poslech.

0: rockerem i po 80. Tak to je vzor Petr Janda, který brilantně zvládá kytaru a stále dobře zpívá. Skupina Olympic písnička Hrál. Také znáte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, ten slastný pocit, kdy v parném létě vstoupíte do vody a příjemně se osvěžíte, ochladíte, ať už třeba do přehrady nebo do rybníka. Ovšem po koupání v rybníce vás také může svědět kůže a možná si říkáte, zdali za to můžou synice. Možná může být příčina úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. A první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je docela možné, že třeba už teď plánujete, že strávíte víkend v některém z kempů, třeba i v Libereckém kraji, a někomu stačí zbalit si obyčejný stan, spacák a může vyrazit. No a my vám tak trochu pomůžeme v seriálu Týdne, tedy v pokračování, protože mapujeme právě kempy v Libereckém kraji, které navštěvuje náš regionální stopař Patrik Fischer. A odkud se nám přihlásí teď, tak to nám prozradí v příštích minutách. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne od vody z česko-polsko-německého trojzemí, podle čehož už byste možná mohli poznat, že jsme dojeli do Hrádku nad Nisou, do kempu Kristýna, a je tady se mnou i ředitel společnosti Kristýna AS Miroslav Souček. Dobrý den.
3: Dobrý den všem.
2: Tak pane Součku, jaké možnosti ubytování tady na Kristýně jsou?
3: Tak Kristýna sama o sobě není jenom kemp, ale je to celý rekreační areál, a budeme-li hovořit o tom kempu, o té části neveřejné, tak samozřejmě stany, karavany, pod širákem, někdo spí v hamace, někdo má krásný karavan, někdo má obytňák dražší než dům a někdo si to prostě jenom užije a opeče si busty a spí opravdu pod celtou.
2: Když mluvíte o tom užívání, tak samozřejmě často, a vidíme to tady dneska napřímo, jezdí rodiny s dětmi, které chtějí nejenom mít kde přespat, ale chtějí si v tom kempu i něco užít, mít nějaký další program. Co tady nabízíte takhle kolem toho?
3: Tak těch možností pro rodiny je samozřejmě hodně. Většina z nich využívá chatky a penzion. A my tady máme krásný animační program po celé léto. A po celý rok tady máme spoustu dětských hřišť a spoustu možností pro to dětské vyžití, včetně nějakých cyklotras, které jsou od těch jednodušších až po ty složité. Máme tady půjčovnu koloběžek, elektrických šlapacích autíček a spoustu takových hloupostí, které ty děti milují a rádi si je užijí bez rodičů i s rodiči.
2: A samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že přímo v Kristýně se dá taky vykoupat. A pokud už by někdo chtěl vyrazit mimo kemp na výlet někam do okolí, kam byste jim to vy třeba doporučil? Máte to tady někde rád?
3: Tak samozřejmě těch možností je spousta a záleží hrozně moc na počasí. Ať je hezky nebo ošklivo, dá se jít do Liberce, do Equelandie, IQ parku a podobných zařízení, ale samozřejmě lidé se jezdí primárně v létě, protože jsme letní areál v tuto chvíli. Je tady velmi blízko do Polska, do Německa, můžu zmínit třeba německý Eubin, který je krásný. Je spousta krásných míst i v Polsku a jsou tu nejenom takové historické věci a možnosti cyklovýletu, které jsou úžasné, protože to nejsou žádné velké kopce, tak jsou tu samozřejmě i další jezera v okolí, kam občas někdo přijede, aby si to porovnal a jede se podívat do Německa pár kilometrů, vyzkouší si to, takže těch možností je opravdu hodně.
2: Říká ředitel společnosti Kristýna AS Miroslav Souček.
1: Kam bychom létali někam do tropických krajů, když máme za humny takovou krásnou oblast, tak přihlásil se nám náš regionální stopař Patrik Fischer z Kristýny, z areálu Kristýna. Tak slyšeli jste to dobře, můžete si třeba pouze opéct bušta, spát pod čirákem a vykoupat se, co více si přát. Moc děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou zase odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes ve čtvrtek tady s Českým rozhlasem Liberec ve čtvrtek 30. července. Je to datum, které se týká hotelu a vysílače Ještěd. Tak hotel a vysílač na Ještědu patří mezi ty nejznámější budovy v České republice. Karel Hubáček za jeho návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu. Ovšem pozor, pro veřejnost se stavba otevřela sice v roce 1973, ale základní kámen byl položený o 7 let dříve, tedy 30. července roku 1966, tedy přesně před 60 lety. No a my už víme, že majitelem Ještědu je nově Liberecký kraj, který stavbu koupil od českých radiokomunikací. Jak by měl Ještěd v budoucnu vypadat, tak to si můžete nalézt na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. Jak bude totiž Ještěd vypadat, to popisuje v článku a v reportáži architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy. Tak máte co číst, co poslouchat. Ještě mám pro vás pár upozornění, tak zejména pro vás naše posluchače ve Vysokém nad Jizerou, tam se totiž tento víkend koná řemeslná vysocká pouť. Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program, divadlo, koncerty, řemeslné stánky, občerstvení, zábava pro velké i malé na louce úzky areálu šachty. Ovšem také máme pro vás kromě pozvánky upozornění, zítra bude v Hrádku nad Nisou kvůli výstavbě kanalizace zcela uzavřena ulice Donínská od školy po vjezd do areálu Agra Chomutice. Uzavírka potrvá zhruba od 8 do 14 hodin, aby se dopravní omezení zkrátilo na minimum, bude použita velká fréza, kterou nelze objíždět. Tak zprávu jsme našli na webu města Hrádek nad Nisou. A ještě městský úřad v Jablonném Podještědí bude právě dnes 30. července od 12 hodin z organizačních důvodů pro veřejnost uzavřen. Tak v urgentních případech můžete volat na podatelnu 725 060 500. Více informací najdete na webu města Jablonné v Podještědí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I Eva Farná nám také zaspívala v dopolední pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a v tomto pravidelném čase možná už se těšíte na další dotaz mířený pro Josefa Černého. Ve spotřebitelském servisu dnes zmíníme rozdíl, když nakupujete jako podnikatel nebo jako soukromá osoba.
1: Pan Marcel si objednal přes e-shop drobnou součástku v hodnotě necelých 100 korun. Součástka se mu nehodila, proto ji chtěl vrátit, ale zarazilo ho, že poštovné bylo vyšší než ona součástka, tudíž by ho zajímalo, co v takových případech dělat. Pane posluchači, vzhledem ke stoupajícím cenám poštovného nelze dělat bohužel nic, než si takový nákup pořádně rozmyslet. Stejná rada platí pro nákup těžkých nebo rozběrných předmětů, se kterými je při vracení zpět zase obtížná manipulace.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ve čtvrtek dopoledne v tomto čase ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nebudou chybět recepty našich babiček a v receptech dnes nahlédneme do kuchařské knihy, která kromě receptů popisuje i rozsah prací městských hospodyň. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hořeník k tomu přidají recept na čokoládový likér.
1: Nedávno jsme si tu povídali o úloze hospodyně v zemědělských usedlostech v období první republiky. Dnes ho doplníme o informace, jak na tom byly hospodyně ve městě.
2: Pomůže nám k tomu kniha, kterou vydalo nakladatelství Františka Strnadela v roce 1927. Napsala ji Olga Stránská Absolonová a dala jí název Praktická hospodyňka, souhrn nauk, pokynů a předpisů k správnému a úspornému vedení domácnosti a návod, jak si může hospodyňka svou namáhavou a zpravidla neutěšenou práci neobyčejně ulehčit.
1: Olga Stránská se narodila v roce 1873 v Boskovicích v rodině lékaře Willibalda Absolona a spisovatelky Karly Absolonové. Autorka působila jako česká spolková činovnice, novinářka a redaktorka časopisu Lada. Byla významnou postavou českého ženského emancipačního hnutí na počátku 20. století. Její kniha se zaměřuje na výchovu mladých žen a dívek, kterým chtěla usnadnit vstup do praktického života. Je souhrnem pokynů a předpisů na správné a úsporné vedení domácnosti. Mimo jiné obsahuje informace o výživě kojenců a batolat, o pěstování tělesné krásy, o trestání dětí, včetně návodu, jak se k dítěti mají chovat příbuzní i služební. Mě zaujaly rady na denní, týdenní i velký úklid, na uspořádání prádelníku, hubení mizu, šití, praní, vyšívání, pěstování květin a péči o zahradu. Najdeme tu i návody na výrobu tkanin, šití oděvů, včetně střihů, návod, jak vyrobit klobouk, lidový kroj, hračky pro děti nebo namalovat kraslici. Musím se přiznat, že při čtení téhle knihy jsem trochu ztratila sebevědomí. Myslím, že kdyby všechny tyto činnosti vedle vaření, praní a žehlení, to je v knize také zmíněno, měla dobrá hospodyně zvládnout, potřebovala by nejen jeden život, ale tři životy. Recepty v knize nenajdeme. Tak přidám jeden svůj po babičce pro zlepšení nálady.
2: Náladu nám zlepší likér čokoládový.
1: Budeme potřebovat 4 žloutky, 15 deka pískového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 15 deka hořké čokolády, 0,5 deci sladké smetany nebo mléka, 3 deci destilátu, brandy nebo rum. Žloutky utřeme s pískovým a vanilinovým cukrem. Čokoládu rozlámeme do poloviny smetany nebo mléka a rozvaříme ji. Doplníme zbylou smetanou, přilijeme ji ke žloutkové pěně, nádobu vložíme do horké vodní lázně a šleháme do zhousnutí. Nesmíme to vařit. Potom nádobu vyjmeme a za občasného prošlehání necháme její obsah vychladnout. Pak přilijeme destilát, promícháme a procedíme do lahví. Čokoládový likér necháme několik dnů odležet.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

O letním ránu nám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec zpívaly holky, tak ono ostatně to dnešní ráno bylo už takové hodně teplé, ale bylo to ještě takové poměrně příjemné, ale ty teploty nám opět šplhají do poměrně vysokých hodnot, takže doufejme, že i vy dodržujete pitný režim, že jste někde ve stínu, možná, že se těšíte, že se půjdete někam schladit a můžete zajet třeba 1. srpna do Železného Brodu, kde se koná klasická neckyáda, tak pokud vás zajímají informace o této akci, také najdete mimo jiné i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No ale někdo se třeba rád schladí v muzeu anebo v IQ Landii. No a to jsme na správné adrese, protože už za chvíli se budeme povídat o IQ Landii s výkonným ředitelem Liberecké Science Centra IQ Landia Václavem Dostálem. Počkejte si na to.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Česku chybí lék na rakovinu prsu. Některé pacientky se bez něj neobejdou. Jablonec se reklamuje opravu Kamenné ulice. Kolem Dolního náměstí bude znovu omezení. Na východě Polska nejspíš spadla ruská raketa. Na místo jede premiér Tusk. Odpoledne bude jasno až skoro jasno, postupně až oblačno a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Na českém trhu je nedostatek léku s účinnou látkou tamoxifen, a to přesto, že v úterý dorazilo 1000 balení z Dánska. Lék pomáhá pacientkám po operaci karcinomu prsu mimo jiné ničit možné zbytky nádorových buněk. U části z nich se nedá nahradit jiným přípravkem, vysvětluje ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda.
2: Ta skupina pacientek, kde se nám ten lék tamoxifen velmi špatně bude nahrazovat, protože by to třeba znamenalo u nich i vypnout jejich ovariální funkce, vlastně zastavit měsíčky, tak ta čítá zhruba 10% pacientek. Ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby i ta druhá skupina, kde se to nahradit dá, tak nemusela být nahrazována, protože nějaké ty náhrady můžou mít nějaké nežádoucí účinky.
0: Výpadky léku začaly už loni. Státu se podařilo zajistit náhradní dodávky, ty ale v červnu skončily. Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 až 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
3: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V prachovských skalách je v polovině letních prázdnin turistů přibližně stejně jako v předchozích letech. Návštěvnost letní sezóně výrazně ovlivňují termíny polských státních svátků. Stejně jako do Adržpašských skal, tak i do prachovských skal musí mít turisté zakoupenou vstupenku. Není ale nutná rezervace a počet turistů se nereguluje. Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy v noci narušila ruská raketa H-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Děje se to potom, co Rusko opět silně útočilo na Ukrajinu. Údary nepřežilo nejméně 13 lidí. Ruská armáda cílila na východ, střed, ale i západ Ukrajiny.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až skoro jasno, v okolí hor postupně tvorba kupovité oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36, na Českolipsku až 37 a na horách 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 13 u Cvikova na Českolipsku stojí u Krajnice porouchané nákladní vozidlo. Očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále příjemný poslech a dobře naladěný celý den, to už vám krátce po 11. hodině přeje z Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Za chvíli už se pozdravíme s naším dnešním hostem, kterým bude výkonný ředitel libereckého science centra Equalandie Václav Dostal. A moc se na to povídání těším, protože půjde o takzvané prázdninové bádání. Odkud se vzal vesmír, co se odehrává vnitru naší planety, jak funguje lidské tělo, jak se vyrábí nanovlákno. To všechno si můžou malí i velcí návštěvníci vyzkoušet v liberecké Equalandii. A my se budeme povídat také i o prázdninových novinkách a plánech. Tak jste zváni a já už vám popřeji hezký poslech.

0: Po písničce Heleny Vondráčkové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už jsem ráda, že u nás můžu přivítat příjemného hosta, kterým je výkonný ředitel libereckého Science Centra Equalandia Václava Dostála. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: No, řekla jsem příjemného hosta, protože s vámi se pojí i hezké příjemné povídání o tom, co všechno v Equalandii v Liberci naši posluchači najdou. Tak trochu jsme v průběhu písničky ještě zavzpomínali, protože Equalandia se otevřela v roce 2014.
1: Ano.
0: Toto rychle utíká.
1: Strašně rychle, přestože jsem nebyl u toho vzniku, tak těch vlastně více jak 12 let uteklo jako voda. Ono vlastně i IQ Park, který byl vlastně takovým prvopočátkem, tak ten už má za sebou vlastně 22 let působení.
0: Vidíte to, vy jste to teď trochu nakousnul, tak můžeme to trochu rozdělit, protože IQ Park je pro jinou kategorii dětí ohledně věkové skupiny.
1: Ano, určitě. IQ Park je vlastně taková, tomu říkáme interně Equalandia Junior, říkáme, že je určená pro ty děti zhruba do těch 7 let. Tomu je vlastně uspůsobená jak ta část expozic, tak vlastně i programu.
0: Je to taková hezká hravá forma. Byli jsme se tam podívat a děti se tam tady cítili velice dobře. No a konečně Equalandia, to už je pro starší děti, i když já mám takový pocit, že tam si své najdou třeba i v 6-letí.
1: Určitě. Je to individuální. Co je asi zásadní, je, že opravdu my tam dokážeme aktivně zapojit nejenom ty děti, ale hlavně rodiče i prarodiče, takže to je v tom módu, kdy není to o tom, že jdete do nějakého zábavního parku, kde ty děti vypustíte, vezmete si do ruky telefon a děláte něco úplně jiného, ale dokážeme ty děti propojit s těma rodičema a to je úžasný.
0: No ano, vy jste to teďka dobře specifikoval, není to o tom, že by rodiče děti vypustili, ale sami rodiče, mně nikdy přijde, že jsou ještě více zabavení než děti. S tím jsem se už několikrát setkala u vás.
1: Je to tak, protože spoustu věcí si ty rodiče nebo i prarodiče připomenou z dob, kdy studovali. Ono obecně téma celoživotního vzdělávání je tématem, protože doba, kdy jste dostudovala střední školu nebo vysokou školu a pak jste vlastně už během té profesní praxe nepotřebovala další vzdělávání, je dávno pryč a my jsme jeden z dílů Mozaiky, kde v těch tématech, které jsou dneska důležité, ať to je energetika, doprava, robotika, umělá inteligence a další, tak věřím, že pomáháme v tom celoživotním vzdělávání všech generací.
0: To mě na tom právě fascinuje, že ty děti se tam vzdělávají, ale oni to ani netuší. Kdyby někdo z rodičů nebo prarodičů řekl, pojď, půjdeme se něco naučit do Equalandie, tak to dítko řekne, no tak to ani náhodou. Ale vy to nabízete takovou zajímavou formou.
1: Ano. My tu míru vzdoru máme obrácenou. Ta míra vzdoru dětí je, když mají odpouštět Equalandii nebo IQ Park, protože ta průměrná doba návštěvy je zhruba kolem 4 hodin. Ale někdy opravdu to je tak, že i celý den nestačí. Takže hledáme cesty, jak přitáhnout ty návštěvníky častěji, mít pro ně častější novinky, jak v rámci expozic, tak i těch programů a věřím, že se nám to daří, přestože to není jednoduché.
0: Kdo má málo času a říká se, tak na skok na 2 hodiny se tam půjdeme podívat, tak to opravdu nestojí za to.
1: Stojí?
0: Nebo stojí,
1: ale je to
0: dobře,
1: málo.
0: Ale je to hodně málo, protože ono, než ta poschodí a ta různá oddělení projdete, tak opravdu uběhne moře času. Naším dnešním hostem je výkonný ředitel libereckého science centra Equalandia Václav Dostál.

0: Dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec je výkonný ředitel libereckého science centra Equalandia a Václav Dostál. Musíme říci, že opravdu na návštěvu Equalandie si musíte tak nějak ušetřit několik hodin, protože vás tam čeká třeba 400 interaktivních exponátů. No, myslím si, že třeba učitelé, kteří vyučují chemii nebo fyziku, tak pro ně je to ideální místo, kam zavítají se svými žáky a studenty, a myslím si, že pro někoho nezajímavá fyzika, chemie najednou může být i hodně zajímavá.
1: Je to tak, my jsme vlastně součástí neformálního vzdělávání. Musí to být jako mozaika, aby jsme se vzájemně doplňovali. Takže pro školní skupiny, kterých za rok, respektive žáků a učitelů, máme v Equalandii více jak 50 tisíc, tak nabízíme zhruba 60 vzdělávacích programů, který za rok odbavíme zhruba 1200. Jsou školy nebo školní skupiny, které jezdí vlastně buď na samostatné vzdělávací programy, takže představte si vlastně nějaký speciální program, který je buď v chemické laboratoři, v biologické laboratoři, v moderní díl, některé říkáme Fab Lab, nebo je tam i tradiční část, kde spousta dětí třeba neví, jak funguje kladívko a hřebík. Jsou tam i speciální programy v planetáriu. A pak samozřejmě jsou i části spojené s expozicemi.
0: Ale nesmíme určitě vynechat planetárium. To mám moc ráda, to se přiznám. Byla jsem tam už několikrát. Řekněte nám něco o něm.
1: Tak my jsme na jaře odstartovali velkou kampaň Zachraňte planetárium Liberci, protože scháníme finanční zdroje na obnovu řídícího systému pro toto planetárium, což je soustava speciálních počítačů a softwaru, a je to podobně jako s mobilním telefonem, to znamená, má to nějakou životnost, jak tu faktickou, tak morální, která se pohybuje někde kolem 7 let, a tuhle hranici jsme překonali. Ta investice je na úrovni zhruba 4,5 milionu a tak jak jako samotné planetárium, tak i celé Science Centru funguje na principu vícezdrojového financování, tak jsme zkusili oslovit ty více zdroje jednak tou kampaní, kterou jsme vlastně udělali formou veřejné sbírky, a potom i kampaní na Hiditu. Zároveň moc děkujeme za podporu třeba Libereckému kraji, nadaci Škola hrou, nadačnímu fondu GAGO, ale i drobným přispěvatelům. Během té kampaně jsme vlastně poznali, že spousta vlastně obyvatel Libereckého kraje a další krajů vlastně neví, že součástí Equalandie je planetárium. Současně jsme si v planetáriu vyzkoušeli i nejenom jako vzdělávací aktivity, ale i kulturně společenské, takže jsme tam měli i koncert, takové speciální hudební skupiny, která vás opravdu vtáhla jak tou hudbou, tak i přes tu naši 9-metrovou kopuli projekcí do úplně jiného světa, že jste zapomněla na to, co vlastně je venku, co je za den, co je za čas, co je za prostor. Unikla jste úplně do jiných dimenzí.
0: No, to je tedy dobrý relax, ale ráda slyším hlavně to, že i veřejná sbírka tedy zabrala, že veřejnost slyší.
1: Ano. Je to tak a jsme za to rádi, nejenom za ty příspěvky, kde jsme vybrali něco přes 500 000, ale i za ty komentáře, které jsme k tomu dostávali. Ty odměny, které vlastně za ty příspěvky ty návštěvníci získali, jsou víceméně zážitkové. Spousta věcí se už jakoby odčerpala. Takovým tím top odměnou byla, nebo bude vlastně, teď plánujeme ty termíny, romantická večeře pro dva v prostředí planetária. Takže to je rozhodně zážitek, kde se úplně nabízí třeba požádat partnerku o ruku, ale to už nebudeme těm návštěvníkům podsouvat.
0: Dobrý nápad. No, vidíte to, tak před časem, to bylo myslím na začátku tohoto roku, nás navštívil právě Martin Gembec z planetária, astronom, tak jsme se bavili o této sbírce, tak jsem si říkal, no doufejme, že se to podaří, tak mám velkou radost, že dobrá věc se zadařila.
1: Povedlo.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na Zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Na návštěvě v liberecké Ikvelandii jsme i díky našemu hostovi, kterým je výkonný ředitel libereckého Science Centra Ikvelandia Václav Dostál. Ještě dříve, než se dostaneme k vašim novinkám, tak často zjišťuji, když kolem projíždím, za prvé tady občas tam máte tak narváno, že není kam zaparkovat, ale což je dobrá zpráva, protože je velký zájem, ale často vidím i zahraniční návštěvy, vidím tam Poláky, Němce, tak máte i zahraniční hosty.
1: Přesně tak. My vlastně jsme největší science centrum v České republice s návštěvností kolem 500 000 a ten hlavní důvod, proč se takhle odlišujeme od těch ostatních, je, že jsme lokačně úplně jiné než ti ostatní. Za Liberec je destinační lokalita. Přitahujeme vlastně jak návštěvníky z řad České republiky, ale tak právě ty příhraniční. Nejčastěji, jak správně říkáte, jsou to vlastně návštěvníci z Německa, z Polska, ale i z dalších zemí. Teď jsme tam měli poměrně dost i návštěvníků třeba z Izraele. Takže opravdu jsme otevření každému a tomu uspůsobujeme i ty programy a exponáty.
0: Izraelci, vědátoři, jdou se vzdělávat. Teď ale se budeme už bavit o novinkách, protože nemá se usnout na vavřínech, pořád se má něco nového vymýšlet. Ano. Tak povídejte.
1: Začnu IQ parkem, ten je určen

i ty zvuky, takže to je jedna z novinek, rozhodně doporučuji navštívit, ono strašně těžko se to popisuje, to se prostě musí odžít. Druhou novinkou je vlastně program, který děláme v laboratoři, jmenuje se Ztracený kód, kde vlastně ty děti se vžijou do rolí forenzních detektivů a mají luštit takovou tajenku na několika stanovištích a výsledkem je, že získají číselný kód, kterým si otevřou trezor a z toho trezoru si můžou vzít jednu odměnu, která tam je schovaná. Takže každý den ve 14 hodin máme tam úžasné lektory, který dokážou nejenom odborně, ale i krásně dětským jazykem ty děti do toho vtáhnout, když si někdo třeba neví rady. Takže to je IQ Park. Co se týká IQlandie, tak hodně se zaměřujeme teďka na vesmír. Nám tam aktuálně běží projekt Trénu jako astronaut, což je vlastně projekt, který děláme ve všech science centrech ve spolupráci s ESERem. ESERO je vlastně vzdělávací agentura, česká vzdělávací agentura Evropské agentury pro vesmír. Tam zase ty děti si můžou přes několik exponátů vyzkoušet některé věci, které ve vesmíru můžou zažít. Na to máme navázaný i takový workshop, kde třeba mají za úkol identifikovat porouchaný solární panel. Poslední k tomu z hlediska exponátu, tak nový exponát družice, který stejně jako ten program, který jsem teďka zmiňoval, vzniká ve spolupráci mezi ostatními science centry a ESERem. Jsem moc rád, že vlastně my jako IQlandia tenhle projekt vlastně vedeme z hlediska vývoje, nasazujeme ten nový exponát vlastně do pilotního provozu. Je poměrně náročný, takže moc budeme rádi, když naši návštěvníci nám to otestují a dají nám k tomu nějaké připomínky. A co chystáme v nejbližší době, to znamená v horizontu podzimu, tak ještě bude otáčivá mapa hvězdné oblohy, kde si vlastně můžete navolit, v jaký čas a jaký den chcete vidět, jak ta obloha vypadá.

0: Miroš Berka, Zlodějka snou. Opět v průběhu písničky si i s naším hostem máme pořád o čem povídat. Naším dnešním hostem je výkonný ředitel libereckého Science Centra Equalandia Václav Dostál. Bavili jsme se hlavně o zatmění slunce. Všichni se na to těšíme, protože to bude opravdu velkolepá nebeská podívaná 12. srpna. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. Středa 12. srpna. Equalandia, my jsme k tomu přistoupili tak, že připravujeme nějaký program vlastně pro naše návštěvníky přesně na tento den, ale hlavně na našem ikonickém ještědu, který vlastně nabídne úplně ideální podmínky, tak budeme mít výjezdní tým, který vlastně s těmi zájemci bude pozorovat zatmění slunce, a plus náš ikonický Martin Gembec jako šéf planetária, tak ten zase vyráží s nějakým mikrotýmem do Španělska, aby se to užil. Uvidíme, jestli nám klapne nějaký živý stream z toho Španělska. Takže to se nechme překvapit. Samozřejmě počasí je svým pánem, no. Tak si držme všichni palce, že to klapne. Takže zatmění určitě.
0: Vy vyrážíte také do našeho kraje a máte zajímavé zastávky a zajímavé, dalo by se říci, i nabídky pro děti, pro rodiče.
1: Přesně tak. My tomu říkáme takový Equalandia tykadla, aby jsme vlastně tu ochutnávku toho poznání a to, jak to děláme, ukazovali někde dál. Jsme rozhodně dál než za hranicí kraje, jsme dokonce za hranicí i České republiky, že děláme i vlastně výstavy na Slovensku. Takže jedna část jsou vlastně putovní výstavy, kterých máme 4 typy. My od začátku letošního roku máme novou putovní výstavu Kosmo, kde máme 15 vlastně interaktivních exponátů, které nám jezdí vlastně po České a Slovenské republice. Teď nám vlastně tady ta výstava končila ve Zlíně a od půlky srpna se s ním budou moct potkat návštěvníci v Ostravě. Když ještě zůstanu u těch dalších akcí, tak třeba kdo z vás byl na Benátské, tak jste mohl jednak vidět naši velkou nafukovací teralonu a navštívit i náš stand, kde zase naši úžasní lektoři ukazovali pár vybraných experimentů a pokusů. Budeme teďka, myslím, že příští středu 5. mít školu čar a kouzel v Mirákulu pro děti a na konci srpna, myslím, že poslední srpnovou sobotu je festival Kefír ve Hradci Králové, kde také budeme. A v neposlední řadě bych rád zmínil naše příměstské tábory, které děláme vlastně ve dvou skupinách. Pro ty menší to je škola čar a kouzel a pro ty větší to je vlastně tvoření v IQ Fab Labu, kde vlastně teďka měli za úkol vytvořit takové robotické autíčko. Viděl jsem na vlastní oči výtvory, takže výborná práce.
0: Já si tak říkám, pokud třeba někdy v budoucnu tady budeme mít hosta, nějakého vědce a řekneme mu, zeptáme se ho, kde vlastně začínal, tak tuším, že může klidně říci, no nadchlo mě to, když jsem poprvé navštívil Equalandii a tam jsem se najednou rozhodl, že budu vědcem. Teď samozřejmě je to sci-fi, ale je docela možné, že někdo z vašich menších, větších návštěvníků se takzvaně zaháčkuje a možná to i rozhodne o jeho příští profesi.
1: Budeme moc rádi. Takovým důkazem je Majda, která byla součástí té kampaně Neplánovaným. Je to vlastně holčička, která je tuším 11 let, chodí na náš astrokroužek a rozhodla se tady ten projekt na podporu planetária i ze své pozice podpořit a natáčela hrozně hezká a milá videa.
0: No videa, tak třeba někdy o Majdě v budoucnu ještě uslyšíme. Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byl výkonný ředitel libereckého Science Centra Equalandia Václav Dostál. Tak vám popřeji hodně sil a dobře dalších dobrých nápadů do budoucna. Mějte se hezky, krásné léto a budu se na vás opět těšit. Naslyšenou.
1: Já moc také děkuji vám i posluchačům. Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A zítra budeme cestovat a budeme takzvaně ochutnávat Afriku. Liberečtí manželé Petr a Monika Šimonovi totiž strávili léta na africkém kontinentu, který je natolik oslovil, že se rozhodli přiblížit její chutě i Liberečanům. Z rojbosu vypěstovaného přímo africkými farmáři vytvořili zajímavé kombinace tohoto čajového nápoje. A o svém životě v Africe a zajímavém podnikatelském nápodu bude Petr Šimon vyprávět zítra krátce po 11. hodině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Také vám to nedalo a zaspívali jste si společně se Žalmanem. 8 minut nás dělí od hodiny 12. Teď to opět máme malé pozastavení a bude se týkat našeho rodného jazyka. Každý den máme tu čest pracovat u mikrofonu s něčím tak úžasným, rozmanitým a bohatým, jako je český jazyk. A jsme si toho moc dobře vědomi, že ne ve všech oborech lidé to štěstí mají. V určitých oblastech se ke slovu čím dál víc dostává angličtina. A Čechovi ale nezůstávají oči pro pláč, když má smysl pro humor. Jako třeba Karel Hynek, který na dané téma mluvil před mnoha lety v našem zábavném pořadu.
1: Třeba nedávno žena, šel jsem do krámu a žena, jestli bych jí koupil noční krém. No a teďkon jsem prošel tu drogerii odpředu dozadu a nenašel jsem noční krém. Tak jsem šel za tou paní, jak se vždycky přehrabuje v těch regálech, aby jsme se tam zdrželi co nejdéle. A zeptal jsem si, jestli bych si mohl koupit noční krém, že ho nemůžu najít. Tak chvilku na mě koukala tak divně a pak velice ochotně říkám, tady ne. Se koukl, kam ukazovala, teď jsem vzal tu krabičku a na té krabičce bylo napsáno The Night Emotion Milk with Aloe Vera and Coconut for your perfect and beautiful skin. Říkám, co to je? A ona noční krém. Říkám, jak to mám poznat? To tam máte napsaný? Říkám, co tam mám napsaný? Prostě nás to byla takováhle krabička s takhle ohromným nápisem. Vevnitř byl takovýhle krém maličký a stálo to 1500 korun. Tak si jako říkám, čeho se bojí ty výrobci, že když to pojmenujou noční krém s kokosem, že si to nikdo nekoupí, nebo že to bude moct stát jenom 150 korun. Nehledě na to, že aloe vera mě připomíná manželku Kolomba, to se pořád o tom mluví její, ale v životě to nikdo neviděl. Já nevím, jestli vy víte vůbec, jak vypadá aloe vera. Já ne, ale zjistil jsem, že co dneska neobsahuje aloe vera, tak je neprodejný. Se děsím dne, kdy přijde žena domů a řekne, no tyhle ponožky, obsahuje to aloe vera, že? Šílený, takže, nebo vente si třeba bytovou výstavbu, dneska se staví byty, baráky, celý čtvrtě. A máme třeba v Praze, máme krásné české čtvrtě, Hřeporje, Kobylisy, Podolí. A dneska to jedete po dálnici, tam ohromný billboard a na tom napsáno New Black Diamond City, etapa 1. Já jsem vzhledem ke své angličtině jsem třeba hledal práci v ryze české společnosti. A opravdu jsem našel inzerát, ryze česká společnost schání člověka do prodejního týmu. Říkám, to je super. Poslal jsem tam životopis pro ty z vás, co se hlásili CV. Zavolali si mě na 10. hodinu, ve čtvrt na 11. se pořád nic nedělo. Najednou přišla slečna v téhle ryze české společnosti, tady měla cedulku, na které bylo napsáno assistant of reception, nebo reception of assistant. A říká, omlouvám se, pane Hynek, ale naše HR manažerka má stále one-to-one weekly meeting se svým nadřízením. Říkám, prosím vás, mě je úplně jedno, kdo s kým co tady má. Přišel říct pár slov o sobě, nic víc. A tak v podstatě si říkám lidi, co blbneme s tou angličtinou. Čeština je krásný jazyk, přiznávám, je těžký. Dneska jsem schopen napsat Karlovy Vary s někým i. Myšleno poro, protože povo vím, že se píše měkké, protože to je Karlovy jako mě. A to je schoda podmětu s přísudkem, že jo? To si pamatuju ještě ze školy. Takže jestli mohu poprosit lidi, pokud to aspoň trošku jde, mluvte česky. Děkuju.
0: Karel Hynek, tak já vám to tady také řeknu hezky česky. 4 minuty nás dělí od hodiny 12. Tentokrát ve 12 hodin už polední zprávy s Miroslavem Holubcem, po 12. hodině už Filip Majsl a písničky na přání. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, užijte si dnešní den nejlépe někde ve stínu a u dobrého chladného pití a zítra v pátek po 9. hodině opět naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. V Turnově budou strážníci opět značit kolap proti krádeži. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí podle odhadů zrostla. Odpoledne bude slunečno, postupně místy oblačno a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Na Českolipsku bude zátěž velmi vysoká. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
3: Lidé v Turnově si budou moci od strážníků nechat označit svá kola proti krádeži, informovalo o tom město na svém webu. Strážníci lepí na části kola speciální čip, díky kterému je možné bicykl identifikovat. Označení bývá ve městě zájem, i teď se musí majitelé svých kol ohlásit předem. Značení bude před městskou policejní služebnou od 25. srpna.
5: Po domluvě je možné označit také elektrokola a elektrokoloběžky. Takzvané forenzní značení funguje na základě mikročipu. Každé kolo dostane svůj identifikační kód. Další výhodou je také zanesení majitele a jeho kola do centrálního mezinárodního registru. Při odcizení mají vlastníci větší šanci, že kolo policie dohledá. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety, 30. července 1966, byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovou cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou. Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%, odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%.
1: Počasí.
3: Odpoledne bude jasno až skoro jasno, později místy tvorba oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů, na horách to bude 29 až 32 stupňů Celsia. Vane slabý, místy mírný vítr jižních směrů do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď odpoledne dobré a biopředpověď uvádí stupeň číslo 3, což je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici číslo 35 na průtahu Libercem probíhají práce na údržbu mostu nad ulicí Sousedskou ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru. A v Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka platí až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné čtvrteční poledne, skoro by se chtělo říct žoviálně krásné čtvrteční poledne, přátelé, když máme dnes ten Mezinárodní den přátelství podle OSN od roku 2011. Někdo moudrý už ani nevím, kdo to byl, popsal přítele jako člověka, který vás za žádných okolností nenechá dělat hlouposti samotné, a měl asi pravdu. Tak tedy v přátelském duchu si teď můžeme užít písničky na přání, které začínají v Českém rozhlase Liberec, a na vaše telefonáty a e-maily se těší Filip Majsl. Hezký poslech.

Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív, ale všechno má samozřejmě svůj čas a my se v Českém rozhlase Liberec potkáváme v pravidelném čase, tedy po 12. hodině v písničkách na přání. Jak se zapojit, pokud to tady ještě nevíte, tak telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. Můžete posílat také textové zprávy, ty ovšem na číslo 90 011 04 a musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom váš text. A nebo jednoduše napíšete e-mail, to je poslední dobou velice populární forma, na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a je tak říkajíc vymalováno. Na vaše přání se moc těším, přeju hezký poslech.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Tak Petr Spálený měl v Českém rozhlase Liberec co dočinění s obyčejnou ženou a my už máme na telefonu, dá se říct, neobyčejnou ženu, ale stálici písniček na přání paní Boženu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Flika, zdravím, děkuju.
0: Nemáte zač, to bylo krásné antré, že?
1: No právě, no, to se mi málo kdy stává.
0: No, vidíte to, tak od toho tady jsme. Ale teď už prozraďte.
1: No, to moc potěší, když je to od vás tam rádítka, protože vás mám všechny ráda tam a když mě takhle něco hezkého řeknete, tak mě to moc potěší vždycky.
0: Tak to jsme rádi. Ale teď už prozraďte, čím potěšíte vy nás, tím myslím tedy jakou písničkou.
1: A písničku zahrajeme od Matušky, protože tam taky krásné písničky má. A tyhle ty o naší zemi to já zkrátka miluju. No a bude písnička pro všechny posluchače, kteří poslouchají Český rozhlas Liberec, ale po dlouhé době chci pozdravit paní Evičku, Vlastimila, Jindřišku, zkrátka všechny posluchače, známí i neznámí a má být vedro, takže nějak, aby jsme to v klidu vydrželi, přežili, takže se všichni opatrujte a taky má být víkend, takže si užijte krásný víkend a opatrně.
0: Ví přesně, jak říkáte.
1: A písnička je pro vás do rádíka, všechny vás tam moc zdravím.
0: Moc krát děkujeme, my zdravíme samozřejmě vás, i vy si krásně a ve zdraví užijte víkend a zase příště se budeme těšit. Naslyšenou.
1: Já taky naslyšenou, děkuju moc.

0: Alpy tě uchvátí, ale ta naše zemička, ta tě dojme. Nevím proč, ale tady při té písničce od Valdemara Matušky jsem si vzpomněl na Rudolfa Hrušínského a vesničku Mou střediskovou. Teď budeme pokračovat v písničkách na přání a do Českého rozhlasu Liberec zavolala další stálice. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, Trošárka z Liberce. Takže předně by písnička, kterou jsme spolu vybrali, byla pro paní Hanku z České Lípy a jejího syna Adama. A paní Hanka má dneska narozeniny, takže jí přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. Pak by písnička byla pro Miladu z Jablonce a ještě by byla pro kamarádku Monču ze Slovenska, které teda chystám teďka momentálně ten letní salát, já to neumím říct po slovensky, jako na to umíte krásně.
0: Hej, šalát, takže, letní šalát.
1: Ano, takže se na ní zítra těším, že si dáme spolu tu zmrzlinku.
0: No dobrá, no tak já přeju samozřejmě příjemné zažití. Doufám, že v těchto vedrech je ten salát bez majonézy. Paní Šárko, já paní Hance samozřejmě i jménem Českého rozhlasu Liberec přeju všechno nejlepší. Vám krásný den, zítra si to s kamarádkou ze Slovenska pěkně užijte a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou a zdravím všechny ostatní posluchače.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vlastenedl, Hradišťan v Českém rozhlase Liberec a teď nás v písničkách na přání čeká exotika. Napsala nám paní Hana. Kdysi tady byla i populární maďarská hudební skupina Lokomotiv GT a jelikož jsem se poslední dobou už třikrát netrefila do repertoáru vašeho hudebního archivu, výběr písničky nechám plně na vás a zasílám samozřejmě všem pamětníkům, ale nejenom jim. Děkuji, Hana. Nemáte samozřejmě zač. Dnes jsme výběr měli poměrně jednoduchý, protože od Lokomotiv GT tady máme jednu jedinou písničku a ta se jmenuje Aketel Táncos Alma. Snad to bylo v maďarsky v pořádku, protože jinak maďarsky umím pouze jediné slovo, Atkozotul.

0: Novida, taky maďarština nám zavítala do Českého rozhlasu Liberec, konkrétně do písniček na přání Lokomotiv GT a Kotel Tancos Alma. Přesně v 12:30 a v 12:30 zavítala do Českého rozhlasu Liberec také Mladá krev prostřednictvím telefonu. Dobré odpoledne, ahoj.
1: Dobré odpoledne, pane Filipe.
0: Já vás zdravím, pane Davide. My už jsme se včera jednou slyšeli, takže se tak trochu známe. Davide, prozraď, co ti zahrajeme dneska?
1: Takže bude to pro všechny posluchače, pro vás do rádia, protože jste nejlepší rádio a bude to Hana Zagorová Jen pár dnů.
0: Bezvadné, moc krát děkujeme samozřejmě, teda ale musím říct, Davide, ty máš docela zvláštní hudební vkus. Včera jsi si nechal zahrát Helenu Vondráčkovou, dneska Hanu Zagorovou, to asi posloucháte s maminkou, viď?
1: No, jako jo, já mám spíš rád ten hip-hop, ale máma to má ráda hodně, no.

0: Jasně, takže uděláme mamince radost.
1: No jo, tak je to hlavně pro mě, hlavně říkám, jste nejlepší rádio.
0: To se tak krásně poslouchá, tak snad se zase brzy uslyšíme. Děkuju za zavolání, měj se krásně.
1: Tak zítra třeba.
0: Uvidíme, uslyšíme. Měj se hezky, ahoj.
1: Jo, no.

0: To byl silný tandem. Hana Zagorová, Vlastimil Harapes. Jen pár dnů, 5 minut po 1:30. No a my budeme pochopitelně pokračovat dál v písničkách na přání, a to dalším telefonátem. Tentokrát z Rychnova. Dobré odpoledne.
1: Krásný den, Filipe, vám přeju. Chtěla bych nechat zahrát písničku od Gombitový. A písnička by putovala pro všechny lidičky, který poslouchaj, a vám taky do studia určitě na 100%, a bylo by to všechno moje přání.
0: My moc krát samozřejmě děkujeme, písnička pochopitelně putuje i za vámi, do Rychnova nad Kněžnou, mějte se krásně.
1: Na Rychnov, nad Nisou.
0: Nad Nisou, ježišmarja. Jak to ze mě mohlo vypadnout? No, já si ještě jednou nastuduju ten zeměpis, aby to bylo příště v pořádku. No, každopádně za vámi, paní Jarko. Tak, za vámi putuje ta písnička, tak se mějte hezky a zase někdy příště.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Perfect Day, no to je notoricky známá písnička původně od kapely Duran Duran. Tady se na ní ovšem pěvecky podíleli Lou Reed, Bono Vox, David Bowie, Susan Vega, Elton John, Boyzone a dále bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Teď budeme pokračovat spíš v písničkách na přání, dorazilo nám další narozeninové a v něm stojí prosím Lunatic, máma, dnes nastal ten den, yupi maminko, všechno nejlepší a děkuje dráčátko.

Václav Jelínek, David Šťach, Aleš Lehký a Martin Kociána. Takové bylo původní složení kapely Lunatic, se kterou jsme si teď zavzpomínali na závěr 90. let. Jejich nahrávka Máma nám uzavřela dnešní písničky na přání. No ano, už je 7 minut před 13. hodinou, to znamená, že už se pomalu připravují zprávy, ty pro vás dnes chystá Miroslav Holubec a po zprávách se samozřejmě můžete jako vždy těšit touto dobou na pořad Alex a host Alex Minářová. Si tentokrát pozvala k mikrofonu velkou hvězdu, zpěvačku Helenu Vondráčkovou. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: 13 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy. Policie hledá muže, který v Jablonci napadl nejméně dvě ženy. Stavební úřady loni řešily přes 5000 černých staveb. Liberecká zoo připravuje slonici Balu na převoz do Velké Británie. Odpoledne bude až slunečno, postupně místy oblačno a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Dvě ženy v Jablonci nad Nisou policii ohlásily napadení dosud neznámým mužem. Obě události se staly v uplynulých dvou týdnech v části Mšeno. Ani jedna napadená neutrpěla žádné fyzické zranění. Podezřelému je mezi 20 a 30 lety a je vysoký asi 180 cm. Jakékoliv informace o pachateli přijme linka 158, říká mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.
1: Kriminalisté v tuto chvíli nemohou vyloučit ani to, že pachatel se podobných skutků dopustil ve více případech. Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásily také.
0: Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci si mohli všimnout lodního kontejneru ve sloním výběhu. Slonici Balu čekají poslední týdny v liberecké zahradě. Na konci léta ji chovatele převezou do nového domova ve Velké Británii. Pečovatelé se proto rozhodli ji na cestu připravit, vysvětluje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
2: Sloni jsou citlivá zvířata a jakákoliv změna pro ně může být stresující, proto jsme s předstihem několika týdnů umístili do výběhu lodní kontejner, aby si Bala na tento nový prostor zvykla, nebála se ho a naučila se do něj postupně sama vstupovat.
0: V noci na dnešek zemřel známý botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzová léčebna v Luži-Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil také v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlasu. Za svou práci získal mimo jiné medaily za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana. Sport. Fotbalisté Jablonce mají před sebou odvetu druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu. Úvodní duel jablonečtí prohráli 2-3. Dnešní utkání začne na severu Čech v 18 hodin. Počasí. Odpoledne bude jasno až skoro jasno, později místy tvorba oblačnosti, která se bude večer opět rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici číslo 263 v Kravařích na Českolipsku leží na vozovce sražená srna. Projíždějte tudy obzvlášť opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka tálie. Helena Vondráčková je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hej, ty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzen Dobrý, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mě rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim.
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas. Je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou. Dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem jí oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Blažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně jsem mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba
1: víte,
0: že
1: víte,
0: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše
1: trochu vepředějíc, ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Vzhůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
1: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
0: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
1: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
0: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
1: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že tálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká, ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavě?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano, že...
1: Ne, ne, tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautkartler a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trvalku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá leta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak k tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, ano, to... točili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzové melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzroková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok,
0: ano.
1: 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospěšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy, jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku, a je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla, mě vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové, a budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Jablonec reklamuje opravu kamenné ulice. Bedřichov se zatím nedohodl s investorem na směně pozemků. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Na Českolipsku bude zátěž velmi vysoká. Výstrahy platí do půlnoci z pátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
0: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 až 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
3: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Vedení Bedřichova v Jizerských horách se zatím nedomluvilo se společností Niseko na směně pozemků. Lyžařská sezóna v tamním ski areálu je proto v ohrožení. V plánu vedení obce je získat pozemky na sjezdovkách do svého majetku. Investoři by ski areál provozovali. Niseko za své pozemky požadovalo směnu za stavební pozemek pod vodojemem. Obec si proto nechala vyhotovit znalecký posudek, který měl obě nemovitosti nacenit. Podle něj by ale obec ztratila. Druhou variantou je pozemek pod vodojemem prodat ve veřejné soutěži a sjezdovky od Niseka koupit. Na polské území v noci zřejmě dopadla ruská raketa H-101, uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, tak polský premiér Donald Tusk. Objekt přiletěl z Ukrajiny v době, kdy Rusko útočilo na Ukrajinu, a to včetně západu země. Na Ukrajině přitom zahynulo nejméně 13 lidí. Polská armáda zaznamenala letící objekt před 16:00 ráno a vyslala k němu letoun F-16. Ve městě Lublin i dalších obcích se rozezněly sirény. Radarů pak střela zmizela, dopadla na pole více než 90 kilometrů od ukrajinských hranic jižně od Lublinu.
1: Počasí.
0: V noci bude převažovat polojasno nebo oblačno, nejnižší teploty klesnou v noci až k 18 stupňům. Zítra očekáváme zpočátku ještě jasno až polojasno, odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra vystoupí až k 37 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné čtvrteční odpoledne, 30. července, ono to zní jako celkem takové nevinné, neutrální datum, ale pro nás na Liberecku je to datum docela významné, protože právě 30. července před 60 lety byl položený základní kámen horského hotelu a vysílače na Ještědu. A do vzpomínek se ponoříme už za pár minut s kolegou Jiřím Jelínkem. Pak vyrazíme za pandami červenými do liberecké zoo, zacvičíme si s nimi nebo spíš pro ně jogu, to je docela příhodné, věděli jste, že v józe existuje i pozice kutálející se pandy? No ano, také tady existuje pozice mrtvoly, ale nikdo neříká, že kvůli tomu musíme vyrazit do Olšan. No a čeká nás samozřejmě také zámecké léto, dnes v Cholticích. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Václav Neckář, ten rozhodně patří mezi ikony české, co české, československé hudební scény a tohle byla jeho nestárnoucí písnička Je ráno. Ano, je samozřejmě odpoledne, posloucháte Český rozhlas Liberec a když mluvíme o těch ikonách, tak hotel a vysílač na Ještědu patří mezi nejikoničtější budovy v České republice. Karel Hubáček za jeho návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu. Budova se otevřela v roce 1973. Základní kámen byl ale položený o 7 let dřív, 30. července 1966, tedy přesně před 60 lety.
1: Tady teda to je ono, před asi nějakým servisním vchodem, taky tady žulový obdélník s vytesaným datem 1966.
2: Mně se ta doba líbí, ta stará doba právě.
1: Říká František Urban, který s rodinou přijel až z Tachovska.
2: Takže já jsem tady musel přijít a podívat se aspoň.
1: Koukám, obdivujete tady ty plastiky skleněné.
2: Ještě s těma bublinkama právě a to. Mně se líbí i ty věšáky, že jo, tady ty.
1: Ano, to jsou všechno unikátní kusy, no, které byly vlastně designované.
2: I ty lampy, že jo.
1: Designované všechno jenom sem.
2: A masakr.
1: My tady procházíme kolem takových výlepů, které připomínají pestrou historii Ještědu. Už od doby, kdy tady byl původní hotel od roku 1907. A jakou to má teda přítomnost ten dům, to mi pověste.
3: Pokud beru to, v jakém roce se to projektovalo, v jakém roce se to stavilo, za mě to bylo všechno jako nadčasově vymyšlený.
1: Říká ředitel hotelu a restaurace na Ještědu David Jiráček.
3: Samozřejmě tady jsou tady nějaký úskalí, ale není to nic, co by mělo ty lidi jako odradit.
1: Hodně z toho, co nebylo strukturální součástí stavby, se do dnešního dne nedochovalo. Nebo alespoň ne tady. Před několika lety proto vznikl spolek Ještěd 73, který nechal vyrobit repliky některých ikonických kusů nábytku a vybavení.
3: K tomuto stolu jsou ještě židle z nerezu. Jedna ta židle váží kolem 20 kilo.
1: Ukažte. No to jo, to není moc. Několik originálních kusů nápojového skla a dalšího servisu je vidět ve vitrínce v restauraci. Další věci jsou v Severočeském muzeu dole v Liberci, kam jsem vyrazil za jeho ředitelem Jiřím Křížkem.
4: Všem objevům ještě není konec.
1: Tady stojí popelník ikonický, štíhlý elegantní tvar zakončený širokou nerezovou mřížkou.
4: Není to teda nic zdravého, kouření, že jo, není úplně, ale designově to je opravdu ikona a někdy v tom roce 2012 už v tom objektu už zbývaly asi poslední tři.
1: Teď se podíváme do budoucnosti. Majitelem Ještědu je odnedávna Liberecký kraj, který stavbu koupil od Českých radiokomunikací. Jak by měl Ještěd v budoucnu vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
5: Ten cíl je uvést Ještěd zpět do původního lesku, ale jsou zde místa, kde bude potřeba udělat určité zásahy.
1: Revize bude nutná u samotných přístupů do objektu. Ty současné nevyhovují dnešním nárokům, například na bezbariérovost. Z Ještědu Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Mediální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak Lucie Bílá v Českém rozhlase Liberec dospívala Haleluja, neboli Desatero, a my se můžeme vydat za trochou toho sportu. Spojit sport a duševní očistu s podporou ohrožených druhů mohou zájemci v liberecké zoologické zahradě. Ve čtvrtek, tedy dnes, tam pořádají jogu pro pandy červené. Jak takové lekce jogy vypadají, zjišťuje přímo v liberecké zoo náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého vítám ve vysílání. Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne z liberecké zoologické zahrady. Chtěl jsem říct kousek od výběhu zeber, nicméně na zebry je příliš vedro, tak se šli schovat, ale je tady se mnou alespoň zooložka Dora Gremlicová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak vy povedete ty lekce jógy, nebo vedete lekce jógy. Popište na začátek, jak ty lekce obecně vypadají a hlavně kdy se konají.
3: V zoologické zahradě se yoga cvičí celé léto, každý čtvrtek, vždycky ráno od 7.30 a nebo večer od 17.45. A vlastní lekce je zhruba hodinová a bývá to ranní nebo večerní vinyasa. A praktikující si musí přinést všechny pomůcky, se kterými jsou zvyklí praktikovat sebou. A pokud to počasí trochu dovoluje, tak praktikujeme venku na louce za vstupem do zoologické zahrady. Máme připravenou ale i mokrou variantu, když je počasí obzvlášť nevlídne.

0: dostáváme jenom my a zvířata. A zvířata, která tady chováme, nám k tomu taky občas něco, nějaký zvuk vydají a jsou slyšet a cítit zvuky a pachy spojený se zoologickou zahradou. Že vlastní prostředí je specifický. Druhá věc, kterou jsou lekce jogy v zoologické zvláštní, je jejich zaměření, protože my praktikujeme kvůli pandám červeným, které tady přímo v zoologické zahradě chováme a které bychom chtěli podpořit taky v místě, kde se vyskytují. Že a každá lekce zahrnuje také krátké povídání zoologa o červených pandách a o tom, jak se o ně pečuje v jejich volném, v jejich přirozeném prostředí.
1: Zároveň předpokládám, jsme v prostředí zvířat. Yoga si ze zvířat taky vzala inspiraci, takže určitě nějaké ty zvířecí polohy zkoušíte taky, je to tak?
0: Tím se dá v józe jenom špatně vyhnout a zároveň tak jako pokaždé o něčem, co se týká červených pand, mluvíme, tak já se snažím, abychom to přenesli i do té jogové lekce. Kdybych měla uvést příklad, tak jsme měli praxi, která byla povídáním zaměřená na problematiku volně pobíhajících psů, kteří přicházejí z pastevci, buď hlídají, doprovázejí stáda, anebo z divočí a potulují se v oblastech, kde se vyskytují červené pandy a představují pro ně riziko především, co se týče přenosu chorob. A organizace Red Panda Network, kterou naši praktikující prostřednictvím své praxe podporují, z těch financí, které nasbírá, pořádá například vakcinační kampaň, kdy tady tyhle ty toulavé nebo pastevecké psy vakcinuje proti psím chorobám tak, aby pro pandy představovaly pokud možno co nejmenší riziko. A když jsme si prošli takovýmhle povídáním, tak ta následná lekce byla plná pozic psů všemi směry a štěňat a byla prostě celá psí.
1: Zároveň, vy už jste to trošku naznačila, že tedy pomáhá se pandám červeným a je to tedy, předpokládám, hlavně finanční pomoc, jestli jsem to správně pochopil.
0: A vstupenkou na lekci jógy je uhrazená částka 7 euro, která představuje symbolických 7 stromů zasazených v Himáláji pro obnovu přirozeného prostředí červených pand. A ta částka se připisuje přímo na účet organizace Red Panda Network, která právě tu péči o červené pandy v jejich přirozeném prostředí organizuje, provozuje. A my jako zoologická zahrada jsme členem Mezinárodního záchovného programu a jako členové Mezinárodního záchovného programu se zavazujeme, že budeme podporovat i ochranu červených pand v místě, kde se přirozeně vyskytují. My o činnosti Red Panda Network už několik let povídáme během Mezinárodního dne pand červených, který je vždycky 19. září, vždycky třetí sobotu v září, ale letos to vychází na 19. září. A současně pro letošní rok mají Red Panda Network takovou aktivizační kampaň Buďte fit s červenými pandami a do té my jsme hezky zapadli s naší pandí jogou.
1: Popisuje zooložka Liberecké zoologické zahrady Dora Gremlicová.
2: A do Liberecké zoo nás zavedl náš regionální stopař Patrik Fischer, který tedy na závěr zaujal pozici žáby, původně prahl po pozici holuba, ale to už v Českém rozhlase Liberec obsadil kolega Jan Holub. Já moc krát děkuji Patriku a přeju krásný zbytek dne. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji a mějte pěkný zbytek dne. Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: V Českém rozhlase Liberec vám nabízíme písničky, které nestárnou, a tohle byla jedna z nich. Robert Křesťan, Ranger s Vím, 9 minut po půl třetí. Vy určitě víte, že vám kromě jiného nabízíme také zámecké léto, a tedy výlety po krásných lokalitách v Česku, hlavně tedy těch zámeckých pochopitelně. No a zítra vás čeká s kolegou Pavlem Kudrnou velké soutěžní finále, máte se tedy na co těšit, ale teď už další zámecká pozvánka od Františka Kínského.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi, a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy, a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dále ladíte čtvrteční odpolední pohodu a pochopitelně také Český rozhlas Liberec. Máme 8 minut před 15. hodinou a možná si matně vzpomenete, že jsme minulý týden v našem vysílání mluvili o 99. narozeninách Ferdy Mravence. No to znamená jedno jediné, že za rok bude mít kreslená postavička Ferdy, jak ji stvořil ilustrátor Ondřej Sekora, už 100 let. No a do říše hmyzu se teď s dětmi vydá Tereza Brázdová.
1: Kdo je Ferda Mravenec?
2: Mravenec.
3: Mravenec.
1: A jak vypadá?
3: Vypadá, je černý, se takovým, už nevím.
2: Je černý, má takový kuličky, ve prostřed malou a zádu velkou.
1: A má něco na sobě, ten Ferda, nosil něco?
2: Šátek. Byl červený a měl bílý čopky.
1: A odkud toho Ferdu znáte, děti?
4: Od pohádce.
1: A máte někdo knížku doma Ferdovi Mravenci?
2: Děda z Pardubic jí má.
1: Co tam ten Ferda vyvádí všechno?
2: Je hodné a nějaký jsou zlý i šnek nějaký. Tej má dům a má dveře.
1: A znáte, děti, Brouka Pytlíka?
3: My máme o něm i knížku. Je to Brouk s takovýma pytlema na zádech a má a je šedý.
1: A není trochu popleta?
3: Jo, je.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Nafta v Česku dál zdražuje. V Turnově položili základové desky k nové hasičské zbrojnici. Jablonecká policie se připravuje na dnešní fotbalové utkání. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teplotami až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Nafta v Česku za týden zdražila o víc než 1,5 koruny. Litr teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléře za litr. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. V Turnově pokračuje stavba nové hasičské zbrojnice v části Vesecko. Stavbaři dokončili základovou desku a inženýrské sítě. Budují také první nosné sloupy a napojení na silnici. Dvoupatrová zbrojnice pro turnovské dobrovolné hasiče má být hotová na jaře příštího roku. Vyjde zhruba na 48 milionů korun.
4: Nová budova na Vesecku nahradí dobrovolným hasičům nevyhovující prostory, které má v současnosti v Daliměřicích. Výhodou nového umístění je snazší dostupnost k požárům a také blízkost integrovaného výjezdového centra pro záchranku, policii a profesionální hasiče, které zrovna dokončuje Liberecký kraj. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Kriminalisté, psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Hráči domácího fotbalového týmu se střetnou s chorvatským Varaždínem. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Fotbalu, kteří se chystají jako diváci zúčastnit uvedené sportovní akce, také žádáme, aby do místa jejího konání přišli s dostatečným časovým předstihem. A to vzhledem k tomu, že u všech vstupů na stadion budou probíhat velmi důkladné bezpečnostní prohlídky.
2: Slovenská armáda čelí kritice kvůli úternímu požáru ve vojenském prostoru u Malacek. Starostové okolních obcí se ptají, proč vojáci cvičili s ostrou municí právě v době, kdy na západě Slovenska platilo vysoké nebezpečí požárů. Armáda odmítá, že by pochybila. Hasičům se plameny podařilo dostat pod kontrolu včera odpoledne. Požár zasáhl asi 750 hektarů travnatého porostu a náletových dřevin. Podle informací slovenského deníku N ve vojenském prostoru právě probíhal výcvik leteckých návodčích. Kvůli nevybuchlé munici hasiči nemohli zasahovat přímo u ohně.
3: Počasí.
2: V noci bude převažovat polojasno nebo oblačno, nejnižší teploty klesnou až k 18 stupňům. Zítra očekáváme zpočátku ještě jasno až polojasno, odpoledne oblačno, k večeru a večer se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou 33 až 37 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále krásné čtvrteční odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Už při předpovědi počasí od Miroslava Holubce jste možná cítili, jak se vám zapalují záda, nikoli flítka. No a v Libereckém kraji hrozí velká horka až do soboty. Čeho byste se měli vyvarovat a jak často vyjíždějí zachranáři, o tom si budeme povídat už za malou chvilku. Pak nás čekají také zápisky z deníku důchodkyně Vladimíry Hamalové a v pořadu Co je nového dnes navštívíme Kamenický Šenov. Filip Majslo vám přeje hezký poslech.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška v Českém rozhlase Liberec hledá Eldorado. My v těch horkých dnech spíš hledáme nějaké stinné místo a chládek. No a meteorologové varují před vysokými teplotami a velmi silnou zátěží teplem. Výstraha platí samozřejmě i pro Liberecký kraj až do noci zpátku na sobotu. Horko pravidelně znamená i více práce pro krajskou zdravotnickou záchrannou službu. Jaký pro ní zatím byl dnešní den, kdy teploty atakovaly třicítku, o tom teď budu hovořit s jejím mluvčím Michailem Georgievem. Hezké horké odpoledne.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Zaznamenali jste dnes kvůli horku větší počet výjezdů?
1: Ano, já bohužel toto mohu potvrdit. Já jsem ve spojení s naším operačním střediskem, kde mi teď v tuto chvíli naše operační středisko dalo tu informaci, že od dnešního rána jsme ošetřili celkem 6 pacientů, která měla souvislost s dnešním teplým dnem.
0: Ono to horké počasí má bohužel pokračovat i zítra. Co lidem v takové situaci doporučujete?
1: Takže samozřejmě lidem nebo vůbec kolegové, my záchranáři, doporučujeme lidem především dodržovat pitný režim. Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí. A samozřejmě seniorům a malým dětem doporučujeme, aby zvolili vhodnou časovou dobu, kdy budou ven vycházet, jako například v ranních hodinách nebo ve večerních hodinách, kdy to počasí je příjemnější a ty teploty jsou lepší. A samozřejmě upozorňujeme i maminky s malými dětmi, kdy v kočárku opravdu ta teplota pro ty malinký miminka není úplně nejlepší.
0: Vy už jste naťukl, že by se měli lidé vyhnout alkoholu, ale čeho dalšího by se měli vyvarovat?
1: Takže samozřejmě měli by se vyvarovat skokům do neznámé vody, do vody by se měli ochladit, protože samozřejmě tyhle teplý dny, toto teplé počasí láká občany k vodě nebo skoky do domácích bazénů. Bohužel mohu potvrdit, že i tam míváme často úrazy, které jsou opravdu velmi závažné.
0: No co si budeme povídat, to horko určitě způsobuje problémy i vašim posádkám. Jak se na ně chystají?
1: Takže samozřejmě i pro nás je to velice náročné, ale kolegové jsou na toto připravení, dodržují samozřejmě již zmíněný pitný režim, právě minerální vody, vědí, že ten den může být náročný, mají tyto vody sebou v sanitním voze, samozřejmě jsou i ve spojení s operačním střediskem, kdy potřebují doplnit, kdy se potřebují dostat na základnu, takže snažíme se co nejlépe a co nejvíce vyjít kolegům vstříc, aby tyto náročné dny zvládly.
0: Říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michail Georgiev. My moc krát děkujeme, přejeme co nejmín výjezdu a nejen kvůli horku a naslyšenou.
1: Já vám děkuji a přeju občanům krásné léto. Děkuji, nashledanou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Byla Jelen, to je vlastně taková neformální pozvánka na sobotu do Libereckých Vratislavic, kam skupina dorazí se svým Jelen festem. No a Magdalena, to je zřejmě kompenzace za ten nedostatek ženských jmen v kalendáři tento týden. Vlastně jenom Marta měla včera svátek, jinak to byl v pondělí Věroslav, v úterý Viktor, dnes Bořivoj, zítra Ignác, pak Oskar, pak Gustav. No samozřejmě Bořivojům přejeme všechno nejlepší. Posloucháte Český rozhlas Liberec a před námi je zápisník důchodkyně, tedy z deníku důchodkyně Vladimír Hamalové a my vyrazíme v repríze k moři.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Jo, moře. Pamatujete si ten literární povzdech z kdysi povinné četby Nerudových malostranských povídek? Jo, už tenkrát leckdo sníval o moři, které ovšem většina nikdy nespatřila, takže představy dle obrazů slavných malířů byly mnohdy krásnější než skutečnost. Ono asi nešlo a nejde jen o tu slanou vodu prosvícenou sluncem, ale ty svobodné, nikde nekončící obzory, ohraničené nejasným nebem, jakoby vstupem do ráje. Nevím jak vy, ale něco z těch takřka posvátných pocitů si já osobně hejčkám celoročně a když se zadaří, nasávám a doplňuji si je při letních svítáních či západech slunce někde na jihu. Jako dobrý holub se většinou vracím na jednu skálu nad mořem v Katalánsku, kde mám skoro pocit, že mi narůstají křídla i bláznivá touha rozletět se dál k obzoru. No jasně, že se pořádně držím zábradlí. Jednou mě dokonce napadlo, že by mě tam mohli mý synové takzvaně pustit po větru z ilegálně dopravené urny. Jo, nakonec jsem to zavrhla, aby se se mnou neštrachali přes půl Evropy a ještě z toho neměli potíže. No, jsou prostě místa, kde se nám jakoby na chvíli zastavil čas a my jsme schopni vyskočit ze svých civilizací zdeformovaných ulit a prožít aspoň kousek krásy, na kterou v běžných všedních dnech nemáme čas. No, škoda. Ačkoliv si myslím, že třeba právě teď, v důchodu, si tyhle vzácné chvíle můžeme dopřát častěji. A nemusí to být ani u moře. Prostě si najít ten svůj koutek, kde jsme sami se sebou a kde je nám krásně. A jistě, že nejlíp teď v létě. Hezkou neděli třeba pod tím vaším milovaným stromem nebo u lesního potůčku či fontány v parku vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Vladimíra Hamalová.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Krásné čtvrteční odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Ano, víkend už nám klepe na dveře a taky nejvyšší čas dopřát si pár tipů třeba na výlet, návštěvu nebo nějakou tu kulturní akci. A dnes vás budeme inspirovat v českolipském regionu, konkrétně v Dubé. Na telefonu máme kulturní referentku Infocentra Duba Lucii Matysovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak si užíváte léto a jak jste na tom s turistickým ruchem v Dubé? Je všechno v pořádku?
1: Tady je všechno v pořádku, turistický ruch v plném proudu, takže my si to tady užíváme.
0: I přes ty výkyvy počasí si nemůžete stěžovat na nedostatek turistů, ano?
1: Naopak.
0: Naopak? Jak je to možné?
1: No tak, turistická centra lidi vyhledávají hlavně, když je horší počasí, protože když je hezky, tak většinu času tráví venku, takže... Kanceláře je nelákají.
0: No dobrá, no a když už tady k vám proudí davy turistů, kam je posíláte? Co byste třeba i nám doporučila nějaký zajímavý výlet nebo návštěvu v Dubé?
1: No hodně vyhledávají přírodní památky, protože jsme brána do Kokořínska, takže je často posílám na přírodní památku Kamenný vrch, kde máme nádherné kamenné růžice, díky zlínání železa z Pískovce, nebo vyhledávají přímo naší technickou památku sušárnu Chmele, která se otvírá 4x do roka, takže tam mají občas příležitost nakouknout. A jinak různě po okolí, ať jsou to různé skalní hrádky, anebo pak za koupáním.
0: Tomu koupání a té sušárně Chmele celkem rozumím. Nicméně, kdybyste nás teď v nejbližší době měla vylákat na nějakou zajímavou akci, koncert, kulturní akci, společenskou zábavu, co by to bylo?
1: Tak vás vylákám k nám na koupaliště v Nedamově, kde nás čeká jazzový festival, 32. ročník jazzových dnů Evy Pilarové, který vznikl v roce 1995. A jeho zakladatelkou byla paní Pilarová společně s panem Vítem Fialou, který samozřejmě se každý rok aktivně účastní a předal žezlo svému synovi, který teďka vlastně dělá celou dramaturgii, takže s nima se uvidíme za týden.
0: No, samozřejmě děkujeme za pozvání. Co se týče programu, můžete být trochu konkrétnější, na co všechno se můžeme těšit?
1: Určitě, vracíme se trošku do historie, takže se nám tam objeví tělesa, která hrála na prvních ročnících, ať to byl X-Tet právě pana Fialy, a nebo Station Band, což je zase takový prvopočátek ještě mladýho Vítka Fialy. Jinak samozřejmě završíme festival vystoupením Jitky Zelenkové, která vystoupí za doprovodu revivalu tanečního orchestru Českého rozhlasu.
0: To je opravdu lákavá pozvánka. A kdybychom se chtěli v Dubé ubytovat, budeme mít příležitost?
1: No, podstanem určitě. Chatky ty jsou naplněné na celé léto, takže spíše pro milovníky přírodnějšího ubytování.
0: A nebo pod širákem.
1: A nebo pod širákem.
0: Dobrá, no já samozřejmě moc krát děkuju, přeju vám krásné léto, ať se vám daří a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Naším hostem na telefonu byla kulturní referentka Infocentra Duba Lucie Matysová.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Čtvrteční odpoledne nám poklidně na vlnách Českého rozhlasu Liberec plyne dál, i když za malou chvíli lehce nabere na obrátkách. Úderem 16. hodiny vám Miroslav Holubec nabídne čerstvé zprávy a po nich přijde na řadu Humoriáda. Tam se vás dnes chopí Pavel Kučera společně s herečkou Kateřinou Macháčkovou. Filip Majsl vám přeje stále příjemné a pohodové odpoledne a po 17. hodině se ve Dni v kraji budu těšit opět na slyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: V Liberci začala obnova tržního náměstí. Hygienici nedoporučují koupání v Hamerském jezeře. Lidé v Jablonci se budou moci ochladit díky mlžítkům. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V Liberci dnes slavnostně začala rekonstrukce tržního náměstí. Historický prostor v centru města před plaveckým bazénem je zchátralý. Přestavba má vyjít na zhruba 73 milionů korun a potrvá přes rok. Stavba bude rozdělená na etapy. Vnitřek náměstí bude mít prostor pro odpočinek a vodní prvky. Přestavbou by se také měla sklidnit doprava v centru města na nejvytíženějších tazích, říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Uleví se dopravě na Šaldově náměstí, kolem radnice, dokonce se uleví dopravě i v Šamánkově ulici před budovou akademie, takže to bude všechno ku prospěchu lidí. Ta doprava bude převedena primárně právě na ten okruh, tou novou pastýřskou.
0: Voda v Hamerském jezeře na Českolipsku není vhodná ke koupání. Kvalitu vody podle hygieniků zhoršily sinice. V současnosti je na čtvrtém stupni 5-bodové škály, což znamená, že koupání tam představuje pro člověka zdravotní riziko. Hygienici koupání nezakazují, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Zhoršená zůstává podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci kvůli sinicím také voda Máchova jezera, která je od začátku sezóny na třetím stupni. Mírně zhoršená je voda na dalších třech koupalištích v Libereckém kraji. Na druhém stupni hodnocení jsou rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé Nedamově na Českolipsku. Obyvatelé Jablonce nad Nisou se budou moci v nadcházejících horkých dnech ochladit pomocí vodních mlžítek. Vedení města se rozhodlo umístit na třech frekventovaných místech v centru. Lidé se díky nim budou moci ochladit nejméně do konce letních prázdnin, doplňuje náměstkyně primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jedno je prostor před radnicí, takže na Mírovém náměstí, potom ulice Komenského a na autobusovém nádraží. Je to opravdu připraveno a pokud by byly horké dny ještě po tom měsíci srpnu, tak budou samozřejmě instalována taky.
0: Španělská vláda zrušila národní stav nouze zavedený kvůli lesním požárům. S ohledem na vlnu veder, která potrvá nejméně do neděle, ale vysoké riziko požárů dál trvá, oznámil to španělský premiér Pedro Sánchez. Podle místní televize TVE španělští hasiči dál pracují na uhašení asi 10 lesních požárů. Kromě toho bojují také se 4 novými. Kvůli nim úřady do středečního večera evakuovali přes 800 lidí.
1: Počasí.
0: V noci bude převažovat polojasno nebo oblačno, nejnižší teploty klesnou k 18 stupňům. Zítra očekáváme zpočátku ještě jasno až polojasno, odpoledne oblačno, k večeru a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/35 mezi Svárovem a Chrastavou na Liberecku. V pravém pruhu tam leží předmět. Jeďte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
5: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu, no.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky, autorku si úplně nepamatuju, tuším, že je to Danka, no a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolení. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí a v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ale právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: No čím dál tím líp, šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec... Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo? Strejček, totiž soudruh, Dupal, že jo? Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo? Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o Strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i s návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže, tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný. A my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano, dát. Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy. Jako, že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to no se právě tolerovalo?
5: No, ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle. No, ale byly to nervy, jo, byly
0: to... To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta, takový zábavný žánr, dalo
5: no
0: se
5: ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři a ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako v jeho hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Magická, no. Dobře. Někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková.
4: Ano, no, ano.
3: Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně, no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
4: My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou... Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco, uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenilo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. To bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: Vzpomíná, i když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl jsi tak mladý.
3: To jsem byl chládeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Stapan, to je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
9: tak,
10: z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokitce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu.

0: Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
1: Tak čtěte, polepte tlačte.
0: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
0: Vážně?
1: To budou návaly, to je.
0: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
1: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
0: Jedině 2000, jinak budu muset...
1: Ale mějte rozum, podívejte.
0: Kde jsem to přestal, Pepíček, mámo, já chci žábu.
1: Dost! Dám, dám. Tady máte, hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
0: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
1: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
0: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
1: Co ještě chcete?
0: Pane řediteli, já bych...
1: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
0: Já bych to měl ještě jednu hru. Novější.
1: Ne.
0: Mám číst, anebo střílet.
1: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala dál.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já na Wericha pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou díky reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Haló? Haló, haló. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně,
5: ano.
3: Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Mhm.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: bude žádat,
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, haló, haló, už vás slyším.
8: Tady Karel, Karlovy Vary, Kolonáda, Ačko,
5: je.
8: Prosím.
3: Kolonáda, volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
5: No, byť, no, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku, no, no ta teda.
3: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: No. To myslíte, že mám holku, jak trácí kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No, to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se, mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abych rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, S vaší slečnou dcerou.
11: Jako s Máňou, víš?
10: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
11: Aha.
10: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
11: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
10: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
10: Je, 2 děti?
11: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
10: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka. Tak dále.
3: No, prostě
5: ne,
3: naši,
5: ne,
3: kolegové,
5: nebudeme toho šťourat.
3: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Krukova.
5: Byli báječní.
3: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta jména
5: ano,
3: se
5: ano,
3: mě
5: ano.
3: Pletou no, v tom horku.
5: Ale já jsem s ní taky hrála.
3: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si další posluchače. Komu přidají své hlasy? Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Lína s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a typuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu, vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Pokoj, táto, co to tady povídáš. A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mít klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty dva roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den. To totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku. Pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: K návštěva Prima rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla naším hostem.
3: Svěží léto, mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Nafta v Česku dál zdražuje. Jablonec reklamuje opravu kamenné ulice. Liberecká zoo připravuje slonici Balu na převoz do Velké Británie. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Nafta v Česku za týden zdražila o více než 1,5 koruny. Liter teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléře za litr. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna, uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
3: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele Jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci si mohli všimnout lodního kontejneru ve sloním výběhu. Slonici Balu čekají poslední týdny v liberecké zahradě. Na konci léta ji chovatele převezou do nového domova ve Velké Británii. Pečovatelé se proto rozhodli ji na cestu připravit, vysvětluje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
4: Sloni jsou citlivá zvířata a jakákoliv změna pro ně může být stresující, proto jsme s předstihem několika týdnů umístili do výběhu lodní kontejner, aby si Bala na tento nový prostor zvykla, nebála se ho a naučila se do něj postupně sama vstupovat.
2: Na Slapské přehradě narazil vodní skútr do skály. Jedno z dětí, které na něm jelo, záchranáři letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole. Zbylé dva pasažéry s lehkými zraněními záchranáři odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasty Suchánkové jeli na skútru dvě nezletilé dívky a dospělý muž. Proč skútr do skály narazil, policie vyšetřuje.
0: Počasí.
2: V noci bude převažovat polojasno nebo oblačno, nejnižší teploty klesnou k 18 stupňům. Zítra očekáváme zpočátku ještě jasno až polojasno, odpoledne oblačno, k večeru a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty přes den vystoupí na 33 až 37 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Pád bude slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, večer se bude měnit na severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/14 mezi Jabloncem a Libercem se v Kunraticích před kruhovou křižovatkou střetla dvě osobní auta. Projíždějte tury opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Příjemné předposlední pozdní červencové odpoledne, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji. Před 60 lety byl položený základní kámen horského hotelu a vysílače na Ještědu. Vězni z liberecké věznice tento týden pomáhají v obci Višňová na Frýdlansku s přípravou protipovodňových opatření a farmářské trhy v Liberci lákají i během léta. Jaká je jejich návštěvnost a co si lidé odnášejí domů, i o tom budeme mluvit v následující hodině, kterou otevře Miroslav Holubec souhrnem regionálních zpráv. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji. Znáš mě?

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Liberci dnes začala rekonstrukce tržního náměstí. Stavba bude rozdělená na etapy. Vnitřek náměstí bude mít prostor pro odpočinek a vodní prvky. Přestavbou by se také měla sklidnit doprava v centru města na nejvytíženějších tazích. Práce mají vyjít na zhruba 73 miliony korun a trvat přes rok. Kriminalisté, psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlednou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová upozorňuje, že fanoušci by měli počítat se zdržením při kontrole.
2: O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
1: To byla samozřejmě informace k počasí v Libereckém kraji. Meteorologové varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci, zpátka na sobotu. O tropických teplotách budeme hovořit i v našem dalším vysílání. Dvě ženy v Jablonci nad Nisou policii ohlásily napadení dosud neznámým mužem. Obě události se staly v uplynulých dvou týdnech v části Mšeno. Podezřelému je mezi 20 a 30 lety a je vysoký asi 180 cm. Jakékoliv informace o pachateli přijme linka 158. Voda v Hamerském jezeře na Českolipsku není vhodná ke koupání. Kvalitu vody podle hygieniků zhoršily sinice. V současnosti je na čtvrtém stupni 5-bodové škály, což znamená, že koupání tam představuje pro člověka zdravotní riziko.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnešek nám v Libereckém kraji nabídl den jako obrázek. Co se bude dít dál, to nám prozradí Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme nejprve probrat počasí dnešního večera, noci a zítřejšího rána. Na co se máme připravit?
2: Tak vypadá to, že by na obloze během večera a noci mělo být převážně polojasno anebo oblačno a během noci může být přechodně až zataženo. Ranní teploty očekáváme od 21 až do 18 stupňů Celsia a v noci se nám zhruba okolo půlnoci přechodně rozfouká. Tam očekáváme, že by měl foukat mírný severozápadní vítr, to je 6-7 metrů za sekundu, ale ten vítr k ránu bude slábnout.
1: A teď už si pojďme posvítit na ten poslední červencový den letošního roku. Jaký bude z pohledu meteorologa?
2: Ráno a dopoledne to očekáváme, že by mělo být většinou slunečno, ale odpoledne se nám začnou vytvářet klubovitá oblačnost a na večer a večer se místy vyskytnou přehánky a nebo i bouřky. A co se týče teplot, tak zítra očekáváme od 33 až do 36 stupňů Celsia a na Českolipsku tam může být až 37 a vítr zítra slabý a v bouřkách nám může zesilovat.
1: A vydali meteorologové nějakou výstrahu?
2: Je to tak, máme aktuálně v platnosti výstrahu a na požáry, následně i na vysoké teploty a také na silnou až velmi silnou zátěž teplem.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a za malou chvíli se v našem vysílání podíváme na počasí ještě jednou, ovšem tentokrát z pohledu záchranářů.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji, už máme 8 minut před půl šestou. My jsme před malou chvílí celkem podrobně sondovali meteorologické vyhlídky a tak už určitě víte, že meteorologové varují před vysokými teplotami a velmi silnou zátěží teplem. Výstraha pochopitelně platí i pro Liberecký kraj až do noci zpátku na sobotu. To horko pravidelně znamená i více práce pro krajskou zdravotnickou záchrannou službu. Jaký pro ní zatím byl ten dnešní den, kdy teploty atakovaly třicítku? O tom jsme si mimo jiné v pohodovém odpoledni povídali s jejím mluvčím Michailem Georgievem. Zaznamenali jste dnes kvůli horku větší počet výjezdů?
1: Ano, já bohužel toto mohu potvrdit. Já jsem ve spojení s naším operačním střediskem, kde mi teď v tuto chvíli naše operační středisko dalo tu informaci, že od dnešního rána jsme ošetřili celkem 6 pacientů, která měla souvislost s dnešním teplým dnem.
0: Ono to horké počasí má bohužel pokračovat i zítra. Co lidem v takové situaci doporučujete?
1: Takže samozřejmě lidem nebo vůbec kolegové, my záchranáři, doporučujeme lidem především dodržovat pitný režim. Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí. A samozřejmě seniorům a malým dětem doporučujeme, aby zvolili vhodnou časovou dobu, kdy budou ven vycházet, jako například v ranních hodinách nebo ve večerních hodinách, kdy to počasí je příjemnější a ty teploty jsou lepší. A samozřejmě upozorňujeme i maminky s malými dětmi, kdy v kočárku opravdu ta teplota pro ty malinký miminka není úplně nejlepší.
0: Vy už jste naťukl, že by se měli lidé vyhnout alkoholu, ale čeho dalšího by se měli vyvarovat?
1: Takže samozřejmě měli by se vyvarovat skokům do neznámé vody, do vody by se měli ochladit, protože samozřejmě tyhle teplý dny, toto teplé počasí láká občany k vodě nebo skoky do domácích bazénů. Bohužel mohu potvrdit, že i tam míváme často úrazy, které jsou opravdu velmi závažné.
0: No co si budeme povídat, to horko určitě způsobuje problémy i vašim posádkám. Jak se na ně chystají?
1: Takže samozřejmě i pro nás je to velice náročné, ale kolegové jsou na toto připravení, dodržují samozřejmě již zmíněný pitný režim, právě minerální vody, vědí, že ten den může být náročný, mají tyto vody sebou v sanitním voze, samozřejmě jsou i ve spojení s operačním střediskem, kdy potřebují doplnit, kdy se potřebují dostat na základnu, takže snažíme se co nejlépe a co nejvíce vyjít kolegům vstříc, aby tyto náročné dny zvládli.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Jedna minuta po půl šesté posloucháte Český rozhlas Liberec, třeba i z frekvence 97,9 FM, kterou pouštíme z vysílače na Ještědu, a i tam jsme se dnes v našem vysílání vypravili. Hotel a vysílač na Ještědu patří mezi nejikoničtější budovy v České republice. Karel Hubáček za jeho návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu. Budova se otevřela v roce 1973, ovšem základní kámen byl položený o sedm let dřív, 30. července 1966, tedy přesně před 60 lety.
1: Tady teda to je ono, před asi s nějakým servisním vchodem, tak je tady žulový obdélník s vytesaným datem 1966.
2: Mně se ta doba líbí, ta stará doba právě.
3: Říká František Urban, který s rodinou přijel až z Tachovska.
2: Takže já jsem tady musel přijít a podívat se aspoň.
1: Koukám, obdivujete tady ty plastiky skleněné.
2: Ještě s těma bublinkama právě a to. Mně se líbí i ty věšáky, že jo, tady ty.
1: Ano, to jsou všechno unikátní kusy, které byly vlastně designované všechno jenom sem.
2: A masakr tam.
1: My tady procházíme kolem takových výlepů, které připomínají pestrou historii Ještědu, už od doby, kdy tady byl původní hotel od roku 1907. A jakou to má teda přítomnost ten dům, to mi pověste.
4: Pokud beru to, v jakém roce se to projektovalo, v jakém roce se to stavilo, za mě to bylo všechno jako nadčasově vymyšlený.
3: Říká ředitel hotelu a restaurace na Ještědu David Jiráček.
4: Samozřejmě tady jsou tady nějaký úskalí, ale není to nic, co by mělo ty lidi jako odradit.
3: Hodně z toho, co nebylo strukturální součástí stavby, se do dnešního dne nedochovalo. Nebo alespoň ne tady. Před několika lety proto vznikl spolek Ještě 73, který nechal vyrobit repliky některých ikonických kusů nábytku a vybavení.
4: K tomuto stolu jsou ještě židle z nerezu. Jedna ta židle váží kolem 20 kilo.
1: Ukažte. No to jo, to není moc.
3: Několik originálních kusů nápojového skla a dalšího servisu je vidět ve vitrínce v restauraci. Další věci jsou v Severočeském muzeu dole v Liberci, kam jsem vyrazil za jeho ředitelem Jiřím Křížkem.
5: Všem objevům ještě není konec.
1: Tady stojí popelník ikonický, štíhlý elegantní tvar zakončený širokou nerezovou mřížkou.
5: Není to teda nic zdravého, kouření, že jo, není úplně, ale designově to je opravdu ikona a někdy v tom roce 2012 už v tom objektu už zbývaly asi poslední tři.
3: Teď se podíváme do budoucnosti. Majitelem Ještědu je odnedávna

0: Liberecký kraj, který stavbu koupil od českých radiokomunikací. Jak by měl ještě v budoucnu vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
1: Ten cíl je uvést ještě zpět do původního lesku, ale jsou zde místa, kde bude potřeba udělat určité zásahy.
0: Revize bude nutná u samotných přístupů do objektu. Ty současné nevyhovují dnešním nárokům například na bezbariérovost. Zještěduj Řídělínek, Český rozhlas.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: I 8 minut po půl šesté vám dělá společnost Český rozhlas Liberec a posloucháte Den v kraji. Odsouzení z liberecké věznice v těchto dnech pomáhají v obci Višňová s protipovodňovými opatřeními. Desítka vězňů čistí koryto potoka, odkud teče voda do řeky Smědé, a právě ta často obec zaplavuje. Naposledy před 2 lety, kdy byla Višňová několik dní úplně odříznutá od zbytku světa. Těžká manuální práce je prospěšná nejenom pro obec, ale také pro vězně, pro které je výjezd vítanou změnou.
1: Jdeme s kolečkem.
2: Kam?
3: Je to něco jiného, můžeme být na čerstvém vzduchu. Je to vlastně pro nás za odměnu.
4: Říkáme jeden z vězňů, který stojí po kotníky ve vodě. Odsouzení jezdí pomáhat několikrát do roka s různými manuálními pracemi a třeba i za dobré chování.
3: My jsme na speciálním oddíle, který je zaměřený na osoby s duševní poruchou, způsobenou vlivem užívání návykových látek. Takže je to zaměření na násilí, tenhle oddíl, takže se zabýváme tím, aby jsme do budoucna nepáchali násilnou trestnou činnost. Bych měl být brzo doma, takže se těším. Mám venku malou dceru, takže se na ní těším ven.
4: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové jsou vězni za takovou práci vděční.
5: Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax. Vždycky ta euforie, ta prvotní euforie je veliká. Ty chlapi do toho jdou prostě s nasazením, s elánem, pak samozřejmě ty síly docházejí, protože to žádná legrace není. Ale já jsem ještě nezažila extra morálku, aby chlapi neoddělali prostě kus práce. Vždycky to stojí za to, vždycky je to prostě práce, která je vidět. A pro mě je to strašně dobrá jako informace o tom, jak jsou schopni fungovat ve skupině, venku, v jiném prostředí, jak reagují na pokyny, jak se dokážou zapojit do toho kolektivu.
4: Jak je pro obec tahle ta pomoc důležitá?
6: Velmi důležitá, protože chlapi tady čistě nánosy jakoby dřevin, travin, a aby voda volně protékala, nehrozilo jakoby rozlití při nějaký zvýšení jakoby hladině, což tady jakoby při nějakých větších deštích jakoby ta obec celkem trpí.
4: Popisuje technik z obce Višňová Václav Machek. Naposledy byla vesnice zatopená před 2 lety a předtím při ničivých povodních v roce 2010.
6: Máme tady protipovodňovou hráz, za pětí máme i přičerpávající stanice.
4: Vězni jezdí několikrát do roka také třeba sekat louky nebo stěhovat školy. Z Višňové Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Také na Frýdlansku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné pozdní čtvrteční odpoledne 30. července a i dnes jste mohli v ulici 5. května v Liberci nakoupit na farmářských trzích. Letos je tedy podle pořadatelů návštěvnost o něco nižší než v minulých letech, ovšem pokles je jen mírný a zájem o lokální produkty podle nich stále přetrvává. Co lidé nejčastěji nakupují a jaká je nabídka farmářů, to zjišťoval redaktor Jan Rozum.
1: Pan Josef během našeho povídání rovnou obsluhuje zákazníky. Tady na libereckých farmářských trzích prodává ovoce a zeleninu už 10 let. Za tu dobu je prý počet zákazníků u jeho stánku poměrně stabilní, mírně klesnul letos.
2: Nejvíc je ta stálá klientela lidí, kteří si zvykli, jako že to je naše česká zelenina u nás po Labi vypěstovaná a který sem chodí jako pravidelně. Takže to si myslím, že je takový základ. Myslím si, že se to drží na takový určitý hladině. Malinký pokles tam teď trošku je jako vzhledem k tomu, jaká je ekonomická situace, že spousta lidí jako když v těch marketech udělají akce a takový, takže my se na ty ceny nemůžeme dostat, ale jinak myslím, že se to drží na takový úrovni pořád stejný. A je to rovných 50 korun.
1: A jak často sem chodíte na farmářské trhy?
3: Já ve čtvrtek, každý čtvrtek si jdu vlastně pro pečivo, tak tady mají výborný chleba, croissány. Mám to ověřené, že mi to chutná, že jsme s tím takhle spokojení.
4: Kupuju tady kikičky, pečivo občas, no jakdy.
1: Říkají zákaznice. Počet stánkařů se na trzích proměňuje sezóně. Vysvětluje to jejich organizátor Ondřej Červinka.
5: Někteří se objeví noví a někteří prostě zmizí. A hodně se to pohybuje prostě podle toho, i jak se třeba ta sezóna vyvíjí a podobně, ale jako ten průměr a ten základ tam jako plus minus zůstává stejný. No.
1: Prodejci nabízejí široký sortiment přes přírodní kosmetiku, maso nebo sýry. Pro organizátory je důležité, aby výrobky byly z regionu.
5: Primárně se orientujeme na nějakou vlastní regionální výrobu, nechceme tam příliš mnoho nějakého přeprodávaného sortimentu a podobně, byť například u ovoce, zeleniny a především tady na Liberecku těch producentů příliš mnoho není, takže tam staháme spíš třeba do středočeského kraje, máme vlastně dva zelenáře, kteří k nám jezdí.
1: Doplňuje Ondřej Červinka. Zájemci sem na farmářské liberecké trhy můžou zajít každou středu nebo čtvrtek. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Ano, s Rozumem na farmářských trzích jsme završili dnešní den v kraji, ovšem vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje dál a to zprávami v 18 hodin, které pro vás připraví Miroslav Holubec. A pak se rozhlédneme po kulturních možnostech v našem regionu v pořadu Kultura pod Ještěrem, který připravuje Tomáš Beneš. A dnes vám představí regionální kapelu The Grizzlies, nabídne tipy na letní akce v libereckém kraji a uslyšíte i závěrečný díl rozhlasové četby o libereckých perličkách. Filip Majsl vám přeje krásný podvečer s Českým rozhlasem Liberec a zítra popolední opět naslyšenou.
6: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami. V Turnově položili základové desky k nové hasičské zbrojnici. Hygienici nedoporučují koupání v Hamerském jezeře. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Českolipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
3: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
2: V Turnově pokračuje stavba nové hasičské zbrojnice v části Vesecko. Stavbaři dokončili základovou desku a inženýrské sítě. Budují také první nosné sloupy a napojení na silnici. Dvoupatrová zbrojnice pro turnovské dobrovolné hasiče má být hotová na jaře příštího roku. Vyjde zhruba na 48 milionů korun.
4: Nová budova na Vesecku nahradí dobrovolným hasičům nevyhovující prostory, které má v současnosti v Daliměřicích. Výhodou nového umístění je snazší dostupnost k požárům a také blízkost integrovaného výjezdového centra pro záchranku, policii a profesionální hasiče, které zrovna dokončuje Liberecký kraj. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Voda v Hamerském jezeře na Českolipsku není vhodná ke koupání. Kvalitu vody podle hygieniků zhoršily sinice. V současnosti je na 4. stupni 5-bodové škály, což znamená, že koupání tam představuje pro člověka zdravotní riziko. Hygienici koupání nezakazují, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Zhoršená zůstává podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci kvůli sinicím také voda Máchova jezera, která je od začátku sezóny na 3. stupni. Mírně zhoršená je voda na dalších 3 koupalištích v Libereckém kraji. Na 2. stupni hodnocení jsou rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, v Zákupech a Dubé Nedamově na Českolipsku. Veterináři a hygienici varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi zakoupené v hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Může v ní být bakterie produkující jed botulotoxin. Její přítomnost odhalily laboratorní testy u jednoho ze 3 vzorků. Podle ředitele krajské veterinární správy Michala Kamaráda je možné, že paštiku s minimální trvanlivostí do 14. září mají ještě jednotky zákazníků doma.
1: Počasí.
2: V noci bude převažovat polojasno nebo oblačno, nejnižší teploty klesnou k 18 stupňům. Zítra přes den očekáváme zpočátku ještě jasno a polojasno, odpoledne oblačno a k večeru a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 33 až 37 stupňů, na horách to bude 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka bere ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké prázdninové dny s Českým rozhlasem Liberec, vítejte. Za malou chvíli vám představíme regionální kapelu z Liberce a Frýdlantu The Grizzlies a ve studiu přivítáme jejího frontmana. Nebudou chybět ani typy na letní akce, koncerty a zajímavé vystoupení napříč celým libereckým krajem. A nabídneme poslední díl premiérové rozhlasové četby o libereckých perličkách. Ten si rozhodně nenechte ujít. Začíná další prázdninové vydání pořadu Kultury pod Ještědem. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš. Přeji dobrý den.
1: Kultura pod Ještědem.

0: The Grizzlies jsou rock-popová kapela z Liberce, jejíž tvorba je úzce spojená s Libereckem, Frýdlantskem. Charakteristické jsou pro ně vlastní české písně s regionální tematikou, které často odkazují na místní krajinu, historii nebo známá místa. Jejich nejznámější skladbou je Frýdlant, ke které vznikl i videoklip. Další oblíbenou písní je Hvězdoplán, v níž se objevuje motiv dominanty Liberce Ještědu. No a já teď vítám u mikrofonu frontmana kapely Radka Michalka. Dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Vaše kapela si zakládá na tom, že písně vycházející z míst, která dobře znají, díky tomu jsou jejich texty pro posluchače z Liberecka a Frýdlantska snadno rozpoznatelné, osobní. O čem konkrétně skládáte, zpíváte, proč zrovna Liberecký kraj, za což teda chválíme, jo?
1: No, mně přišlo, že právě o těch místních věcech nikdo nespívá. Že všichni se snaží dělat buď nějaký anglický věci, nějaký covery, aby to znělo co nejvíc světově.
0: Písničky o lásce.
1: Tak, a já jsem si říkal, že to tady chybí. Jakože ten Frýdlant nemá žádnou písničku, takže to musím udělat.
0: Jste rodák z Frýdlantu?
1: Já nejsem rodák, já jsem rodák z Ostravy.
0: Z Ostravy, ale už žijete na Liberecku.
1: Ale žiju tady dlouho, na Liberecku od roku 93.
0: Člověk by to nepoznal, že jste Ostravák.
1: No, i v Ostravě mi říkají, že už mluvím blbě.
0: Proč jste se rozhodli psát právě o Liberci a Frýdlantu? Ne třeba o Jablonci, Semilech, dalších místech. Možná ano, se pletu.
1: No, protože bydlím ve Frýdlantu a tam třeba je zajímavý, jak tam ten Franz Kafka jezdil za svojí sestrou. Bylo tam to učiliště mlékárenské, tenkrát nejmodernější ve střední Evropě. Že, a on tam jezdil a kontroloval bezpečnost práce. Aha. Dělal pro firmu Generali a to jsou třeba zajímavé věci. Já jsem říkal, to musím zkusit udělat písničku, a jak Franz Kafka do Frýdlantu nakontroluje, aby tam svůj zámek uviděl.
0: No, to je krásné. Kolik písní jste už složili?
1: My máme číslo? Asi kolem 25 písniček.
0: To je příjemný. To je hezké číslo. Která skladba má u publika největší ohlas podle vašeho mínění?
1: No, nejznámější ten Frýdlant, ten má na YouTube velké množství shlédnutí. Potom třeba Kilt je hodně úspěšný, ten Franz taky. A ta liberecká písnička, co jsme nazvali Hvězdoplán, podle toho ještě do odlítajícího, tak ta taky.
0: My si za chvíli pustíme, možná určitě ještě o tom budeme mluvit. Chystáte další nové písničky nebo třeba i studiové album?
1: My jsme jedno album už udělali, ale už je to dlouho. Teďka se ty alba úplně tak jako nenosí, tak spíš se snažíme udělat nějakou píseň a k tomu nějaký jakoby videoklip. Naposledy jsme hráli v Ostravě teďka, takže jsem říkal, musíme udělat Ostravě nějakou písničku, tak jsme udělali písničku Ostrava. Ostraváci to s náma skandovali, ty refrény, a teďka to nahráváme, teď je to ve zpracování a máme k tomu natočený už nějaký záběr z Ostravy, tak na tom pracujeme, uvidíme, jak se nám to povede.
0: A jak dlouho se živíte muzikou?
1: Jako s kapelou se nejsme profici, ale já jsem se živil 25 let, jsem doprovázel pantomimu na piano. Jezdil jsem s panem Kulíškem ze Slovenska a mívali jsme takových 200 až 300 vystoupení ročně.
0: Takže jste muzikant srdcem.
1: No.
0: Kde vás můžeme teď v létě třeba vidět naživo? Máte nějaký koncerty? Nedávno třeba frýdlantské slavnosti?
1: No, pak jsme hráli ještě takovým festiválku u Jelena. A chystáme tady na podzim ještě nějaké vystoupení. Teďka o prázdninách ne, protože jsme rozlítaný různě a snažíme se dodělat ty písně, aby jsme na podzim s tím zase vyjeli někde tady.
0: Jaké je současné složení vaší kapely? Kolik vás je a klidně vyjmenujte?
1: My jsme jenom tři. Na kytaru v současnosti s náma hraje Petr Glomb a taky zpívá se mnou. A na bicí nástroje Honza Pleštil z Liberce. Petr je z Frýdlantu, já taky a Honza je z Liberce.
0: Takže... Tak kterou písničku si pustíme? Hvězdoplán?
1: No tak ten Hvězdoplán,
0: jo,
1: zkusme.
0: Tak pojďme si ještě říci k té písničce něco, nějaké zajímavosti. Jak to vznikalo, proč Hvězdoplán, o čem to je?
1: No, my jsme k tomu udělali takový legrační videoklip, kde jsme v kostýmech kosmonautů běhali po Liberci, pak jsme jeli lanovkou na Ještěd a nakonec vlastně v tom závěru ten Ještěd jakože takovou směšnou animací odlítne. No a chtěl jsem tam vlastně ty místní věci upřednostnit, takže Liberecká výšina, jo, tam je, pak je tam třeba, se tam zpívá, že na dosah je grál, a ten grál to je ale skála v Jizerských horách, jo. Takže já jsem vycházel opravdu z těch názvů, abych ji tam co nejvíc dostal, to je ten princip těch textů. No.
0: Jaký to byl rok, když jste jí složili tu
1: Tohle
0: píseň?
1: To je asi 4 roky.
0: Dobře, tak Radek Michalko, skupina The Grizzlies, a písnička Hvězdoplán. Příjemný poslech a vám díky za milou návštěvu v Českém rozhlase Liberec. Ať se vám daří.
1: Taky děkuju. Naschledanou.

0: Posloucháte Kulturu pod ještědem Českého rozhlasu Liberec. V těchto dnech můžete vidět v Severočeském muzeu v Liberci zajímavou výstavu. Nově zavítáte do středověku. Vznikla tam totiž výstava Hrady kolem Liberce, která kromě informačních panelů nabízí 6 3D modelů. Ty realisticky zachycují například hrad a zámek Friedland, Grabštejn, Hammerštejn nebo Jezdec. Jdeme se tam podívat.
1: Horkovzdušný vytápění, to se málo ví, že něco takového středověku vůbec znal. No a potom, jak ty hrady končí, jo? Co zbylo z Rojmundu? Jsou hrady, ze kterých nemáme vůbec nic, jako je ta takzvaná haléřová tvrz, která nejspíš není ani haléřová, ani tvrz, to nevíme.
2: Kurátorem nové výstavy v hlavním sále Severočeského muzea je Zbyněk Hubínka.
1: Kratoučký medailonky jednotlivých hradů. No a tady už jsou, co bylo potřeba pro založení hradu, respektive, že existovalo něco na způsob stavebního povolení. Tady zase mýtus o věži Indice ve Friedlandu. Tady potom jedna taková figura, člověk, který se dost vymykal době, on to nebyl žádnej slušňák.
2: Řeč je o Janu Chudobovi z Ralska, který patřil k rodu Wartenberků a byl držitelem hradu Ralsko. Na sklonku života se přidal k tehdy nepřátelským husitům.
1: Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomacii tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány.
3: Když návštěvník do výstavy přijde, tak tady vidí mapu se světýlky, které se může rozsvítit podle toho, který hrad chce. Vidět a 6 z nich, které jsou červeně označené, tak uvidí zároveň i ve výstavě, kde jsou o nich další informace. To vyzkoušíme. Teď jsem rozsvítila Jezdec. Ten nám svítí červeně, protože ho vidíme ve výstavě. Jeho zbyrohy jsou modře.
1: Protože nejsou na modelech, ale jsou tady několikrát zmíněných expozicí.
2: Důležitou součástí výstavy jsou také realistické modely vybraných hradů.
1: A tohle to dělá kolega Sirovátka, ten se zabývá v podstatě profesionálně rekonstrukcí 3D modelingem těch hradů.
3: Nad tou výstavou vidíme, že visejí vlajky erby, vlastně žil.
1: Tak, toto jsou Valdštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenberkové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české.
2: Doplňuje kurátor Hubínka. Dlouhodobá výstava Hrady kolem Liberce potrvá do konce dubna příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, že kniha je přítel, který nikdy nesklame, a o dobré knižce, přátelé, nebude nouze ani dnes. Společně s Martinem Fričem se podíváme na zajímavé knižní novinky, představíme pár z titulů, které stojí za pozornost, a třeba vás inspirujeme ke čtení na letní dovolenou nebo pohodový večer.
1: Milé čtenářky, vážení čtenáři, posluchačky a posluchači Kultury pod Ještědem, dnešní knižní tipy jsou především knižní novinky. V redakci přehledu Živá kultura, živý Liberec jsme pro vás vybrali Jičínské pole mrtvých. Napsal Vlastimil Vondruška, náš krajan z Libereckého kraje. Je to volná řada Letopisy královské komory, díl tedy 12., ale každá kniha stojí samostatně, nemusíte se bát, pokud jste ještě po téhle řadě historických detektivek nesáhli. No, za Jičínem, směrem k nádhernému kopci Zebínu, je ohrazená louka, kde se pohřbívají oběti moru, kacíři, sebevrazy, a pohleďme, leží tu tělo velížského lesmistra. Další detektivka z pera Vlastimila Vondrušky a jeho spisovatelské dílny se rozbíhá. Jičínské pole mrtvých. Lindsay Fitzharrisová, Zachránce tváří. Zvláštní název pro nesmírně zajímavou knihu.

0: Tohle vyprávění, podobně poutavé, jako bývá Beletrie, přeložila Barbora Chrudinová a určitě přeji, ať si knížku Zachránce tváří užijete. A nakonec jeden tip. Tip z našeho kraje, tip výletový. Je to také populárně naučná knížka, také velmi poutavá a jmenuje se prostě Vlhošť. Podtitul Hora v labirintu skal a spojili se tři autoři. Jiří Adamovič, Václav Cílek, Kamil Podroužek. Jeden je geolog, jeden je odborník na historii, jeden je esejista, popularizátor, biolog. A knížku Vlhošť doporučuji všem, kdo hledají nové místo, kam jezdit, kde se na chvíli zatoulat, kde strávit celý den, kde třeba přespat, protože tohle místo mezi Kokořínskem a sopečnou krajinou Středohoří je nádherné. Přeji vám hezké čtení a pěkné letní cesty.
1: Říká na závěr znalec knih Martin Frič z Liberce. Děkujeme za dnešní knižní okénko Kultury pod ještědem.
2: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

hezký čtvrteční prázdninový podvečer s datem 37. a Bořivojové slaví svůj svátek, tak všechno nejlepší ke jmeninám. Teď už pár tipů kam s zábavou. Tip na vodní hrad Lipí do České Lípy na dnešek, tedy 30. o 20 hodin. Michal Prokop, Framus Five, rocker, bluesman, ale také bývalý politik a osobnost hudebního světa, která letos oslaví kulaté jubileum, stále nepřestává překvapovat energií, nápady a životní i muzikantskou kondicí. Důkazem toho je i další album, které zpěvák pokřtí teď v srpnu. Záznam koncertu z pražského Fora Karlín ponese symbolický název Live 80. Na hradě Lipí se Michal Prokop představí v plné síle s celou svou kapelou Framus Five. Tak zdravíme teď na Česko-Lipsko. Jinak po celé léto pokračuje v centru Liberce oblíbené léto na náměstí, které nabízí koncerty, divadlo i program pro děti. Bohatý kulturní program připravil také Liberecký zámek v rámci cyklu Prázdniny na zámku. Čekají vás koncerty, letní kino i komentované prohlídky. Na sobotu 1. srpna je připraven festival spojení, který propojí hudbu, workshopy a odpočinkový program v příjemném prostředí u kostela Panny Marie u obrázku v Liberci. A ještě jeden tip na neděli 2.8. o 20 hodin areál Sedmihorského léta, Sedmihorky u Turnava. Vystoupí tam Jiří Pavlica s Hradišťanem, což je originální těleso, které s odkazem na lidové tradice překračuje hranice hudebních žánrů. Běžte se podívat na výjimečný hudební zážitek Sedmihorského léta. A pokud dáváte přednost výstavám nebo rodinným výletům, navštívit můžete třeba Severočeské muzeum, Libereckou zoo, komentované prohlídky radnice nebo některý z programů Equalandie a Planetária. Ať už si vyberete hudbu, divadlo nebo výlet za kulturou, popřejeme příjemné letní zážitky u nás v Libereckém kraji a krásný čtvrteční 30. červencový večer s Českým rozhlasem Liberec.

0: Dneska naposledy se s námi můžete vypravit na putování naším krajem za knížkami a jejich autory. Seriál Perličky z příběhů Liberecka pro vás připravili dva znalci regionální literatury. Knihovníci z Krajské vědecké knihovny v Liberci Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra. A co nás dneska čeká na závěr? Takový pelmel. Hezký poslech.
1: Teresko, ještě vzpomínáš? Mně přijde, že to bylo dnes. Jak tehdy v lese vedle tebe... Já do mraveniště jsem kles?
2: To je vzpomínka na tvé první rande.
3: Krepák, to je začátek básně Gustava Toranda Bouřka, kde líčí, jak chlapec Ignác zapomněl při úprku vrátit své dívce boty, které si na schůzce s ním zula.
2: I my jsme na našich vycházkách na něco zapomněli. Na některé autory.
3: Nebo se na ně nedostalo. Tak bychom to dnes mohli napravit, co říkáš?
2: Jasně. Třeba u zimních sportů jsme nezmínili vzpomínky v lékaře a náčelníka lanovek Jana Petráska s názvem Historky z Ještěda. Vypráví někdy až neuvěřitelné příhody tak, jako by je líčil kamarádu v hospodě.
1: Každý začátek zimy, jak napad první prašan, scházíme se na můstku a pořádá se prvosjezd dopadu velkého skoku na lopatě. Předtím si pořádně ředíme krev alkoholem a za tmy jdeme na věc. Aby to nebylo tak jednoduchý, podmínkou je bez oblečení, jen v trenkách. Už cesta z bufíku po schodech pod hranu v trenkách byla drsná, boty povoleny. No a pak rychle dolů. Bylo to na udušení, když byl opravdu prašan. A cesta zpět, ta byla o život.
3: A v díle o hostincích jsme opomněli syna hostinského z libereckého podniku u Koruny, Antona Wernera. Byl zván slepý pěvec, protože v mládí přišel o zrak. Skládal klavírní skladby a psal básně a písně, které ze slepeckého písma převedl jeho švagr.
2: U sklářů jsme nezmínili Adolfa Benglera, rodáka z Jizerky. Živil se jako obchodník a sklář a napsal příběhy v německém nářečí Trsi Jeřabin. Jako člen horského spolku se zasloužil o postavení rozhledny na Černé studnici a vybudování cesty k Terezínce, která po něm byla i pojmenována.
3: Když mluvíš o rozhlednách a turistice, v dílu o romantických poutnících chyběl Tylův výstup na Luž. Vrchol navštívil údajně 4. září 1826, 3 roky po zřízení hostince a stezky ze saského města Waltersdorf. Během svého putování s kočovnou společností po Čechách. Do pamětní knihy tehdy 18-letý Tyl prý zapsal: Bratří Čechové, který z vás kdy navrch tento nohu vstaví, jaký cit vás pojme, širá, velká, krásná krajina toť.
2: A u dětí jsme vynechali Eduarda Kučeru, středoškolského profesora z Nové Paky a jeho knihu Jarka a Věra, humorné příhody dvou sourozenců, kteří se neustále hašteří.
1: Latina byla jako nová, nebýt úžasného množství srdcí na všech stránkách. Nescházel ani šíp a monogram uvnitř, písmenko P, sdružené se všemi písmeny abecedy. Věra podnikne pátrání na vlastní vrub.
4: Proč bys kreslil do latiny propíchaná srdce?
1: Proč? Protože jsem zamilován.
4: No, hloupý si na to dost. Ale co by pak znamenala ta spousta písmen?
1: Jsou to její začáteční písmena.
4: Kriste pane, spíná Věra ruce. A to se zamilován tolikrát najednou?
1: No to zrovna ne. Prostě nevím, jak se jmenuje křestním jménem.
4: A co znamená nápis silná jako smrt? Ty ses zamiloval do atletky v cirkuse?
1: Věro, se vší úctou, ty jsi přece jen pytlem praštěná. Láska je silná jako smrt.
4: No a jaká pak je ta Lady Jarkova?
1: Přece si viděla v latině její obraz.
4: To tedy není okurka? Doufám, že si není podobna.
3: Koukám, že jsme toho zapomněli opravdu dost.
2: Jsou ale věci, na které by člověk raději zapomněl. Jako třeba pacientka na vyšetření u gynekologa v knize Ludmily Kotkové Z lásky k věci.
4: Než jsem do jeho ordinace vstoupila, použila jsem ještě toaletu. Osušila jsem se ručníkem, vlastním. Gynekolog mne začal vyšetřovat se slovy: Vy jste se na mne ale pěkně připravila. Nechápala jsem, jak si mám jeho poznámku vyložit. Vrátila jsem se domů. Z igelitového sáčku jsem vytáhla ručník. Něco se mi třpitilo na rukou. Ručník byl plný třpitek, které vnučky používají při líčení. Měla jsem je všude, nejen na rukou. Teď už jsem lékařově poznámce rozuměla dokonale.
3: Tak mě napadá, že jsme vůbec neměli díl věnovaný zdraví, nemocem a lékařskému prostředí. Tam by se skvěle hodil německý frýdlanský rodák Stefan Ulbrich, který pracoval v Liberci jako zubař a napsal básně Pijavice či Špatný sluch.
2: Nemuselo by to být jen o lidských pacientech. Jak dosvědčuje například kniha Veterinářka vypráví od Lidie Sukové z Bohatic u Mimoně. Všeobecně by se u regionálních autorů jistě našla celá řada historek se zvířaty.
3: A těch ruralistů?
2: Jak to souvisí se zvířaty?
3: No to byl takový oslý můstek. Zvířata, půda, zemědělství.
2: Mně můstek evokuje řeku. Třeba Nisu. O té přece psalo spoustu autorů.
3: A většinou to samé. Jak byla špinavá od barev, které se do ní vypouštěly z textilních továren. Vzpomeň si třeba na báseň Nisa, německého rodáka z Liberce Ferdinanda Siegmunda.
1: Jen nechme naši Nisu žít, jak chameleon se barvit. Vlny modré nebo šeré má, když demut vlnu pere, a voda černá, červená, jak jančem sukna barvená. A proto celý dlouhý rok není v ní čistý ani lok. A když pak ženské máchat jdou za Siegmundovou barvírnou, smí prát, jinak jsou košile, jak skádě barvy nebílé. U Zhořelce už je řeka rozlitá dost doširoka. Když jednou jeden tovaryš přijel z Liberce městu blíž s dcerou, jež jak dlouho žila, Nisu nikdy nespatřila. V dobré jí mysliveš až sem, teď lekl se jak před děsem. Nakonec však říká loře, radostně, hleď, to je moře.
2: Tedy stejně jako Jan Neruda ve svém proslulém fétonu Liberec. Kamenice má v řečišti svém místo vody rozpuštěnou šmolku, člověka to mrzí, že alespoň nebe není zde zelené nebo červené, aby přece nějaká byla změna.
3: Kamenice?
2: Zeměpis severních Čech holt nebyl Nerudovou nejsilnější disciplínou.
3: Jeden díl bychom mohli věnovat také Ještědu, dalšímu symbolu Liberce.
2: To je pravda. Je zajímavé, že na rozdíl od Nisy ho autoři vnímali různě. Němci jako svého otce či praděda, Češi jako hradbu proti poněmčování.
3: A Jaroslav Rudiš ho nazval kosmickým penisem.
2: To mi připomíná, že tématu sci-fi jsme se také nevěnovali. Přitom tu máme třeskutě regionální sérii Purpurová noc od liberecké autorky Karoliny Francové. Její tehdy zasadila do roku 2025, takže kdyby se její fantazie stala skutečností, proháněli by se nyní nad Liberecem, hlavním městem České republiky, hydry, Gryfové a Bazilišci, a město ovládal z liberecké výšiny temný mák.
3: Víš, že za zakladatele české sci-fi je považován Jakub Arbes? A ten je také spojen s Libereckem. V letech 1873 až 1874 strávil 13 měsíců v Českolipském žaláři. V němž pracoval na některých dílech a do města umístil děj Romaneta Akrobati. Jeho jméno je také spojeno s rozluštěním deníkových záznamů Karla Hynka Máchy. Dešifroval je sice neúplně, ale již v roce 1884, a to díky své zálibě v četbě Edgara Elena Poea, který postup luštění zašifrovaného dokumentu popisuje v povídce Zlatý skarabeus.
2: Záhady miluju. Proto mě fascinuje příběh Karla Illichmana, zvaného dle svého bydliště Osečenský. Psal básně a fejetony, ale když mu bylo 21 let, nechal vzkaz, že si mění jméno a odjíždí na misi. Vzdal se dědictví a beze stopy zmizel a od té doby byl jeho osud neznámý. Někteří se domnívali, že by mohl být totožný s cestovatelem Enrikem Stankem Vrázem, který se náhle objevil v Praze a o svém původu mlžil. Nikdy však tato domněnka nebyla potvrzena.
3: Úplný Jára Cimrman. Dalo by se říci náš Cimrman, Vždyť ten velkou část svého života strávil v severních Čechách, v Liptákově v Jizerských horách. Ale nejen tam. Míst na Liberecku, spojených s jeho jménem, je mnohem více. Putování po jeho stopách by také vydalo na celý jeden díl, ba i víc.
2: Ale to všechno si už necháme třeba na příště. Bude-li nějaké příště.
3: Pokud jde o regionální literaturu, tak věřím, že ano.
2: Já také. Proto se na vás při některém dalším putování těší Františka
3: a Marek.
0: Tak dozněl poslední díl seriálu o putování naším krajem za knížkami a jejich autory Perličky z příběhu Liberecka. Přímo pro naše rozhlasové studio je připravili dva odborníci na regionální literaturu, knihovnici z Krajské vědecké knihovny v Liberci, Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra. Děkujeme. Literární ukázky četli herečka Miroslava Pleštilová a herec Svatopluk Šulér. No a seriál vznikl pod dramaturgickým vedením Petra Gojdy v režii Vladimíra Ruska. Díky za desetidílnou rozhlasovou tvorbu s názvem Liberecké perličky. No a během srpna si o četby a čtení trošku odpočineme a zase na září pro vás něco zajímavého připravíme. Tady je Kultura pod ještědem Českého rozhlasu Liberec.

A jsme zase u konce dalšího vydání Kultury pod deštěrem. Nabídli jsme pár zajímavých prázdninových tipů, kam vyrazit. Součástí byla četba posledního premiérového dílu Liberecké perličky, knižní tituly nebo rozhovor s lídrem regionální kapely The Grizzlies. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se těší naslyšenou tvůrce pořadu Tomáš Beneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci začala obnova tržního náměstí. Nafta v Česku dál zdražuje. Policie hledá muže, který v Jablonci napadl nejméně dvě ženy. V noci i zítra bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teploty až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. V Liberci dnes slavnostně začala rekonstrukce tržního náměstí. Historický prostor v centru města před plaveckým bazénem je zchátralý. Přestavba má vyjít na zhruba 73 miliony korun a potrvá přes rok. Stavba bude rozdělená na etapy. Vnitřek náměstí bude mít prostor pro odpočinek a vodní prvky. Přestavbou by se také měla sklidnit doprava v centru města na nejvytíženějších tazích, říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Uleví se dopravě na Šaldově náměstí, kolem radnice, dokonce se uleví dopravě i v Šamánkově ulici před budovou akademie, takže to bude všechno ku prospěchu lidí. Ta doprava bude převedena primárně právě na ten okruh, tou novou pastýřskou.
0: Nafta v Česku za týden zdražila o více než 1,5 koruny. Liter teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 koruny a 33 haléře za litr. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Dvě ženy v Jablonci nad Nisou policii ohlásily napadení dosud neznámým mužem. Obě události se staly v uplynulých dvou týdnech v části Mšeno. Ani jedna napadená neutrpěla žádné fyzické zranění. Podezřelému je mezi 20 a 30 lety a je vysoký asi 180 cm. Jakékoliv informace o pachateli přijme linka 158, říká mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.
3: Kriminalisté v tuto chvíli nemohou vyloučit ani to, že pachatel se podobných skutků dopustil ve více případech. Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásili také.
0: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav, informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmánu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce i déšť.
1: Počasí.
0: V noci bude převažovat polojasno nebo oblačno, nejnižší teploty klesnou až k 18 stupňům. Zítra očekáváme zpočátku ještě jasno až polojasno, odpoledne oblačno, k večeru a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů, na horách to bude 29 až 32 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve sloupu v Čechách na Českolipsku v Benešově ulici narazil autobus do dopravního značení. Projíždějte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a hezký večer.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme tu probírali islamisty a říkali jsme si, že ta koncovka ista je tam v tomhle případě tak trošku
2: matoucí.
1: Tak jak je to s těmi koncovkami? Kde začít?
2: Tato přípona ve slovotvorbě funguje u odvozování podstatných jmen z podstatných jmen. To je, myslím, na tom jasné. To je jenom taková technická poznámka a vytváří dva typy podstatných jmen z hlediska významu. Hokejista, houslista a podobně. To jsou takzvaná jména konatelská, tedy vyjadřují nějakou specializovanou činnost. A pokud jde například o feministu, islamistu a tak dál, tam jde o označení člověka podle nějaké společenské příslušnosti. A aby to nebylo tak jednoduché, anebo naopak tak omezené, těch přípon pro vytvoření podstatných jmen, kterými označujeme nějakou příslušnost společenskou k nějakému hnutí, názoru, k nějaké vědecké škole a podobně, těch přípon máme celou řadu.
1: No, na co bychom mohli přijít?
2: Pár
1: třeba
2: příkladů uvést.
1: Tak aniž bych koukal do vašich poznámek, paní magistro, napadá mě třeba takový án, republikán.
2: Tak, to je jedna z těch přípon, jako klasický příklad. Vedle republikána se uvádí například mafián, což je také sociální určení.
1: No, pak svazák, pravičák, tam se trošku ta přípona změní z án na ák.
2: Těch přípon je řada a já myslím, že i když je neumíme například vyjmenovat, tak jako třeba vyjmenovaná slova.
1: Taky my vládneme, ale.
2: Taky dokážeme tu hodnou zvolit, pokud to slovo chceme právě utvořit nebo si na něj vzpomenout. Dodejme, že standardně se v příručkách jazykových uváděly jako nejproduktivnější přípony tohoto typu podstatných jmen přípona ník a přípona ovec. U toho ník si nejsem jistá, jestli to takhle ještě funguje. Tam jde o to, že třeba když vznikaly úřady, vznikla vrstva úředníků, úředník a tak dál.
1: No jinak tady máme i koncovky ita jako bandita, ista jako policista, ik jako akademik, ián jako vegetarián, nebo jín jako čeledín.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.

0: Dobrý večer, Lačej Rad, Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady sedí souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohlédneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuji, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já tě tykám, protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. No tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala na housle, třeba strejdové hrajou taky na hudební nástroje. Ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečavé. Potom můj strejda Jan Bendík, ten je taky zpěvák. Do toho Marcel Bendík, takže...
1: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
2: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísnej, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem.
2: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.
3: Někdy jsem tě měl vážně rád,

0: Tak to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Kejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ježka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilský věci, argentinský.
2: Ty když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čem se snažím teďka nejvíc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal dělat sám.
2: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
1: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mně chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože když jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak tak asi jsem k tomu jako dospěl. Takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mně chtěli Halgáta a tak, protože já si jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože ty znáš takový klenot a nechci to, to nějak moc jako neumím.
2: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to?
1: To si právě myslím, no, třeba u těchto typů jako písniček.
2: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtějí tu temperamentní muziku.
1: To je taky důležité, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
2: V tvé tvorbě co chystáš, co plánuješ?
1: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaký akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
2: Říká Honza Hron, student Ježkovy konzervatoře.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí, nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když něco provede Číňan nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu.
2: Jo?
1: Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu, když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady nikdo neví, jede elektriku, vodu a pak musí jít nedoplatky, že tohle by se mělo zavést tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro sociálně slabé.
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem třeba já něco vyřídí, tak jsem šel Poláku, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledně, měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy, hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefa, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: A jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidět, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak který? Některý se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s tím, to jsou dohady, problémy, a někteří jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a on mám řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní váš telefon no. Taxikáře, už asi budete mít šichtu zase, tak si to vezměte.
1: Dobrý večer, tak si prosím.
0: Adagio Zimar Savoro, Manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
2: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
3: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu všem, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
2: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Česko-Lipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
4: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
0: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
5: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet, rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3. Počasí. Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná, na kilometru 66 hořelo nákladní auto, hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem, stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště na 17. kilometru, je kvůli tomu průjezdný jeden pruh, kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim.
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas. Je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou. Dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude takový orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Blažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem. Chcete
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně. Tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat. A jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když a třeba víte, že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořevojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu vepředějíc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: Rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkovou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum, muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že tálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne, ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem

0: byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takový to vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám tomu syn slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, bylo, tak uvidíme, jak to bude dát.
1: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
0: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Outoareny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
1: Vrátit.
0: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. Že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
1: Že byste si ho půjčila teda.
0: Ano.
1: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano,
1: že... Ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálu, z filmu, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgeralda, jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě.
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí areny nezastavuje.
2: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
0: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
0: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
4: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø.
1: Počasí.
0: Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 se z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jedním od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a obět se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
6: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
5: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat. A občas se za toho druhého také modlit.
6: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba. A modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlaté lásce pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: Trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad to dělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: To uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vemete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak, pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No dost, no 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochoutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátovi od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jemu bylo 27, a že on byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak jsem říkala, no nazdar. No Jarka říkala, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně vrátná, nebo vrátný, ne?
5: No vrátný, ten byl hlukej a slepej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy. V těch minisukových. Naštěstí byly teda zamazané, takže... No.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrh, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát? No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám. No.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla. Hm. A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli, to bylo nějak až ve druhém ročníku, no a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš, no. Protože ze jednou byla to inženýrka potom, a já jsem byl jenom obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky?
5: Jo. Jo. Aby se jí tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné, takový to zahradnictví a takový to. Se mi se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To by bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne? Tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné. No, jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl, takhle když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no celková... Přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě. Myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád. A tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Milině a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě. On musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli, jako moji rodiče, až tak pobožní. Maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli. Já jsem byla i u svatého přijímání a všecko. Ale stařenka, ta by to nepřežila. Takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a já jsem to byla ráda. Mně se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mi ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někomu tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali...
3: Někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A...
5: Jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo? No, teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho, šli jsme na Dušnu. No, normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den poslal by šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že jo? Protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta. Tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla. No, takže no, toto se změnilo. Že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda ta Krejzová. A že jako už si nemůžu taky dělat, co chci. No.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp. Jako takhle. Ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řeču ještě víc. už nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Takže že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoana de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Z začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. Protože já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka a už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje snad. Já jsem se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky nikde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělá tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až v Rynolci na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už jí bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém na páteři, já jen prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Doteďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: Hrozné. To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení, obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže, no a mít toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoc, ruce ho zradily a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No přiběhla, co mi je a takové, já jsem hned, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a vzali mě dokladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem byl asi kolik, 6 týdnů. To mě dělo, akorát vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a nějak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
5: Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu nepostavil už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali srost, jako to, co tam bylo roztříštěné a potom řekli, že mě dej do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
5: Bojíte se?
4: Bojím se, no.
5: Poplakala jste si třeba tehdy?
3: No, oči jsem si vyplakala, to teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama, takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak, no. Tak proto jsem šťastná za to, že, nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, a snažíme se.
5: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
4: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak mě jeden z nás umře, tak to bývá.
5: Jste rád, že ji máte?
4: Jo, jsem.

0: A já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle. A jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem, takže se dá nic dělat.
2: No. Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, tu vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snazší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako, nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, no, sice nevím kam, ale jako, zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové, jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád
2: jako být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, a potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučat, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A ten čísílko.
0: Ten čísílko.
1: Jo, zlobí vás?
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky? Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto, no, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zale babi neměla nás a má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba, no, no, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Já to tak beru.
1: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
0: Dědo.
1: takhle hrozně žní děti.
2: Ano.
1: Jste rád, že je máte?
2: Jo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo.
3: No, tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, kdy to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme. I paní, i pánovi. Děkujem.
4: Máte to i s kávou. A teď už si...
3: No. To teda. No, to bude na výběr teďko. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíciletí.
3: No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Robert?
5: No, já si dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda.
5: Jo.
4: Teda horkou vodu na čaj.
5: Jo.
4: No. Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňujete společné chvíle.
3: Mockrát děkujem, ale opravdu to tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
4: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
5: No, to je.
3: Jo. Ne, to opravdu není slov, vůbec tady proto, jako, no.
0: Zlatá láska.
1: Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
2: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
2: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Kam jste se jí nejvíc díval při prvním rande?
5: Do očí.
3: Do očí.
5: No.
4: Kde jste se poprvé milovali?
5: Kde? Asi na Lánech. Na té koleji.
4: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
3: Ve stanu na přehradě.
4: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
3: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
4: Jaký jste tehdy nosil účes?
5: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a pak jsem si nechal ostříhat.
4: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
5: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
3: Lilie.
4: Co by si dala v cukrárně?
5: Cukrárně, to nevím, asi kafe.
4: Co byste si dala v cukrárně?
3: Větrník.
4: A k pití?
3: Pečený čaj, jak tam mají.
4: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
3: 3.
5: Já? Tak 1, 2.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
5: Myslím já, manželce a potom ona mě.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
3: Manžel mě.
4: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
3: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
5: Nějakou košeli nebo nějaký oblek nebo něco takového.
4: V čem je žena pedant? Na čem lpí?
5: Ona nejvíc asi na tom, na té pravdomluvnosti.
3: Co nesnesu? No tak lež, samozřejmě.
4: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
5: Asi ona.
3: Určitě já.
4: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
5: U mě tam může být tak akorát kapesník nějaký, ten papírovej, nebo hodiny a rádio.
4: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
5: Knížku tu chodí číst nahoru.
3: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
4: Jak často se u vás převléká povlečení?
5: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
3: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
3: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
5: Já? Asi bych ji rozdal dětem, vnoučatom jedině.
4: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
5: Míjíme všechno. Co manželka uvaří, tak to já sním a...
4: Dáte si i zemlbábu?
5: Jo, i zemlbábu.
3: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
4: Kde jste nejvíc lechtivá?
3: Nikde.
5: Ona lechtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale není moc lechtivá asi.
4: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
5: To já usnu spíš.
3: Usne.
4: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
5: Na tvář nebo tak nějak.
3: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle typy místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkala, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
1: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
2: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
5: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
4: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a...
5: No, musí mi pomáhat občas a takový to... Je to pro ní horší, no.
3: To se mění někdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
4: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
5: Já třeba... Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
4: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
5: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
4: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale... Kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
3: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním. Já prostě, vyloženě jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to, fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
4: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
3: jo,
4: si zatančíte.
3: Jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
4: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
3: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
4: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
5: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno. a že vychovávala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
4: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku? Jaká je?
5: Velká, protože nejhezčí je, jak se o mě stará, no.
3: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdit si schody v pohodě. To když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
5: Když může, tak udělá všechno pro mě. Co by pro mě žádná jiná neudělala.
4: A vážíte si toho?
5: Já jo, já si toho vážím. Mám jsem rád. Mám.
4: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
5: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
3: To jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
5: Jo, miluju. To jo. Strašně moc.
3: Až mi z toho úzko. Nedovedu si představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc. Opravdu moc. Takový je život. No.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůř na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravě riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
6: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend energii, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
7: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
0: Počasí.
2: Bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: a lásku. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom Vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spiských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. jako by hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech, do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropu. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 16:30. Já jsem slyšela slovo 16:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně na zdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání.

0: přestupní stanici jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnily do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze na dítě, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvodčí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského

letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Ivristu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle 1 muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle 1 ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3. A pro stečení špičky Portiše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No, žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na voze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, s paní pod stanem, na kamarády. I na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná se dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásně, nebo krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny, to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem měl, tady mi říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu, vy řeknete krásně teplo a užíváte si to, někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě potím
1: no, tak
0: si.
1: Jako dneska jsem, za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli, to jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska, kde ta teplota, to už jako není normální. Mm-hmm. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, mediárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšení nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žně, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili slámu, teda svážili to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme bdělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní, my jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na voze slámu, co když to chytne, bude průšvih, tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora mám vzít.
0: Ano.
1: Trenýr, trička, jak to si pamatujete.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No, vidíte. Takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli tam, když jsme se vraceli zpátky, tak to už je vedlejší, že jo. Takže na té tábory jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, my jsme byli do nějakého potoka, kde bylo takový, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno. Jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, radě nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách. Posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak jsme nějaký sklizeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od toho klasu to zrní jsme jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká, pestrá. Nesmí zapomenout na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říká Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škavličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A z tam se bral takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat, mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku do skočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a překážkový, je krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok. Kolo potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spolu jsme zase přibyli k tomu stadionu. Ano, tak tohle jsou stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo. Dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky. Tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěn, ale jenom na stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: vy jste se čas rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmí zapomenout, že jsme byli trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, ne, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak ještě kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jdete dívat na úplněk, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás pobaví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady si nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, rádio. Tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, bratrušově. Teď už je to všecko a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s brácho snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. Mm-hmm. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče. Aha. Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá. Na té chalupě, když jste našli pichavky nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobrý vždycky k bramborům a v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem oné radši z rodiny. Mm-hmm. Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky. No.
0: Roberta, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: já nevím,
0: co
1: by
0: roste
1: poznal, paní Jaruška,
0: na tom bezu
1: černém.
0: No, tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor, když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním. Jezdil jste na tábory, máte to v hlavě nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v Ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne.
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyl, to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tím lesem bylo pole a tam se spouštělo letadlo. To bylo taky moc primo. Modlávský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modlávský tábor, na ten si taky rád je Ruško spomul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký model lodi nebo takhle.
0: A stýskal se vám vždycky to, hodně, jako. Měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, co si pamatuju já.
1: No já jsem spíš byl takový, jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Jako. Jste zvědavý. Dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám
1: ještě,
0: za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako jen jenom krátce, jo. A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou. No aby jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zabohodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu do domy, jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: Krátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se těch nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobreku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příště roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika, když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, než nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to... vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké jejich rodiny.
1: No, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Oni měli nějaký mejdán v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže... Mm. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten... Vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od taky od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo, no. Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je. Šmaria. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný,
1: viděli,
0: no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hele, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale... kvedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně k lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, a tenkrát jsem si trhal do trička, co jsme neseli na místě. No a jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila, z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, kde to mám, protože přijeli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam ještě věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. tak sousedí si zase vzali jehody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To jako když se chodilo na Třešně nebo k sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné
1: no,
0: vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: Helejte, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, 12, 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exercicie mi. Češtin můj.

0: A chybí, nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké. Myslím, že to byl Fiatek.
1: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercice. To jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
0: Ano, ano, ano. A teď jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními, před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného z kopce a měl strach, ať mu to neujede. No nakonec přijala tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukních, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidátorní sestra a říká, děvčátka, děvčátka, jde, skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lontárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to, ale celý život mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo. Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
1: Je na takové fardí akcenou, vidíte to. Paní Staňko, dobře. Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
0: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.
1: Dobře.
0: Nebo jsem se domů vracela. ale to bylo období, kdy vlastně se nesměl už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
1: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční lince, že jste s náma vysílala.
0: Pojďme poslouchat
1: Helenu Vondráčkovou. No.
0: Děkuji.
1: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vzpomínáte si, jak dlouho se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme. Tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v roční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech jsme, myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teď my byli poprvé ze všeho vykulení a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo? Jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený v pyžamu a teď tam byl takový, jak se vždycky byl ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký dvě sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřibskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
0: Další tábory byly lepší?
1: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezké, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z té Chřibsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů. A museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to byla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
0: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
1: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
0: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lodky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a po 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půli října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída. Tenkrát to bylo vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no i přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: No, ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak to mě neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako no, takže jsme ještě tady nějakou u babičky ve Přelské, v Moravských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc, aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále. Než no kolem no, Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No tak to jsou moje vzpomínky. Tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
0: stišenou. I vám, budeme se těšit, Josefe. Přejme klidnou noc, ať zvládáte dobře ta tepla.
1: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
1: No, tak, mějte se hezky.
0: Zůstaňte ve zdraví.
1: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volá. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Třemošná, úplně.
1: Ano, tak jsme rádi.
2: Dobrý večer.
1: Že i že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám troškou do mlýna. My jsme jezdili na prázdniny k babice. To bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice. A tam jsme byli, tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit. Když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, jo, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, jak, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No tak
1: bábovka?
2: To ne. No tak to víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to nám nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu
1: Václav,
2: řekl. Nebo když,
1: kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dělat, dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, pak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory, a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk, jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici, jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného, prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave, jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic, ona to taky poslouchá, tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volná, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás domů.
1: Ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, a když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, my tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda v tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnáziu dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, no, protože víte, protože to bylo vlastně od ČKD slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pocházím z vesnice a takže třeba to by ty možnosti takové jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám zase takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat povřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho povřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuji, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače a všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marií, která volala z Loun, noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala vnoční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že? Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měl ráda, tetu, protože to byl vizak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo. Malá jsem byla do druhé třídy nebo do první třídy, jsem chodila ke konci školního roku. Jsem tam přijala o týden dřív, než byly prázdniny a pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu. Teď kolem vaření jsem motala od malinka. Jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka jsem se motla vaření. No a ta tetička, no, byla ta strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na techa obce. Tě Velké Karlovici bývají dva bratránci a ten jeden je postižený, to nebudu o tom vykládat. A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze Srejcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodáci vár žijou. A jo. A moc hezky vzpomínky na tu tatínku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s vlakem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama vlakem. Já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama na cestách.
1: Na tu tetinku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tetince nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla Pejska a ona chytla psotník a umřela. No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já. Ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si vzala na Bruntálstvo, jo, přijala a nechala jsem si tam jako důchodkyni. Ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochoval tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měl jsem 9 roků.

0: ani. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem pak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny blížně a byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly. Jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Je, jak baštěli všichni. A to mě bylo 8 let. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku. Já jsem samé jedničky. A bohužel náš tatínek nechtěl vstoupit jako do kaliště, tak mě nevzali.
1: Aha.
0: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla, a jsem zavázoval, třeba se naboural tam na motocyklu. A já jsem normálně mu zavázoval nohu například zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala a ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili a toho jedného to odpouklo do psykopy. A ten pokračoval dál. A já se říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten? Ne, neobrátil. Já jsem tam letěla a on tam byl v psykopě. No tak co s ním? Na třikrát zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 kilometry na Výbor, že? Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosil, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na třikrát nohu. Tak přijeli, pak jsem, dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo.
1: Mm-hmm.
0: A s těma věcma. A ten jeho taky nechtěl akorát se zprávu na večer králíkom. A jak viděl, celé krvavé, že? Ty věci. Špinavé.
1: Vlastínko, já vás musím poprosit, kdyby jsme to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
0: No, to už bude konec, jo? No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To slova, co oni byli tak.

0: takový, jsou takový prskavější, že? Mm-hmm. No, a to bylo všechno.
1: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
0: Pani Javško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
1: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. Bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrský, to nevím. Asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla. Na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor Stany Podsady. Takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70 už, byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají vltavíny a já jsem se jich zeptal, totiž já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952, Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale no ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé Podluží a to už jsme si psali. To strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. S těmi holkami. Takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne. A měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě nás muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to, jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit,
1: na štěstí,
0: že...
1: ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře, takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších. My jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve starých pod starou materiál, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla v 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku. Ale bylo to úžasné. Mm-hmm. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty. A právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku. A prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost. Teda fakt. No.
0: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
1: víte, co je, ale to je, To je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
0: I vám. I když nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidíme.
1: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí. A ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některá dětství voněla létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak voněly prázdniny?

0: dělat?
1: Jelen, někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh. Co říkáte? Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
2: Krásný večer. Tady je Honza.
1: Honzo, odkud voláte teď?
2: Já volám z Prahy Západ.
1: Z Prahy? A kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
2: Tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
1: Aha.
2: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport.
1: Aha.
2: Adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
1: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
2: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
1: Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
2: Pochopila jste to úplně přesně. Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
1: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
2: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
1: No, to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
2: To patří, jo.
1: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
2: Taky.
1: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captiv.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoli z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musejí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Proto 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet ihned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovat nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mly. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domysilem manželů Novotných, nad Drastami. Halo, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nu descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské řádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale natrvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustíte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km/h, jsme se blížili k hranici.

0: četnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
1: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
0: Řekl pyšně náš kapitán Godard. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
1: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
0: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Milly, vous m'avez testé, spéclat. Ne devez pas poser la slonce du soleil. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout ti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jež nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše 4 až 7 tisíc metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Du soleil, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 lety. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.